0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Máme krátce po druhé hodině ranní kysáci a říkáte si, tyjo, zaspat v noci, to přece nejde. No ale Michal by o tom mohl vyprávět. Ahoj.
2: Čau, určitě jde.
1: Prosím tě, na kolikátou jsi měl budíka?
2: Na jednu ráno.
1: A už máme po druhé hodině ranní. Co takhle děláš v noci za práci?
2: Řidiče kamionu.
1: Ajajaj. Tak doufám, že teďka to zdržení trošičku naženeš, samozřejmě v rámci předpisů. Kóťa nám za chviličku prozradí, cože to budeme hrát. Tebe bych se zeptal, komu bys chtěl následující muziku věnovat?
2: Asi všem řidičům, který čas stali do práce.
1: Michale, děkuji, že jsi využil telefonní číslo 210-323-323. Měj se krásně, ahoj.
2: Taky, ahoj a měj se.
1: A teď už dávám slovo Kóťovi.
3: Ahoj Kubo, zahrál by si od Dary Baranga a bylo by to pro naši noční letku, pro Romana Taxi Olomouc, pro Bábinu, dětka Šreka Šneka, kamionáka Endu, kamionáčku Peťuli, pro kolegu Pítrse Václava, Míru Pepína, Radka a Dana, pro Davida Zavličkova Brodu, pro tebe do studia a pro všechny, co právě poslouchají. Mějte se krásně, krásnou noc a čau Kóťa.

0: Kiss. Scooter, Break It Up, rok 1996 a album Wicked. A my ve stejném roce zůstáváme s Dudim, který se právě teď vrací z Chorvatska.
1: Ahoj, pozdravujem Radio Kiss. Rád by som nechal zahrať skladbu od Red 5 The Beat Ghost. Cestujeme z Chorvatska, jsme právě v Budapešti. Pozdravujem zo Slovenska, Jozef, čau.
0: A jaká bude Kisáci další muzika, o tom rozhodujete jen a pouze vy, tak dejte vědět.
2: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: show Rádia Kiss.
1: Kysáci, k Hradu Loket jsme přivezli stejně jako k dalším opener akcím náš stánek s tradičním merchem a spousta z vás teď má radost z nových mikin, triček, kšiltovek, třeba brýlí a dalších věcí. Pokud jste z nějakého důvodu nemohli k Hradu Loket dorazit, tak samozřejmě ani vás nesklameme, protože na našich stránkách kiss.cz máme nejenom to, co jsem teď právě zmínil, ale samozřejmě je tam toho mnohem a mnohem víc. Jediná věc, která tam není, je naše speciální noční samolepka s logem Rádia Kiss a se sovičkou. Tu získáváte pouze v případě, že se dovoláte do nočních jukeboxů úplně poprvé. No tak si dáme dva songy a můžete to zkusit. Teď už ale běží Max Getaway, no a potom jakmile zazní A-Log a Ava Max, tak zkuste schválně využít telefonní číslo 210 323 323 a já jsem zvědavý, jestli tam bude někdo, kdo se ještě do nočních jukeboxů nedovolal.

0: Noční Jukebox.
1: Kysáci, před chvílí jsem zmínil, že pokud se dovoláte na naše telefonní číslo 210 323 323 úplně historicky poprvé, získáváte naši speciální noční samolepku s logem Rádia Kiss a se sovičkou. A přesně takovou získává Karel. Karle, ahoj.
2: Ahoj.
1: Domluvili jsme se, že vyběrem na další muziku Pavel, který je ze Skotska. Komu bys ty chtěl ty jesta poslat?
2: Já bych to nechal pro celou naši logistiku na noční, ať nám to uteče.
1: Dobrá, rychlý, stručný. Měj se krásně, hezkou noc, ahoj.
2: Ahoj, ahoj a díky.
1: A teď teda Pavel ze Skotska.
3: Krásný večer, Kuby, krásný večer, Kysáci. Můžu poprosit písničko DJ Tiesta, Mockingbird, a bylo by to pro všichni, co poslouchají tohle skvělé rádio. Pro tebe do rádia, Kuby, ať to spolu vydržíme až do 6. A prostě pro všechny pohodové lidi. Mějte se krásně, Pavel ze Skotska. Radio Kiss.

0: Soutěžte na rádiu Kiss s Kaufland Card Extra. Ve hře jsou poukázky v hodnotě 5000 korun. Stačí po naší výzvě zavolat do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Tak poslouchejte ranní i dopolední Kiss a vyrazte na pořádný nákup.
1: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radio Kiss.
1: Na Radio Kiss hrajeme to nejlepší od let 90. až po současnost. A jednu takovou 90. vybírá posluchač Stanley Enduro.
2: No krásné dobré ráno, hlavně brzké ráno, Kubiku, hlavně brzké ráno. Chtěl bych tě poprosit, abys nám zahrál Schumachera, bylo by to pro mě a pro kolegu, zdravím tě Denny, mám ho právě v závěsu za zadkem. Nestíháme trošku do Boleslavy, tak bychom potřebovali nějakou tu jízdní, takovou tu rošandu. Tak nám prosím tě pust Schumachera a bylo by to i pro všechny kluky z Endura, co se známe z Mohelnice a z jiných akciček. Tak zdraví Stanley, čau, díky.
0: Radio Kiss, to nejlepší od 90. let.
3: Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's!
4: Schumacher.

0: Blíží se třetí hodina ranní kysáci a to znamená, že noční jukeboxy jdou do své druhé poloviny a ani v ní nebude nouze o muziku podle vás.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.
0: A když už byly zmíněné 90, pojďme si jednu dát. Two Unlimited, The Real Thing, právě teď na Kissu.

0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: Celou noc společně vybíráme to nejlepší od let 90. až po současnost. A další, kdo vybírá, je Pavel.
2: Ahoj, dobré ráno všem na Kisu i v Kisu. Prosím zahrát od Faithless Insomny pro ty, kteří nemůžou spát. A když nebude insomnie, tak Only You od Jezo. No a když nebude ani to, tak něco tvrdšího třeba od AC/DC. Hellbells. Díky.
1: Faithless Insomnie je nachystaná, nezbývá než pustit.
0: Radio Kiss.

0: jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: Kysáci, máme 31. srpna, to znamená, že dnes je poslední den prázdnin, ale někdo to úplně tak nemá. Naopak, vyráží na dovolenou a je to Kuba, který píše. Ahoj, zahraj nám prosím na cestu na letiště do Prahy, vyrážíme na dovolenou do Turecka, třeba Sub Focus, ať nám cesta rychle utíká, děkuji. Kuba, Eliška, Tobík, Kubík, Michal, Olga, Míša a Kája. No panečku, teda to je krásná delegace, tak doufám, že si dovolenou užijete stejně jako muziku, kterou jsem nachystal.

0: Pondělní noční jukeboxy jsou v plném proudu, za mikrofonem Kuba Krabáč a samozřejmě stejně jako každý týden ani dnes nepřijdete o oblíbenou pravidelnou rubriku Tajemné povolání. Ale abychom ji mohli rozjet, tak je potřeba mít tady nějaké odvážlivce. No a pokud jste naladili dnes Radio Kiss úplně poprvé a nevíte, co tajemné povolání je, tak vám to teď právě prozradím. Můžete se registrovat pomocí mobilní aplikace Radia Kiss, kde zadáte kolonku soutěž, tam dáte jenom svoje jméno a povolání. Já si pak vyberu jednoho nebo jednu z vás, společně dáme dohromady 3 indicie a na základě těch indicí je úkolem ostatních posluchačů Radia Kiss uhodnout, cože to vlastně děláte za to tajemné povolání. Je to taková sranda akce a věřím, že vždycky, když na druhé straně je právě nějaký ten posluchač, kterého vyberu, tak se náramně baví. A musím říct, že i ty tipy, které dáváte vy ostatní hádající, tak nejenom mě, ale myslím si, že i spoustu dalších nejednou rozesmáli. Tak jo, pojďme využít mobilní aplikace Radia Kiss, jak jsem zmiňoval, stačí jenom jméno a povolání. A všechno tohle to odstartujeme krátce po 4. hodině rání.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: beautiful.
1: Noční Jukebox.
2: Jukebox.
3: Telefonní číslo 210 323 323 nebo mobilní aplikace Radio Kiss. To jsou dva způsoby, jak slyšet svůj oblíbený song od let 90. až po současnost. No a na první možnosti už čeká Jarda. Ahoj.
4: Ahoj, pozdravuju všechny posluchače Radio Kiss. Všechny letce za volantem.
3: Jardo, jak trávíš takhle pondělní noc?
4: No, pracovně.
3: A kam míříš?
4: Já jedu teďka do Kroměříže.
3: Mhm.
4: Ráno teďka večeřině na dvě se naložil v Jihlavě a jedu do Kroměříže. Tam ráno vyložím, vrátím se zpátky, vyložím a jdu domů, takže mám takovou jakoby kratší.
3: Rozumím. Na cestu by to chtělo nějakou skvělou muziku. Vybral si Dona Omara a Danza Kuduro. Komu bys chtěl muziku poslat?
4: Všem, kteří poslouchají, kterým se tady ta písnička líbí, protože to je taky jedna z úvodních písniček Fast Furious, kterým jsem já to bych velký fanda.
3: Mm-hmm.
4: Takže jako pro všechny, kteří to mají rádi, kteří poslouchají a třeba se někdo ozve, taky kdo má rád tady ty písničky Blinkovi a pro tebe do rádia.
3: Jardo, moc krát děkuji za tenhle hudební výběr. Šťastnou cestu, jak se u nás říká, kolečkama dolů a antenkou nahoru. Ahoj!
4: Ahoj.
1: Radio Kiss.

0: Hit letošního léta, Moving to the Sun, to je muzika, která dohrála teď ve 3 hodiny 41 minut k tomu. Ladíte noční jukeboxy a já tady mám vzkaz od Denisy, která píše: ahoj, poprosím song Aqua Song Barbie pro Káťu, která má dnes narozeniny. Přeju jí, ať je šťastná a zdravá. Mám tě ráda, Denča. Tak další vzkaz je za námi a vy samozřejmě, kysáci, dejte vědět, jaká bude další muzika.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.
2: Hiya, Barbie.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Nikdo jiný
1: nehraje více písniček na přání.
0: Jukebox
1: Rádia Kiss.
2: Kysáci, čtvrtá hodina se nezadržitelně blíží, takže máte poslední možnost využít mobilní aplikace Rádia Kiss a registrovat se do naší rubriky Tajemné povolání. Tak dejte vědět. Nicméně teď jdu zvednout telefonní číslo 210 323 323. Ahoj, kdo tam?
3: Čau, tady je Mirďa.
2: Mirďo, já tě zdravím. Jak trávíš pondělní noc?
3: No, teď musím jít do práce, no.
2: Dobrá. Jakou muziku dáme, aby ti cesta rychleji co utíkala?
3: Tak bych chtěl skútry.
2: OK. A komu muziku chceš poslat?
3: Pro mýho bratránka Juráša, pro Lišku.
2: Mirďo, děkuji, že jsi zavolal na telefonní číslo 210 323 323. Měj se krásně, ahoj.
3: Ahoj. A čau.

0: Čtvrtá hodina je za dveřmi a v ní se můžete těšit samozřejmě na porci muziky podle vás, tak dejte vědět, jaká muzika bude.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Noční Jukebox.
1: Jukebox. 31. srpna noční jukeboxy jsou v plném proudu a já už se ptám, kdo pak je na našem telefonním čísle 210 323 323. Ahoj.
2: Ahoj, tady Miky.
1: Chtěl jsi holky, jsi senzační, komu tuhle muziku chceš poslat?
2: Všem pro všechny a pro Lenku a pro všechny kamarády a pro všechny, pro dvě holky mladý.
1: A to jsou kamarádky nebo?
2: Kamarádky.
1: Dobrá, dobrá. A kde nás teďka ladíš takhle?
2: Na Zbraslavě.
1: Tak já doufám, že se ti muzika bude líbit a že si ji užiješ. Ahoj.
2: Děkuju.
0: Radio Kiss. Den co den.

0: Legendární Backstreet Boys a song Everybody. A my jdeme plnit hudební přání podle vás. Jukebox Radio Kiss. Už tady zaznělo, že Káťa má narozeniny, ale není jediná. Ozval se i David.
1: Ahoj Kubo, prosím tě, zahrál bys mi tam Rybičky 48. Já dneska slavím. Bylo by to hlavně pro mě, protože mám své 29. narozeniny. A bylo by to i pro všichni, co mají dneska svátek a též narozeniny. A hlavně i pro tebe do studia. Ale tak se opatruj a měj se, čau čau.
0: A svátek mají dnes Pavlíny, takže holky, všechno nejvíc nejlepší a samozřejmě všechno nejlepší všem, kteří, jak říkal David, slaví dnes narozeniny. Rád.

0: Ladíte Radio Kiss, já jsem Kuba Krabáč a pojďme se podívat společně na Kiss parádu. To je seznam 10 aktuálních hitů s DJem Dave Baslickrem, který vždycky můžete slyšet ve středu a nebo v repríze v neděli. A nejenom, že tam je 10 songů, ale jsou tam vždycky dány 2 novinky. To samozřejmě uvidíte, když se podíváte na stránky kiss.cz, kde zároveň můžete hlasovat. A my se ale budeme podívat na trojici těch nejlepších podle vás. Na třetím místě je v tuhle chvíli Armin van Buuren a Sasha Everlasting. Na místě druhém se nachází Scooter No Rewind. To zní neskutečně dobře. No a samozřejmě první místo nepřekvapí, je to Offenbach a Sterile Sil 4-4. A co vy, kysáci, souhlasíte s tímhletím pořadím? Dejte vědět, když kliknete na stránky kiss.cz, kde zároveň můžete hlasovat. Každopádně, co vím, je, že máte rádi 90. A jednu takovou si dáme právě teď.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Vánoční jukebox.
1: Jukebox. Urbano All Stars 90s Feels Like Home. Ano, tato muzika zní jako z 90, ale pozor, je tomu trošičku jinak. Tenhle kabát vznikl zhruba rok, dva zpátky, pokud se nepletu. A my, když se bavíme o těch 90, pojďme si jednu dát s Lukášem. Luky, ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny.
1: Jak trávíš teďka pondělní noc?
2: Já se tím jsem do práce na svou ranní směnu.
1: A na tu ranní směnu si chtěl něco 90-kového a rychlejšího. Komu to pošleme?
2: Určitě k tobě do studia.
1: Děkuju.
2: Tak pro všechny posluchače, kdo ladí v tuhle chvíli, pro všechny, kdo současně v sobotu na lokti přesťáku a naší noční letce, to bude všechno tak.
1: Luky, děkuju, že jsi zavolal. Měj krásné pondělí, ahoj.
2: Taky děkuju, ahoj.
1: A jaká bude další muzika? Dejte vědět.
0: To nejlepší od 90. let.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kis? Ranní Kis. Od 6 do 10.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Kysáci, stále platí, že pokud se dovoláte do nočních jukeboxů úplně poprvé, tak získáte nejenom song, ale i naši speciální samolepku s logem Rádia Kiss a se sovičkou. A já už vítám v éteru Báru, která je na cestě. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Barčo, tak jsem ti takhle zpříjemnil pondělí, viď?
2: Hodně.
1: Kam jí nalepíš?
2: Předpokládám, že asi nalepím na ledničku, ale aby se mi ukryla před dětskama, tak si dám na skřínku v práci.
1: Hezky, tak bude dělat radost. Pojďme k muzice. Ty jsi chtěla něco svěžnějšího. Vybrali jsme Queen of My Castle. Komu chceš věnovat tuhle tu muziku?
2: Pro svoje kolegy. Za chvilku jim končí noční, jdu vás vystřídat.
1: Dobrá. Baru, měj krásné pondělí a užij si muziku. Ahoj.
2: Ahoj, děkuju vám.
1: A zdaleka kysáci nekončíme, tak dejte vědět, jaká bude další muzika.

0: Savage Garden, to je muzika, která dohrála a já už v éteru vítám Tomáše. Tomé, dobré ráno, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Jaké máš zatím pondělní ráno?
1: Teďko cestuju do práce, mám to docela daleko, tak...
0: A na cestu by to chtělo nějakou muziku. Vybrali jsme Ego, Robert Burian, Žijem len raz. Komu chceš věnovat tuhle muziku?
1: Tak určitě pro moji přítelkyni, která teďko ještě spí, včera přijela z Bulharska. A za týden odjíždíme do Turecka.
0: Teda, tak to máš hezky naplánovaný. Takže si takhle hezky prodloužíš léto, tak já věřím, že bude krásné počasí a že si to hlavně co užiješ. Tome, díky, že jsi zavolal.
1: Díky moc. Ahoj. Taky díky, zatím, ahoj, ahoj.
0: A noční juboxy samozřejmě pokračují i po páté hodině raní.
2: Radio Kiss.

0: Pátá hodina kysáci je za dveřmi a to znamená, že noční juboxy jdou do svého závěru dnes s Kubou.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy. Slash dance.

0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: Kysáci, krásné ráno, probouzíte se do pondělka, máme 31. srpna. Za námi je krásný víkend s úžasnou akcí, a to poslední open air akcí 90s party u hradu Loket. A je vidět, že jste toho ještě plný, viď Petře?
2: Dobré ráno, Kubáš. Taky z party v Lokte opět nejvíc legendární bomby. Ten, kdo tam nebyl, může jenom litovat. Kuby, zahraj mi prosím tě od Kosmonovi, ježiš, teď nějak se to jmenuje, to, co tam hrálo, ale není to Ayla, jo? Pro tebe, pro všechny kysáky, jsem moc rád, že jsme se viděli, pokecali a vidíme se v autoučku. Čágo, Petr Tyrol.
1: Zdravíme samozřejmě do Tyrolska. Vybrat jenom jeden song z těch neskutečně úžasných je nadmíru těžký, ale já věřím, že tenhle ten hudební výběr tě potěší.
0: Radio Kiss. Today

0: nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radio Kiss.
1: Noční jukeboxy na Radio Kiss jsou v plném proudu a já už v éteru vítám Martina. Martine, dobré ráno, ahoj.
2: Ahoj, ahoj, zdravím všechny kysáky.
1: Jaké máš zatím pondělí?
2: Jaké mám co?
1: Jaké máš pondělí? Jak ses probudil?
2: Jo, takhle, no, tak já práci. Jsem se probudil úplně v pohodě, ještě jsem šel o hodinu dřív do práce a musím si to projít, uvidím, co tady udělají za škody, protože dělám údržbáře.
1: Aha, no a od kolika hodin ladíš Radio Kiss?
2: Včera ne.
1: Dobře, pojďme od toho. Pojďme na muziku Emily, Justice, Cítím vůni lesa a neb Borovička. Komu ji pošleš?
2: No, svojí drahé ženě, která doufám, že to má naladěný.
1: Já doufám taky. A nejenom muziku ti posílám, ale posílám ti i naši speciální noční samolepku s logem Rádia Kiss a se sovičkou, protože se zdovala poprvé. Měj se krásně, díky za zavolání, ahoj.
2: Jo, zatím, mějte se a krásný den. Hej.
1: A kysáci, jaká bude další muzika? Dejte vědět třeba prostřednictvím mobilní aplikace Radia Kiss.

0: Garcia Vámonos, muzika, která právě teď dohrála na vlnách Radia Kiss, a já už na našem telefonním čísle 210 323 323 vítám další posluchačku, kterou je Míša. Míšo, dobré ráno, ahoj.
1: Dobré ráno, já tě zdravím.
0: Jaký byl tvůj víkend?
1: Můj víkend, poloviny pracovní a neděle byla odpočinková, grilování, krásný počasí.
0: Je, to je paráda. Pojďme na muziku, chtěla si Imperio Atlantis.
1: Ano, ano.
0: Komu tuhle muziku pošleme?
1: No, bylo by to hlavně pro mě, protože mám na ní hezký vzpomínky. A potom ještě pro moji kamarádku Olču, nevím, jestli poslouchá, říkala, že přeladila na kyslík, že teď poslouchá. Já jsem jí slíbila, že až se dovolám, že jí určitě něco pošlu.
0: Wow.
1: Tím jí teda zdravím, já doufám, že teď mohla by být na cestě do práce.
0: No tak by mohla dát vědět, jestli sválně ladí, a já ti když tak hlasovku pustím.
1: Super.
0: Tak měj se krásně,
1: tak,
0: ahoj.
1: Jo, děkuji ti moc krát, děkuji, měj se krásně, Kubí, ahoj, ahoj.
0: Kiss. Atlantis.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: 90ky, to je něco, co tady na Kissu prostě milujeme a je vidět, že vás to taky baví. Protože se dovolal Mirek. Mirku, krásné ráno, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Koho budeme z 90ek hrát?
2: Něco od Snapu.
1: Dáme si Rhythm is a Dancer. A komu chceš tuhle tu muziku věnovat?
2: Hele, všechno pro všechny kysáky, pro tebe, pro bývalý kluky z Kochman Transo z Kralu, teď tady pro kluky z Oder, že jo, takže říkám, pro všechny to poslouchaj.
1: Mirku, děkuji, že jsi zavolal, měj se krásně, hezké pondělí, ahoj.
2: Ahoj, ahoj, děkuju.
1: A noční jukeboxy ještě neřekli své poslední slovo, za chviličku poslední hudební přání dnešní noci, tak dejte vědět, jaké bude.
0: Radio Kiss, to nejlepší od 90. let.

0: Telefonní číslo 210 323 323 se nezastavilo od půlnoci až doteď a další, kdo se dovolal, je Marek. Marku, dobré ráno, ahoj.
1: Dobré ráno, ahoj.
0: Budeme hrát teďka Modo Ein, zwei, což je tvůj hudební výběr. Komu bys ho chtěl poslat?
1: Hele, pošleme to všem řidičům, který jsou zavolat od rána.
0: A jak dlouhý den máš před sebou ty?
1: No, já jsem teď začal přeskolkou, takže mám to až do večera.
0: Teda, tak já doufám, že ti to při poslechu rády jakýs bude utíkat, takže budeš mít klidné pondělí. A hlavně šťastnou cestu. Ahoj.
1: Hele, děkuju, ahoj.
0: A za chviličku už Ranní trojice a jejich vysílání.
2: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.
3: 1, 2, policaj, 3, 4, grenadier, 5, 6, alte kek, 7, 8, gute nacht. 1,

0: Je pondělí 31. srpna a Kubu jsme přišli doslova do písmene zachránit. Dobré ráno, Kubo.
1: Krásné ráno, já jsem si říkal, jestli budete mít po tom víkendu ještě vůbec hlasivky v pořádku. Vy jste řádili, tyjo.
0: Nighties party byla velká. Ahoj, Patriku.
2: Nazdare.
0: Dobré ráno, Míšo.
3: Ahoj.
0: Tak jsme tady všichni a přesně tak, bylo to o velkém víkendu, který jste dost možná strávili taky s námi v západních Čechách a jako... Teda to bylo něco!
2: Výborný mejda!
1: Neskutečná jízda!
0: Jenom se z toho sebrat, kdyby tady byla kopice kofeinu, tak vám říkám, já do ní skočím a budu v ní hodinu, budu také dělat ham, abych se probral, protože teda jako spánek nám chybí.
2: Je pravda, ještě jednu neděli bych taky přivítal.
1: Jo, já jsem taky pro. Jak by se jmenoval osmej den? Já ho chci.
2: Neděle na druhou.
1: Je to dobrý.
0: Jo, asi no. Asi Ježiš, jo. To je dobrý vymyslet osmý jo, název dnu.
2: V tom, o tom se zpívá, ne? Osmý den schází nám.
1: Zdravíme Olympik. Problém je, že jak znám vás dva, tak vy byste si našli práci i v tu neděli na druhou.
0: Jo, to bychom dělali mejdany pro kysáky vlastně dvou dní, že jo?
2: No to, tak to bych úplně umřel.
3: Momentík, já něco slyším. Přijímáme objednávky na kávu.
0: A bude káva.
1: A já jdu zrovna pryč. No nic, tak se mějte krásné.
0: Ne, vem to přes kuchyni a přines tu kávu, jo?

0: posluchačem zemi.
1: To se to jedá! Jen tak dál, super, jste úžasný, miluju vás.
2: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den. Rádio Kiss počasí.
3: Zpočátku bude oblačno až zataženo místy s deštěm, postupně bude oblačnosti ubývat až na polojasno. Teploty vyšplhají na 24 až 26 stupňů Celsia.
2: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Už jen jeden den a žáci základních a středních škol po dvouměsíčních prázdninách opět usednou do školních lavic. Podle odhadů ministerstva školství přijde do škol 115 tisíc prvňáků. A s novým rokem jsou spojené i legislativní změny. Například omezení možnosti opakovat první ročník základní školy nebo zavedení asistentů pedagoga v prvních třídách s alespoň 15 dětmi. Školní jídelny můžou v tomto roce vařit podle starých pravidel. U severního pobřeží Kypru se v neděli převrhla výletní loď. Na palubě bylo 267 lidí. Podle tamních úřadů nejméně 8 lidí zemřelo, zhruba 100 osob se podařilo zachránit. Severokyperský premiér oznámil zatčení kapitána plavidla a 7 členů jeho posádky. Příčiny nehody mohou souviset s následky bouří, které zasáhly Kypr během soboty. A teď zpátky domů.
4: Jičín nabízí mnohem víc než Valdickou bránu nebo Valštejnovo náměstí. Kdo chce objevit méně známá místa s příběhem, měl by se vydat do Valštejnova muzea a mincovny nebo za jedinečnými židovskými památkami. Některé zážitky si zájemci odnesou doslova v kapse. Pro Kiss Blanka Holoubková.
3: Sport. Fotbalisté Slávy vyhráli v 6. ligovém kole v pražském derby na Spartě 3-0 a bez porážky vedou neúplnou tabulku o bod před druhým Libercem. Letenští jsou 7. a ztrácejí na městského rivala 5 bodů. Fotbalisté Plzně překvapivě jen remizovali se Slováckem 1-1. Jablonec prohrál v Teplicích 0-2. Tepličtí bodovali po dvou kolech a v neúplné tabulce se posunuli na 6. místo. Jablonec je 8. k dobru má 2 odložené duely. Fotbalisté Liberce porazili doma v dlouhé přesilovce Hradec Králové 2-0. A po zprávách začíná poslední srpnový ranní Kiss.
5: Teda Terko ve mně úplně hrklo, jaký poslední.
6: Já a pak, taky.
5: Jo, dobrý, já myslím, že poslední ranní Kiss, jo.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy. Yeah.

0: Backstreet Boys na Kissu. Poslední ranní Kiss v srpnu. Ano, Terko, teď už to chápeme. Trošku jsme se lekli na začátku, jako kdyby jsme se měli loučit. To vůbec ne. Těšili jsme se na vás. Těšili jsme se na tebe, Míšo, protože ty s nám cestovala na Slovensku.
1: Já jsem se na vás těšila taky. Já jsem jezdila na motorce, koukala jsem se na nízký, vysoký Tatry. To bylo tak nádherný.
0: To věřím, že to stálo za to.
1: Jo, projeli jsme Štrbské pleso, Lom Květnice a dalších milion míst. To bych tady byla strašně dlouho. Vyzkoušela jsem si motorky. Obrovskou motorku Honda Goldwing. To není motorka. To je autobus.
0: A není to, Míšo, tak, že i ty na tříkolce vypadáš jako, že to je ohromná věc, nebo...
2: Osa na bomboně. Já...
1: Ne, ale počkejte, já si nedělám srandu, já mám jednu fotku a jeden můj sledující mi napsal, já jsem si normálně myslel, že je to nepovedená AI, že ta motorka stojí tak blbě na tom stojánku a pak jsem si všiml, že to řídí Míša. Já jsem tam nebyla vidět.
2: Míšo, ty se svezla na elektrický motorce, jaký to má zvuk, jaký to je?
1: No to... Já jsem si připadala jak na elektrokole. Mm-hmm. To nemá žádný zvuk, ale teda jako táhne to, to zaberete a vrm.
0: Můj kamarád říkal, že si ji chce pořídit kvůli tomu, že jezdí někde jako v terénu a přijde mu, že je lepší, když je to tichý, protože neplaší zvěř a podobně. Ano. Je to takový prostě fér, no, a, no ale ten zvuk, že jo?
2: Pro pytláky ideální.
0: Dobře, no.
1: To je pravda, ale nesmí jim dojít baterky.
0: Heleď, a narazila jsi na nějaký naše posluchače i na Slovensku?
1: Bylo jich tam hodně i mezi motorkářem a já je moc zdravím. Hezky. Poslouchají Kiss a bylo tam taky dost motorkářů, který Kiss neposlouchají, ale slíbili mi. Že se ho dneska naladí.
0: No tak hele, pěkně po slovensky uvedz následující píseň, která by tak trošku mohla být o tobě.
1: Dobře. Dobré ránko prajem. Ne, to není počúvatelia, to je...
0: Posluchači.
1: Posluchači. No. Dobré. Dobré ránko, posluchači Radia Kiss i noví posluchači. Teraz vám hrajeme Emily a Hitslovi.

0: se tam potkala.
1: Tam byla naše Míša Rinhová. Někteří s námi byli na 90s party. Co, Davide?
2: Já vás zdravím, Ranní trojko. To je David. Sobotní party opravdu stála za to. Kdo může říct, že si šáhla Magdin zadeček? Patrik možná může říct, že přišel o pár chloupků, když mu tam nečekaně jeden kolega pustil plamen, až se toho sám trošku lekl, ale jinak party byla opravdu maximální.
0: Tohle mi budete muset vysvětlit, protože já jsem jako někteří posluchači, protože teď vůbec nevím, o co jde. Cože s Magdiným zadkem, cože Patriku? Vysvětlit okamžitě.
3: Je pravda, že jednou jsem byl moc blízko ohně. No, to, je
1: to se stane, ale Magdy zadek, myslím si, že plula nad lidma, no a tak znáš to, že jo? To si zažila taky.
0: Jo, tohle.
3: Drželi tam kysáci.
1: A myslím si, že nám celé ve skupině, že jí chybí video tady z té chvíle, kdybyste to náhodou někdo nahrávali, Magdě to pošlete, ona za to bude moc ráda. No, a bylo to, ano, bylo to skvělý. Nejvíc byl konec, kdy potom dospívali i rotejka, zbývalo nám asi 20-30 minut na to, aby jsme kysáky bavili, protože s 11. hodinou se to muselo vypnout. Kosmonova přišel, vrátil se na pódiu, jdu hrát.
3: Já tam připravenou písničku, říkám najednou vedle mě, Kosmonova, říkám, co ty tady a on, já nechci jít spát, můžu hrát, říkám, je to tvoje.
1: A jel, a jel. A bylo to skvělý, tyjo. Jako, někteří mý kamarádi psali, hele, co jste to tam měli za dědu za tím pultem? Říkám, to byl Kosmonová. Jo, dobře, no tak prostě není to kluk, který mu je 20 let. Ale miluju na lidech, když je někdo takhle pokorný a přitom z něho jde tak velká energie, takový takový talent. Lidi řvali, no my taky, všichni.
3: Skvělý to bylo, moc se to povedlo.
1: Takže za rok, no, protože teď příští party, která bude vlastně až v listopadu v O2 Areně.
3: No jo, teď už nás čeká autučko.
0: A jo.
1: Na konci listopadu.
0: Tak to se na vás všechny těšíme.
1: Millennium Explosion.

0: Je čtvrt na sedm. Je pondělí 31. srpna. Poslední prázdninový den. Toto uteklo. A co se ještě připomíná?
1: Dneska je světový den distančního vzdělávání.
2: Národní den jídla venku.
1: To byste si mohli zajít venku na terásku. Národní, to je mistrovství v zápasení s omáčkou. Co to je za den?
0: Zápasit s omáčkou. No možná, když je tak dobrá a ty chceš vidličkou ten poslední kouseček setříct to tady, že ono to nejde, tak jině jenom potom, že to vylížeš, no.
1: A nebo když jí je tak málo, víš, a ty prostě si potřebuješ ušetřit, aby ti to vyšlo.
0: Ale dlouho jsem neviděl někoho lízat talíř,
2: teda. Teda, no tak můžem zkusit večer.
1: A je taky pozor, Národní den dohazovačů.
2: Uh-huh. To se mi líbí, znám jednoho dohazovače, který dohodil někoho, teď jsou z nich manželé. Stalo se to. A světový den stopky.
0: Kys se taky stal několikrát dohazovačem, že jo? Že se tady kysáci spojili přes hlasovky, telefonáty nebo různý seznamky. Dřív, jak nebyly sociální sítě, tak se to v rádiu dalo dělat s nás. Dneska už to nemá takový efekt, protože lidi se najdou a hlavně rovnou vidí, protože v rádiu navíc bylo to kouzlo toho, že vůbec netušili, kdo jak vypadá.
2: Jo.
0: A dodnes jsou manželé a funguje jim to.
1: No a hlavně je poslední prázdninový den.
0: Já vím, to už jsme říkali.
2: 31. srpna, děti, kdo byste nevěděl.
0: Kdo to řekne tu škaredou větu?
2: Co?
0: Hola, hola.
2: Škola!

0: Dáš si tento týden hot kostkou, Míšo, v 7 ráno?
1: Moc ráda.
0: Jo, potřebujeme nějakou šestkovou ženu zase, víš?
2: S šestkama.
0: Aby jsme, ach, dobře.
1: Tak to bohužel, Patriku.
0: Tak jedině Lela, Lulu, nebo jak... No,
2: Lela?
0: Lela.
1: Lela. No. Já bych to tady vozila na kolečku s mojí vejškou.
0: Takže budeme rozdávat peníze v 7, to je jasná věc. No a je tu nová týdenní soutěž, ve které se vlastně taky bude soutěžit o peníze.
3: Soutěžte na rádiu Kiss s Kaufland Card Extra. Ve hře jsou poukázky v hodnotě 5000 korun. Stačí po naší výzvě zavolat do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Tak poslouchejte ranní i dopolední Kiss a vyrazte na pořádný nákup.
4: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Teď před 6:30 máme dva problémy na silnicích. Na silnici 16 mezi Tuřanama a Slaným a taky na silnici číslo 9. Jedete-li ze Zdib na Mělník, tady je taky nehoda osobního automobilu. Takže si užijte poslední srpnovou jízdu a za chvilku s naším ranním šotem.

0: Kiss Paráda. Kiss Paráda. Kiss Paráda. Kiss Paráda. Hlasuj pro nové hity Kiss Parády Rádia Kiss. www.kiss.cz. Kiss Paráda. Kiss Paráda. Kiss Parádu s DJem Baselickrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu. Rádio Kiss. Počasí.
1: Zpočátku bude oblačno až zataženo místy s deštěm, postupně bude oblačnosti ubývat až na polojasno. Teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Podvodníci mají při prodeji aut stále nové způsoby. Kupujícího má například zmást stočený tachometr, nepravý VIN kód nebo utajená informace o počtu majitelů nebo o nehodě. Novinkou je teď i falšování data výroby. Tím se může cena výrazně zvýšit. Podle odborníků prověřování vozů i po technické stránce potvrzuje, že řada aut není v dobrém stavu, a to ani s čerstvou STK. Islandští voliči v referendu odmítli obnovit jednání o vstupu do Evropské unie. Proti bylo 52,8%, pro 47,2% hlasujících. Proti obnově jednání, která byla přerušena před 13 lety, tak hlasovalo přibližně o 12 000 lidí více, než kolik bylo pro. Evropská komise rozhodnutí respektuje. Island podle ní zůstává blízkým partnerem Evropské unie.
0: Sport.
1: Matěj Lukeš je jako druhý český moderní pětibojař v historii mistrem světa v individuálním závodě. Na šampionátu v Číně potvrdil 24-letý závodník pozici světové jedničky a vylepšil loňský bronz. Triumfem Lukeš napodobil vítězství Michala Sedleckého z roku 2002. To byly nejnovější zprávy a další pro vás chystáme zase za půl hodiny.
0: To nejlepší. Od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.

0: jak se vstává.
1: Ranní show.
0: Jeden velký hit vedle druhého v tomto čase, kdy tady vybíráme ranní šoty a někdy nám dáváte vědět, co by bylo dobrý ráno pustit a za to díky. Klidně v tom můžete pokračovat, kysáci. Patriku, neber si to osobně, ale evidentně Míša bude mít nějaký problém s dnešním songem, protože prostě nevím, no, co jako, že Jennifer Lopez, teď je to dobrý, ne?
2: Je to dobrý, ale vypadá to, že asi nejsme jediní, kteří si dali dneska ráno kávu, víš?
0: Že to přehnala s kofeinem, ti přijde.
2: Já si myslím, že si ho dala víc, než měla.
3: No tak Let's Get Loud to v trošku jiný verzi, no, takový šlapavější, tak jak to mám rád.
2: Já říkám pořád, kávu jenom s mírou, když to přeženete, zní to takhle.
0: Teď jsi zněla, kdyby jsi tam dala rům.
2: Přesně.
0: Je to jenom zrychlený, ne?
2: Dala si 4 kávy a 3.

0: já mám rád rychlou muziku, ale tohle už bylo jako moc, ne?
1: To tě probralo,
0: jo,
1: ne?
0: No, tak dobře, jasně.
2: No, říkám, přehnala to s kafem, no.
0: Možná vám to připomnělo nějakou hezkou party, kterou jste prožili o těchto prázdninách, i když i bez party by se to obešlo, hlavně, abyste na sebe měli chvilku času, abyste se dostali někam, kde to opravdu bylo hezký. Zkrátka, jdeme do finále. Teď už ty dovolený nebudou tak častý, ty prodloužený víkendy a podobně, protože si mákneme. Září, říjen, listopad, prosinec, Vánoce, ano, budeme muset taky pomalu začít řešit, no některý jsou rádi, mají osypky z toho, ale tak co, že jo. Hele, moc by mě zajímalo, máte v plánu něco v následujících týdnech, měsících, co si buď to chcete splnit, anebo prostě budete muset udělat, protože to jinak nepůjde?
2: Já asi jako každý rok, vždycky léto, prázdniny si užiju a od září si říkám, musím zhubnout. Jak vidíte, nedaří se to.
0: Teď to si říkáme po Silvestru, teď je to po prázdninách. Počkej, neměla jsi být ve formě přes léto naopak?
2: Měla,
1: to
2: ale
1: nevyšlo.
2: Já jsem si řekla, že se to asi odložilo.
0: Takže kolik kilo cca dolů?
2: Bych já chtěla schodit.
0: Abys byla spokojená.
2: 7.
0: To není málo.
2: Není.
0: Ale jak už to máš na celámu, víš, jo. Dřív jsi byla taková u toho vážná, teď už víš, no když to nebude tak, co zblázní se svět?
2: No to ne, ale já jsem prostě, já se jenom takhle chci chránit před lupiči, víš, oni mě pak neunesou, když budu těžká.
0: To je docela divný argument, ale v pohodě.
1: Jako nedošlo mi to v první chvíli, ale dobře.
0: Takže Míša by si ráda v příštích týdnech a měsících dopřála pár kilo dolů.
2: Ano, mm-hmm. Víc než pár, Patriku, ty máš něco?
1: Já hubnout asi nechci, já jsem docela vyžle. Já bych sem rád, protože prázdniny mě nějak vysály, takže bych sem rád začal šetřit, ale jakože fakt jako echt šetřit, protože vím, že to bude potřeba a že jsem prázdniny až moc občas někde rozhazoval, to byla dovolená, tohle, to tam.
0: Jo, ale zase víš, co to byly líbánky a to jste si zasloužili, měli jste svatbu, to jste si zasloužili.
1: To já vím, samozřejmě, jako by nebylo to, že bych to rozhazoval, jak se mi zachce. Užili jsme si to, patřilo to k tomu, ale myslím si, že je čas teďko na to šlápnout a něco si zase našetřit.
2: Něco máš ty, Romane?
0: My to máme jasně daný. Věnovat veškerou pozornost Davidovi, protože jde do 9. třídy.

0: co teď budete prožívat v příštích dnech a týdnech a měsících, aby jsme věděli, jak po případě pomoci vám, že jo, nějak.
1: Třeba si někdo chce pořídit nový auto.
0: No dobře, začínáš, to jsme moc pomohla.
2: Hezký teda. Roman říká, malý přání, nový auto.
1: Já vím, že to Roman zrovna řeší, takže...
0: Jo takhle.
1: No ano.
0: Já vám prodám to moje.
3: Já jsem řekla nový.
0: 9 let starýho Seátka, potřebuju na protiúčet. Samozřejmě vám dají za to málo, že jo, když jdete někam do prodejny.
3: No jasný.
0: Je, Míšo, tak děkuju.
1: Nemáš zač.
0: Kysáci, projedem se dneska odpoledne. Ale je to servisovaný.
1: Testovací jízdy od 10.
2: To je ve vůni, prosím tě.
0: Zimáky v ceně.
4: Rádio.

0: Romane, Míšo, už to chodí, posluchači nám dávají vědět, co by si chtěli v následujících týdnech splnit. Například nám napsal David. V říjnu odlétám na zápas Realu Madrid versus Sevilla a už se těším, 83 tisíc diváků. Davide, na tomhletom stadionu jsem byl v Madridu a věřím, že si to užiješ, protože to je opravdu zážitek.
1: Skvělý. Je dobrý mít se na co těšit. Jak jsem vám říkal, že u nás doma to bude o tom, aby jsme Davio připravili na střední školu, na přijímačky a zároveň bohužel po 9 letech vyměnili našeho Seátka. Já jsem vždycky myslel, že jako jít si koupit další auto je hezký pocit, ale já z toho mám nějaký takový divný pocit.
2: To bude skvělý.
1: Ale jako peníze utrácíš a teď to starý, prostě miluješ ho.
3: My až si sedneš do toho nového auta, budeš nadšenej a řekneš si dobře, že jsem udělal.
1: No dobře, uvidíme teda. Ale jak jsem vám říkal s tím výkupem, jste vtipný. Píše posluchač. Dobrý den, Romane, mám zájem o vámi zmiňované auto. S pozdravem vaše AAA a dál si domysli. Míšo, ty jsi říkala, že by si v příštích dnech chtěla zhubnout nějaký to kilo. Nikča je v tom s tebou.
4: Mně to nevyšlo po Vánocích, mně to nevyšlo po Silvestru, na léto jsem taky chtěla být šťabajízna. A jsem taková šťavnatá klobása. No, jo, jinak Romčo, taky budeme řešit školu. Taky, ale... taky mám dceru v 9. Nechtěla bych to zažívat znovu.
1: No ty jo. Jít k těm zkouškám. Možná bychom to radši udělali, než aby tam šly ty naše děti, co, Nikčo? A oni to zvládnou, držíme palce. Verča, tak ta má před sebou taky něco důležitýho.
5: Tak mě v následujících dnech čekají zkoušky v autoškole. A mám poslední dvě jízdy, ale věřím, že to dám, ten řidičák budu mít.
3: Verčo, 100% a pak se nám ozvi, jak se ti to povedlo.
0: Přijď za náma do rádia, oslavíme to.
1: Testovní jízdou.
6: Roman, Míša, Patrik. Od 6 do 10. Ranní

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Nechceme strašit, ale dost možná si dneska naposledy užíváte klidnější jízdu do práce, protože uvidíme, co zítra 1. září udělá, až se bude cestovat i do škol. Bohužel, další dvě dopravní nehody, kde je máme teď?
2: V Mostě na silnici 1/27 v Čepirošské osobák srazil zvěř a na Kladensku na silnici 16 u Slanýho je nehoda nákladňáku.
1: Ondro, někde nejdou semafory?
3: Pisáci v Hradci Králové, ulice Pilnáčková, nejdou semafory, je to tady trošku chaos.
1: Díky, že zdal vědět, a za chvilku je tady soutěž 7 v 7.

0: jiná Kiss Show. Otevřeno non-stop na webu kiss.cz.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
0: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Zpočátku bude oblačno, až je zataženo místy s deštěm. Postupně bude oblačnosti ubývat až na polojasno. Teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: V loňském roce přibylo případů, kdy řidič v důchodovém věku způsobil smrtelnou dopravní nehodu. Podle Centra dopravního výzkumu seniori loni zavinili 66 úmrtí na silnicích. A to je asi 16% všech smrtelných havárií. Letos jich je za první půl rok 34. Řidičů penzistů je v Česku přes 1,5 milionu. Pro ty neaktivní, kteří se chtějí vrátit za volant, spustila Asociace autoškol projekt Zpátky za volant. V kurzech se učí mimo jiné rychlejším reakcím, předvídat situace a jezdit defenzivně. El Niño v Pacifiku rychle sílí, svět se proto připravuje na jeho možné dopady. Jeho vliv na Evropu bývá mnohem slabší než v jiných částech světa, ale letošní jev může být tak silný, že ovlivní počasí i tady. Projevit se to podle odborníků může zejména změnami polárního víru během zimy. A teď zpátky domů.
4: Nová databáze mapuje bezbariérovost školních budov nejen na jihu Čech. Informace pomohou dětem s handicapem s výběrem školy. Ucelený přehled, jak na tom, které vzdělávací zařízení je, dosud chyběl. Do databáze mohou přispět informacemi samotné školy, ale také žáci a rodiče.
3: Sport. Deblkajak Jakub Špicar Daniel Havel získal na mistrovství světa v Poznani bronz na pětistovce. Je to v současné olympijské disciplíně jejich první světová medaile. Třikrát byli čtvrtí. Naopak nemocný kajakář Josef Dostal jako obhájce titulu dojel v závodu na 500 metrů čtvrtý. Za námi jsou zprávy a před námi soutěž 7 v 7.
5: Začínáme!
0: 7 v 7. Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun. 210 323 323.

0: Bylo 7 hodin ráno a na rádiu Kiss začíná soutěž 7 v 7.
1: Poslední srpnový hot kostkou je tady, ale tím to nekončí. Kysáci, rozdávat peníze budeme až do konce letošního roku. Dneska s Pavlem, který se dovolal. Nazdar, Pájo.
2: Čau, Pavle.
3: Krásné dobré ráno.
2: Hej.
4: Ahoj.
2: Tyjo, kdybyste Pavla slyšeli, jakou radost měl ve chvíli, kdy se dovolal. Pavle, promiň, ale já jsem si tě normálně nahrál, jo. Já jsem si tě nahrál jenom to, když jsme zvedli telefon, jo. Pavel, hele, tady je kousek záznamu.
3: To masakr. Můžu se ještě tlemit blbě.
4: Pavle, můžeš se klidně tlemit blbě i potom, co hodíme kostkou a ty určitě vyhraješ nějaký peníze.
2: No doufám, že šestka padne teda.
4: Jo. Já to nechci slibovat, ale doufám v to.
2: Kam jedeš teď? Kam máš namířeno?
3: Hele, za zákazníkem razím.
2: Za zákazníkem? Jedním jediným, jo?
3: Tak tři.
2: Teď jsi to vymyslel, ale aby to vypadalo, že jich je víc, hele.
3: Ano, přesně tak.
2: Hele, takhle, tu cestu ti určitě zpříjemníme. Míšo, ty jsi teď po tvém výletu do Slovenska, na Slovensko, hodíš kostkou, tak doufám, že budeš mít šťastnou ruku.
4: Já doufám taky. Pavle, házím. Já to musím hodit ještě jednou, ono je to na hraně, omlouvám se.
2: To víš, a když to natáčíme, potřebujeme, aby to bylo jasně vidět.
4: Jo, je to
2: vidět,
4: na hraně, veď. Musíme ještě jednou.
2: Tak jo, teď.
4: Teď.
2: A co padlo?
4: Pavle, jak by si se hodně blbě tlemil, kdyby si vyhrál 7 000?
2: Cože?
3: Tak asi.
4: Jak? Jenom si to vyzkoušej.
3: To bude jenom jednou a naposled, takže...
4: Co? Dobře, tak si to vyzkoušej na čisto, protože ti posíláme 7 000!
3: Jo!
2: To je šestka!
3: Tak kam jdeme?
2: Kam jdeme? Jdeme na pivo!
4: Za zákazníkama už nejdeš, pojď za náma!
3: Přesně! Otáčím to!
2: Je, to je dobrý, pondělí. Ano, teď si tady Míša líbá svoje ruce. Pavle, máme za tebe radost. Je to tvoje, 7 000 korun posíláme na účet. Bereš? Jo?
3: Beru.
2: Měj se krásně a zase zavolej takovýhle posluchače, potřebuje. Měj se krásně. Ahoj.
4: Ahoj.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz.
2: A takhle to tady pojede. Nejenom celý týden, ale až do konce tohoto roku.
0: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme.
6: 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

0: Pavel musí být nadšený, vyhrál 7 tisíc v soutěži 7-7, takže paráda. A když jsme u těch peněz, my jsme se vás ptali na to, co máte v plánu na příští dny, týdny a měsíce, a o tom šetření je to často.
1: A jak říká Patrik, šetřit prachy, chci zasklenit balkón, no a malej nám nastupuje teďkon zítra do předškoly. Takže to bude taky zajímavý.
0: Tak Romane, držíme palce, díky, že nám dáváte vědět. To tady teď vidíme v těch textovkách nejčastěji, že zítra odcházejí vaše děti prvně do školy.
2: To je pravda, školáky to čeká.
3: To je velký den.
2: No jo.
0: To jo, no.
4: Taky řešíme školu a mládě jde na doučování od Cermatu. Je to každý víkend. Snad 26 víkendů. Čau, Jirka Řezník, a držím ti palce.
0: Jirko, děkuju, takže taky máte doma deváťáka a čekají vás přijímačky na střední. No, takhle, my to nakonec vychytali tak, že nebude mít doučování o víkendu, ale pondělí a středu od listopadu každý týden až do března, takže víkendy nebude muset mít obsazenýho.
2: Kolik takový doučování stojí?
0: Heleď, platili jsme do 15 000 korun kompletně za vše. Není to o tom, že by to byl učitel, který se učí jenom s tím jedním dítětem, jo, ale bude docházet do třídy, kde je asi 10-15 dětí. A plus k tomu máš veškerý ty materiály, který můžou vidět i rodiče, aby jsme ty postupy znali, kdyby jsme chtěli pomoct a nevěděli,
3: dobrý,
0: což
3: u mě
0: jako bude dost asi běžná věc, že si všechno budu muset oprášit. Takže samozřejmě je to spoustu peněz. Není to vůbec to nejdražší doučování. Doučování jsou i za desítky tisíc korun, ale je to studium a tady by člověk měl se snažit ty peníze najít a investovat.
2: To je fakt. To jsou prostě výzvy. No,
0: no a jiní, co budou dělat? Třeba Juraji.
5: Aké priáde by som si já a čo budem robiť v dalších mesiacoch? Já Juna sa stále rekonštruje, maká, drie, takže budeme makať a drieť?
3: To víš, ale ono se to potom vyplatí. Až to budeš mi hotový, Juraji, to bude stát za to.
0: Když makáš na svým, tak je to rozhodně dobře. No, jsou i jiný starosti. Tom evidentně bude hledat novou zaměstnankyni. Vemte si, co dneska ráno řeší, jo?
6: Ahoj všem, já bych chtěl pozdravit novou paní kuchařku, která měla dnes nastoupit, která samozřejmě, že nepřišla, tak ať si jí daří v životě.
3: O, to nechceš.
2: To je hrozný.
7: Raní Kiss. Roman Anděl, Patrik Peltan a Míša Dinhová.

0: Co mají v plánu naši posluchači? Míšo, budeš žárlit.
1: A je, je.
0: Hodně žárlit.
1: No, tak povídej.
0: Jo, uneseš ano. to? Náš posluchač Roman, co má v plánu v následujících dnech? 19. září odletám do Chicaga.

0: dodal tady, Míša mi bude závidět.
1: No to teda budu.
0: Tyjo, to je splněný sen.
1: Já jsem taky jela po Route 66, ale po té slovenský.

0: Didi-na-na-na.
1: Jo. Vždycky jim říkám, nedělejte to pokaždý na konci.
2: Ale to se nedá.
0: To se neomrzí.
1: Neolizujte to zábradlí a just to udělaj.
2: My od vás, kysáci, teď vyzvídáme, protože dneska je 31. srpna. Jaký máte přání na další dny, týdny, měsíce?
1: Maximálně měsíce.
2: Maximálně měsíce, co byste si chtěli splnit?
0: Napsala nám Martina, dobré ráno, mám jedno malé přání. Už kruci, ale chci vyrazit na tu vaší party do O2 Areny.
1: Skvěle, v listopadu na konci, ano, Millennium Explosion. Tam se uvidíme. Míša do té doby tedy zhubne?
2: Trošku zkusím.
1: Jsi říkala, že bys to znovu po páté zkusila?
2: Ano.
1: Stejně jako my všichni ostatní, vždycky jste stejným výsledkem. Honzo!
3: Míšo, strašně ti fandím, taky jsem se před létem rozhodl, že chci zhubnout, abych se cítil v pohodě a fit, tak jsem se rozhodl, že zhubnu 10 kilo. Makám na tom a v současné době mě chybí už jenom 12. Všechny vás zdravím, ahoj.
2: Tak to jsme na tom podobně, Honzo.
1: Hele, já tady mám jedno kvítko. Koukám, jaký. Ahojte kysáci, já mám jeden velký úkol už na zítra. Moji kamarádi jdou do školy, takže musím vstát dřív než oni. A napsat všem kamarádům zprávu. Hola, hola, škola volá.
0: Já, ty
2: toho bych měla mít za kamaráda.
4: Ranní kys, každý všední den od 6 do 10.
1: Že to někde bude na YouTube.
5: Co?
2: Hola, hola.
1: Ne, jak se jmenuje? Co jsem říkal za jméno?
2: Náš posluchač? No.
1: Boris.
2: Boris.
6: Co? Evo ten Boris, co?
1: Promiň, já mu

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Na hlavní silnici 27 přímo u mostu evidujeme dopravní nehodu.
2: A v Ostravě se ve Vratimovské ulici srazily dva náklaďáky.
1: Jeďte pomalu.

0: Klasiky ze světa trendsu.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti serviruju ty nejlepší pecky z trendsový scény. Těším se na vás.
0: Trendspark. Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss. Radio Kiss. Počasí.
2: Zpočátku bude oblačno, až je zataženo místy s deštěm. Postupně bude oblačnosti ubývat až na polojasno. Teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Prezident Petr Pavel nevidí důvod ke stažení kompetenční žaloby k ústavnímu soudu ve sporu s vládou o účast na summitu NATO. Chce vyčkat na to, jak soud vyjasní kompetence vlády a prezidenta. To řekl v rozhovoru na CNN Prima News. Vláda s účastí prezidenta nepočítala. Po předběžném opatření ústavního soudu ho ale musela do delegace zařadit. A prezident se tak červencového summitu mohl zúčastnit. O samotné žalobě soud zatím nerozhodl. Norsko truchlí nad úmrtím krále Haralda V., který zemřel v pátek po vleklých zdravotních problémech. Po celé zemi se v neděli konaly bohoslužby za zesnulého 89-letého panovníka. Pohřeb krále Haralda se uskuteční 9. září. Oznámil to v podvečer Královský palác.
0: Sport.
2: Filip Salač první velkou cenu po životním triumfu v mistrovství světa silničních motocyklů nedokončil. Ze závodu Moto2 v Aragonii odstoupil kvůli zranění v 7. kole. Podle informací televize Nova Sport měl potíže s palcem levé nohy, který mu natekl a znemožňoval řazení. Závod MotoGP vyhrál domácí Španěl Marc Marquez a zdramatizoval boj o titul. To byly zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
3: Tak to slyšíte, i Terka se nám vrátila z Řecka z dovolené a my jedeme dál. Zdraví vás Roman,
4: Míša
5: a taky Patrik
3: a Gigi D'Agostino.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

0: Když se tady bavíme o tom, co bychom si v příštích dnech, týdnech, měsících chtěli splnit, chtěl bych, kdyby se některé písničky natáhly a neměly jenom 3 minuty. My bychom to potom víc stihli. Šlo by to. To nejde, všechny ty hlasovky, které sem posíláte. Připravit to, říct si to, kdy to pustíme, nepustíme, no a ono to sotva končí.
1: Nevadí, ale i tak se nám kysáci ozývají s krásnýma vzkazama.
0: To jo.
2: Nejbližší přání asi, aby holkám klaplo mistrovství České republiky v softballu, kdy se u nás hraje extraligový turnaj v Pardubicích, a trochu delší přání, ale taky v řádu měsíců, aby ta moje deváťačka zvládla přijímačky na takovou školu, kterou si vybere, a aby tam byla spokojená a podařilo se jí to všechno tak, jak ona se představuje.
0: Takže Míšo, vy to máte doma taky stejně jako my, taky s deváťákem budeme prožívat přípravy, doučování, no a potom to nejzásadnější, a to budou samotné přijímačky na střední školu.
3: Budeme na vás myslet. Budete děkujem. To mít náročný, ale věřím, že to zvládnete.
0: A děkujem. Hele, a teď si poslechněte, co čeká Hanku a její rodinu. Není to úplně nejkvalitnější nahrávka, ale pustit to musím.
4: Tak já 15. října se svou sestrou a našimi rodinami odlítám do Paříže, kde se ségrou půjdeme na koncert Celine Dion, čímž jí splníme její velký sen. Takže už se taky moc těšíme. Přejeme krásný konec léta a zítra hezký a úspěšný první školní den.
0: Díky a přejeme vám to. Teď si to vemte, bude to ve Francii, jo? Bude to v Paříži. Celine Dion, francouzsky, ježiši, umí a zpívá tady anglicky, ale nádherně.

0: taky máte husinu.
1: Jo. Obrovskou. Hlavně i to, jak Celine Dion má za sebou ten silný příběh, kdy nemohla zpívat a jak se z toho dostala a prostě zase koncertuje.
0: Já se obávám, Míšo, že to není o tom, že se z toho definitivně dostala.
1: Není, není.
0: Jenom asi zapracovala především, ano, i na své hlavě, protože to dost bylo o psychice, kdy nevěděla, kdy jí hlasivky vypadnou, nevypadnou, ale to zvládne. Tak Hani, díky, že jsi nám dala vědět. Budem to s tebou prožívat a ozvi se z Francie.
2: Raní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: plánu, na co teď myslíte, s čím se musíte popasovat, jo? Eva, ahoj, nás čeká v pátek opravný termín maturity.
1: Ohoho.
0: A hned potom nástup do práce. Mazec, tyjo, takže její syn zvládne teď opravky maturity a rovnou po víkendu šubu do práce.
2: Víte, jak se to říká? Hvězdy září v září, ono to vyjde.
3: Měli byste tam nějaký přešplepty vaše, když za 4 měsíce je Silvestr, tak jako trošku Silvestr má nečisto. Já vím, je to blbý, ale prosím.
0: Není to blbý, Vojto, dneska je opravdu 31. srpna, poslední srpnový den a my bychom si teď mohli jako moderátoři ukázat, jestli bychom taky náhodou neměli si dát nějakou opravnou maturitu z moderátorštiny.
4: Já si myslím, že

0: Přál si to náš posluchač, když je dneska 31. aby jsme si dali Silvestr na nečisto nějaké přeřeky. Bohužel, tohle bude tím pádem hodně krátký vstup, protože není vlastně jediný, který by se tady odehrál za poslední měsíce.
1: To je hodně laciná raní kachna teda.
2: Kežby to tak bylo.
0: Skoro každý den, no.
1: Jo, máme tady už slušnou sbírku.
0: Když jsi byla na Slovensku, Míšo, teď na tom výletě, to jsi tu byla v tu chvíli, kdy Blanka vysílala za Terku a vymyslela nám nový název?
1: To jsem slyšela.
0: To jsi tu ještě byla, jo?
1: To ještě byla.
3: Bývalé střelnice v Hulkvákách.
0: Hulkváky.
2: To byly Hulváky, že jo?
0: Ano,
2: Hulváky.
0: Správně. A počkej, ale potom jsme měli sportovní informaci a tam taky něco nastalo.
3: Francouzský celek doma prohrál s Fenerbahce Istanbul 1-2.
2: Ono je to Fenerbahce.
1: Blanička.
0: A ona ještě, když to tu mám napsaný správně, proč to čtu prostě úplně jinak potom, jo. Radek, nedávná, že jo, Radek Hrdina z odpoledního Jumpu, dopravní informace.
4: Já tady mám České Budějovice, lidická třída, dále tady mám v Praze u Technopichu, u Technoplynu. Technoplynu, tady v Praze, tam se bouralo.
2: To je nejvíc.
1: Technopich.
0: Lesní. Jak tě to může napadnout?
1: Já vůbec nevím.
0: Míša.
1: A vážnou nehodu řeší v Opavě v Krnovské, kde osobák srazil vlak. Oni ty auta dělají pořád větší a větší.
0: Kdyby kamion nebo nákladňák, ale osobák, že srazí vlak.
1: No to se nepovedlo.
0: Zajímavé.
1: V závěru pracovního týdne je s vámi Míša Dinhová.
0: Taky Roman Anděl.
2: A Patrik Pelton. A nemusím jít mít...
0: Jak
2: jo, prostě když se to zaciklí, tak se to zaciklí.
0: Na silnici 35 u obce Tržek vyjeli vozidla ze stavby.

0: Nejlepší od 90. let. Za 10 minut 8 snad se ještě uslyšíme. Nebudete za chvilku vypínat rádio z toho důvodu, že budete v práci, kde se například rádio poslouchat nemá. To jsme tu taky minulý týden řešili. Bohužel, no někde to tak je. Bezpečnost práce a tak dále a tak dále. Horší ale je, když se nám ozvete a jste k nám až moc upřímný.
1: Mě to tak nebaví.
2: Co?
1: Proč?
0: To je co? Eva.
2: Co jí nebaví?
0: No ráno.
2: Proč jako? Co děláme blbě?
3: Že už bychom třeba nebyli tak...
2: Jako, že nemáme mluvit?
3: Zábavní. Tak si nevím.
0: Ne,
3: ty jsi mě dostal teď.
0: Ne, možná je to, nevím, no.
3: Romane, nechceš náhodou nám ještě něco pustit?
0: Jak to myslíš?
3: Já mám totiž trošku pocit, že si tam někde něco useknu.
0: Tam něco chybí. Jestli tak maximálně tak 2-3 vteřiny.
3: No to můžou právě. Být podstatný vteřiny.
1: Ani trojko, ahoj, vy jste prostě skvělí. Tady je tak hnusný počasí, strašně leje. Mě to tak nebaví, ale když jedu v tom autě a poslouchám vás, tak se prostě pořád směju. Díky za hezký

0: Pane, prosím, že chtěl bych ještě jeden přeřek. Tentokrát ale ne od nás, ale
1: škoda.
0: Od našeho posluchače Petra.
1: Máš ho tady?
2: S těma přeřekama to jste mi připomněli jednou v Německu vykládku. Měl jsem to naložené úplně tip-top, že by sám člověk nic jiného nedal a skladník se mi divil, jak je možné, že jsem s tím mohl jet. Tak jsem chtěl říct, že jsem dobrý šofér, ale spletl jsem si slovíčka a řekl jsem místo gute Fahrer, tak gute Führer, no zrovna v Německu, jo, takže dovedete si představit, ale naštěstí se jenom začal smát, ukazovat si na knídek, říkám, jo, sorry,
0: Entschuldigung. Evi, co ty na to, líbil se ti tenhle přeřek?
3: Mě to tak nebaví.
0: No, bohužel.
4: S kysem za volantem po celé republice.
1: Teď vážně, zase na cesty.
5: Na silnici 23 v Brně na nájezdu na Bauerovu ulici se srazil osobák s nákladňákem.
1: Nehoda je taky ještě na silnici 27, přímo u mostu. If all

0: nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.
1: Mark Van Day.
0: Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer
2: od 6 hodin.
3: Dobrou náladu za každého počasí vám přeje Hektor.
4: Zastavárna zlata s nejnižším úrokem v Ostravě ve výši 5% měsíčně. Více na www.hektor.cz.
5: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket Energylandia.pl.
0: Rádio Kiss. Počasí.
6: Zpočátku bude oblačno až zataženo místy s deštěm, postupně bude oblačnosti ubývat až na polojasno. Teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
6: Podle dopravních policistů přibývá na našich silnicích agresivních řidičů, kteří často záměrně ohrožují ostatní. Ministerstvo dopravy proto spolu s rezortem spravedlnosti připravuje změnu legislativy. Za agresivní jízdu, při které by šofér ohrozil ostatní a způsobil jim újmu, by mohl skončit až na 3 roky ve vězení. Po 15 lidech se pátrá poté, co Národní park Grand Canyon na západě Spojených států zasáhla blesková povodeň. Správa parku uvedla, že záplavy v některých oblastech způsobily značné škody a že stezky v oblasti byly uzavřeny. Varovala, že podle předpovědi se očekávají další bouřky a silné deště. A teď zpátky domů.
7: Jičín nabízí mnohem víc než Valdickou bránu nebo Valštejnovo náměstí. Kdo chce objevit méně známá místa s příběhem, měl by se vydat do Valštejnova muzea a mincovny nebo za jedinečnými židovskými památkami. Některé zážitky si zájemci odnesou doslova v kapse. Pro Kiss, Blanka Holoubková.
6: Sport. České volejbalistky se v osmifinále mistrovství Evropy utkají v Brně se Švédskem. Před 2 lety na ně v Ostravě nestačily ve finále Evropské ligy. Domácí tým se pokusí přibrzdit univerzálku Izabel Hákovou, nejproduktivnější hráčku základní části šampionátu. Za námi jsou zprávy z domova, ze světa i ze sportu a pokračuje Raní Kiss.
8: Ty, to by mě, Evi, zajímalo, co ty říkáš na výkon Terky jako zpravodajky po tom, co se vrátila z dovolené?
9: Mě to tak nebaví.
8: No počkej, to je hláška, kterou jsme tady pouštěli. To by někdo mohl říct, že pouštím jednu a tu samou. Něco novýho?
9: Prostě mě to jenom nebaví.
0: To nejlepší od 90. let.
10: Ta ti dala. Ha.
0: Kiss. Radio Kiss.
11: Be happy.
8: Tak na to už se nedá nic říct.
12: No, nedá.
8: Zdraví vás Roman.
12: Míša.
13: A Patrik.
8: A naše kritička Eva.
9: Tak si fakt děláte prču, jako. Mějte se, čau.
8: Taky.
9: A-

0: Zpráva od Adel. Puste mi tam prosím něco motivačního. Čeká mě ode dneška 6 dnů pekla. Maturuju na první pokus kvůli odložení maturity. Adel! Tehra, držíme ti palce. Ať to dobře dopadne, ať je potom veselo jako tady u nás, protože vás napadlo si pustit pár přeřeků, jelikož je 31. srpna a za pár měsíců tady máme Silvestr.
1: Za 4 měsíce!
0: Tak jsme si dali Silvestr na nečisto a koukáme, že s těma přeřekama máte zkušenost taky, co, Peťo?
2: Ahoj kysáci, když jsme u těch přeřeků, tak mně se stalo při vysvětlování klientovi, na co se mu stahuje pojištění, že jsem místo požár a tornádo řekla pornádo. Prostě pusa byla rychlejší než mozek.
3: Pornádo.
4: A klient to podepisuju.
0: To je přesně to samý, Peťo, co se mi stalo, když jsem začínal moderovat a byla to nějaká honosná akce, o to jsem vám vyprávil. Audiny se tam představovali. Klienty, co tam dole byli, se moc nezajímal. Prostě nějaký ucho tam něco povídá. Skončila módní přehlídka spodního prádla. Jo, takže holky s prsama tam, ty tam stojíš, máš to také zblízka, jo.
4: Ty tam stojíš?
0: Ano. No. Dobře, Patriku, no. Taky by si stál. Jo. No a měli jsme potom losovat tombolu, jo, a já jsem řekl, jdeme prsovat, a najednou, jsem chtěl losovat první cenu, a já, jdeme prsovat. A v tu chvíli všichni koukali, co to tam je za ucho na tom pódiu.
1: Ale zaujal.
0: Jo. Takže dneska máte dobrý den a hlavně šťastný v tom, že se nám brzy dovoláte po naší výzvě, protože my jsme pro vás na tento týden nachystali nádherný ceny.
3: Soutěž s Kauflandem a budeme na začátek hodní?
4: Jo. Určitě.
3: Dobře, tak já bych jenom kysákům poradila, ať se podívají na web kis.cz, protože tam bude stačit jenom mrknout a budete určitě vědět odpověď na dnešní otázku.
0: Ráno i dopoledne soutěžíme s Kaufland Card o poukázku, která má hodnotu
1: 5000 korun.
0: To je dobrý. Radio Kiss.

0: Soutěž Kaufland Card Extra o poukázky za 5 000 korun.
1: A to celý tento týden, dvakrát denně, ráno a dopoledne máte možnost vyhrát, jak už bylo zmíněno, poukázku do Kauflandu na 5 000 korun. A co si budeme, za to už si pořádně nakoupíte.
2: Dejte si připomínku, vždycky s 8 hodinou ladit určitě Radio Kiss, stejně tak jako vysílání Michala Kavalčíka, který pravdou z Řecka se vrací zítra, takže dneska budete ještě s Martinem Hovorkou, ale teď máme na telefonu řidiče Pavla, který by rád vyhrál 5 000 v podobě poukazu z Kaufland Card. Pavle, ahoj!
3: Ahoj.
2: Skvělý, že jsi tady, takže máš teď chvilku čas, jo? Budeš se soustředit na otázku.
3: Určitě, zastavil jsem si.
2: Jdeme do toho.
4: Pavle, pozorně poslouchej. Jak se jmenuje nový a vylepšený věrnostní program Kauflandu? Dám ti možnosti. Za A. Kaufland Card Super. Za B. Kaufland Card Extra. A nebo za C. Kaufland Card Premium.
3: Za B.
4: Kaufland Card Extra. Tato odpověď, Pavle, je správná.
2: No jo. Tak asi 3x jsme to tady řekli.
1: Jednodušší už to být nemohlo.
2: To ne teda, ale ty jsi říkala, že to bude jednoduchý na dnešek.
4: Je to dobrý, že je to jednoduchý. Pavle, 5 000 máš doma.
3: No super.
2: Takže už jenom 10 000 potřebuješ a je to vyřešený.
4: 10 000.
2: Na košík.
4: Jo.
2: A nebo 5 korunu, no dobře. A nebo žeton. Takže Pavle, udělej si radost na účet Kaufland Card a zas někdy na Kisu. Ahoj.
3: Díky.
4: Ahoj. Ahoj.
5: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.
0: Radio Kiss.

0: Nedávno jsme vám přáli, ať si užijete léto. No a je to tady. Teď už si pomalu budeme říkat, ať se těšíme na podzim, zimu, protože je tady dneska poslední prázdninový den, 31. srpen. Tento den si tedy připomínáme...
1: Národní den dohazovačů.
2: Tak jestli znáte někoho, kdo mi dohodí nějakou slečnu, tak jsem pro, díky.
0: Ale Aleš by bral nějakou hodnou šťabajznu.
1: Už jste vy někdy někoho někomu dohodili?
0: Ty lesy, jakože dohodili a mělo to výsledek, to si nejsem jistý.
3: Já asi taky ne, ale jak jsem říkal, znám pár, který byl dohozený a teď se brali.
0: Dohozený.
1: Dohozený.
0: A co ještě dneska za den?
3: Zároveň je také den zápasení s omáčkou.
0: To jsme si říkali, co to je, jak se může připomínat zápasení s omáčkou. Maruško?
4: Ahoj, ranní trojko, tady Maruška. Hele, není to s tou omáčkou, takže zápasíš při otvírání, když je to nová láhev, jestli toto třeba není. Ahoj, hezký den.
0: Takže máš třeba boloňskou na špagety ve skle a ty to nemůžeš otevřít.
3: Mm-hmm. To mám rád, ale to je výborná. Mm.
1: Ne, není to tak. Ono totiž, to bylo mistrovství v zápasení s omáčkou a probíhalo to tak, že zápasníci se ponoří do kaluží omáčky, aby se utkali před jásajícím davovým nadšením.
0: Teď jo, teď to si pamatuju, kdo vyhrál.
1: Kdo?
0: Karel Vomáčka.
1: Karel Vomáčka.
0: A víte, kdo má dneska narozeniny?
3: Michal.
1: Hrůza.
0: To je hrůza.
3: No jo.
0: Michale, dáme si tvůj song, který moc rádi hrajeme na všech možných akcích. Tak všechno nejlepší k narozkám.
5: Někdy je to tak a nezmůžeš tím nic.

0: Romane, toho tvýho vítěze v té soutěži, jak si před malou chvíli jmenoval, já jsem ho našel, my ho tady máme nahranýho.
1: Jako vomáčku?
0: No jasně.
2: Vojáci, kdo měl dneska v noci službu u Moničáku?
3: Já?
2: Kdo já?
3: Ujď vomáčka, prosím.
2: Sakra, to neumíte říct jako chlap?
3: Ujď vomáčka, vole.
4: S Kysem za volantem po celé republice.
5: Teď se podíváme na silnice. Nehody se řeší na dálnici D7 na 13. kilometru ve směru do Prahy, na dálnici D5 na 46. kilometru ve směru do Prahy a dál se bouralo v Teplicích v ulici u divadla.
4: Radio Kys, filmové tipy.
6: Tak sláva, konečně je v kinech komedie s nevšedním námětem. Tak vyzavřít oka a představovat si. Amerika a u moci nová strana, která zákonem zakáže mimomanželský pohyby v ložnici. Z tohohle kontroverzního pravidla ale existuje jedna zásadní výjimka. Jediná noc v roce, kdy se nesezdaní mohou spustit. Kdykoliv, kdekoliv, jakkoliv a kolikrát a taky s kým budou chtít. A právě během této techtle-mechtlý noci se odehrává příběh s názvem Na jednu noc. Běží v kinech. Pro Kys, Katka Čepelíková.

0: Radio Kiss počasí.
1: Zpočátku bude oblačno, až je zataženo místy s deštěm, postupně bude oblačnosti ubývat až na polojasno. Teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Odvoláním europoslankyně Jany Naďové proti rozsudku v kauze 50-milionové dotace na kongresový areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic se dnes bude zabývat pražský vrchní soud. Městský soud ženě uložil za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie 3letou podmínku se zkušební dobou na 5 let a peněžitý trest 500 000 korun. Někdejší poradkyně premiéra Andreje Babiše vinu odmítá. Finský prezident Alexander Stubb nevěří, že by se Rusko odvážilo zaútočit na členskou zemi NATO. Řekl to v rozhovoru s německým deníkem Bild. Podle médií se německý kancléř Friedrich Merz chystá obvinit Rusko z pokusu o dronový útok na lipské letiště a oznámit rozsáhlé nové sankce na ruské subjekty souběžně s novými sankcemi Evropské unie.
0: Sport.
1: Novak Djokovic vypadl v prvním kole na US Open, a to po pětisetové bitvě s Argentincem Marianem Navonem 5-7, 7-5, 6-4, 2-6 a 1-6. Naposledy skončil srbský fenomén hned v úvodu grandslamového turnaje v roce 2006 na Australian Open. Tentokrát měl ale celý zápas zdravotní problémy. Tolik zprávy v jedné minutě a pokračuje ranní Kiss se Míšou, Romanem a Patrikem.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss, Radio Kiss.
2: Be happy.

0: Je to tady, pondělí 31. srpna. Tak už se jde do roboty, už se jde do práce. Dovolený končí, některým pravdou začíná to, jo, začínají, ale ptali jsme se na to, jaké máte plány na následující dny, o co se teď budete nejvíc starat?
1: Já mám jediný přání a to je to, aby můj syn, který zítra poprvé nastupuje do zaměstnání, tak aby si vlastně splnil všechno to, co chce, aby ta práce byla to, co chtěl a vybral si to, takže já mu budu jenom přát to, aby byl prostě v životě šťastný.
2: To je ale krásný.
3: Je to v čudu, no.
0: Jo, přesně, Kája Kodeš nám tady teď instaluje kamery, teď úplně v něm hrklo, že o něm mluvím. A Evi, víš co řek? Že mu prej končí život. Od teď mu končí život.
2: Jak mu končí?
0: No jakože práce a makat a celý život, že už.
2: Když ho ta práce bude bavit.
0: To bohužel nemá každý to štěstí. Že jo. Máš práci, která tě baví.
2: No ale třeba bude
0: no,
2: mít.
0: Jo, no třeba. Snad jo. Milane, co ty budeš dělat?
4: V posledních dnech, týdnech a měsících do konce roku bych chtěl stihnout dodělat zimní zahradu, dokopnout bazén, usadit bazén a okolo bazénu udělat pochozí terasu. No a v neposlední řadě Millennium Explosion.
0: Ano! Hezký! O2 Arena s vámi a největšíma hvězdama Millennia. Milan navíc poslal ještě jednu moc hezkou hlasovku a Milane, za to velký díky.
5: Chci strašně moc poděkovat, protože dokážete vytvářet to, co ostatní nedokážou, a to je ten úsměv na těch tvářích našich. A ten je zdarma a k nezaplacení.
0: Hezká myšlenka,
3: pěkný.
0: Smát se je zadarmo, za to ještě platit nemusíme.
3: To je super.
0: Tak si to užívejme.
2: To je pravda, pokud nepotřebujete opravit zuby teda.
3: To pak, no.
0: To nás taky jednou čeká.
3: No,
0: jak se budeme smát s tou zavřenou pusou.
3: Jo, spíš jak tebe můj poslouchat radio.
0: Si jej srandu, ty jo. Už jenom pár let.

0: Tento potlesk je i pro Patrika, který nám přinesl tuto novinku do našeho playlistu. Zněl si tedy, kamaráde, chvilku jako orangután teda z tvé radosti?
1: No, protože když uvidíš Marka Korna a tuhle novinku, tak prostě to je pecka, to musíme dát.
0: Heleď, ale to je věc, kterou jsme si tady jednou představovali, protože se jedná o docela starý song.
1: Je to starý song, ale Mark Korn to předělal a je to novinka týden 14 dní stará možná.
0: Ať se vám líbí.

0: novou kachnu, tak byste teď měli vzít do ruky telefon a zavolat 210 323 323.
1: Rádiový balíček budeme rozdávat, ale pokud víte, jaká dnešní lež tady v raním kysu zazněla.

0: Kissu.
1: Teď je právě ten moment, kdy byste měli volat 210 323 323 a pokusit se odhalit raní kachnu. Kdo tam je na telefonu? Haló,
2: haló.
1: Haló.
3: Haló, ahoj.
1: Ahoj, jak se jmenuješ?
3: Ahoj, Kuba.
1: Kubo, tak povídej, co si myslíš, že je dneska raní kachna?
3: Já si myslím, že jste říkali, že má svátek Michal. Michal svátek nemá, má Pavlína.
1: My jsme říkali, že Michal Hrůza má dneska narozeniny.
2: 55. ještě jsme to oslavili hitem.
1: No, no jo.
2: To je hned vedle svátku. Jo, ale ne, jsem si jistý, že zazněly narozky. A tím pádem bohužel tohle není kachna. Ale díky za pokus.
3: Taky děkuju.
2: Ahoj. Čau, Kubo.
1: Ahoj.
2: Čau, čau. Tady to nevyšlo. Tak pokus číslo 2, jestli někdo uhodne raní kachnu.
4: Radio Kiss, koho pak máme na drátě?
5: Haló, to je Danek.
2: Stendo, čau. Co byla kachna?
5: Já mám pocit, že ve zprávách bylo řečeno, že Filip Salač odstoupil ze závodu kvůli zranění pravé nohy.
2: A to se ti nezdá pravda?
5: Já jsem jako teďka nesledoval, ale...
2: Bude to levá.
5: Jsem

0: Se byla to leva.
1: Ty bláho.
2: Počkat, ne. Ale
1: dobrý fail, jako jo, po případě. Najdeš toho kamaráde na idnes.cz. Salač na nedávný triumf v Moto2 nenavázal závod v Aragonii, vzdal kvůli zranění.
3: No a počkej, jaká noha? Jestli nám Terka konkretizovala nohy, tak to jsme teda...
1: Jo, počkej, jako
3: to
1: noha.
3: Jsme namydlený, no.
1: Aha, počkej, noha. Počkat,
2: já se taky dívám.
3: Mám říká, jako, jaký prst to byl, nebo...
1: Takže tam byla špatně... Jo, počkej, měl potíže s palcem levé nohy.
3: Levé nohy, jo.
2: Levé nohy.
3: No teda.
1: Který mu natekl a znemožňoval řazení.
3: No to se nedivím, že jo. Co s tím budeme dělat?
1: A Terka tvrdila pravou nohu?
3: Pravou nohu, jo.
2: Budeme si to muset zkontrolovat.
3: Já ji zkusím cinknout rychle, Terce, víš, jestli jo, to... Jo. Jestli jsem vůbec vytočil správně její telefonní číslo, ale to bylo jaký vtipný, jestli dováme někam úplně jinam. Heleď, možná teď zrovna bude chystat počasí. Na 9:00, jo. Ale člověče...
1: Zvedni to.
3: Já fakt volám asi někam jinam.
1: Ne, ne.
2: Tak to počkej, nech to zvonit.
3: Jo, to bude vtipný. Ten, komu se dovoláme, rozhodne, jestli je to pravá nebo levá. Ty jo, ne, člověče, bohužel... Tak ani ten dotyčný nám to nezvedne. No hele,
1: co s tím?
3: Já bych to uznal.
1: Jo?
3: Nebo ne?
2: Já nevím, jestli to byla pravá nebo levá.
3: Kachna byla jiná, ale.
2: Právě.
3: Kamaráde, my to musíme udělat tak, že si to ještě zpětně poslechneme a pokud si měl pravdu, my k tobě balíček dostaneme. Jo?
0: Tak jo?
3: Tak jo, měj se. Čau, Zdendo.
2: Ahoj.
3: No, shledanou. Poslední pokus uhodnout raní kachnu. Rádio Kiss, dobrý den. Tady nám to vypadlo. Ještě jednou. Dobrý den, Rádio Kiss, koho zdravíme?
4: Ahoj, tady Bridget.
3: Čauky, Bridget. Co je kachna podle tebe?
4: Já si myslím, že Míša si říkala něco, že byly nějaký rvačky v té omáčce.
2: Ano.
4: Že byl jeden omáček no. A že se... Prali, že to asi nebude pravda.
2: Ano, dneska se připomíná den mistrovství v zápasení s omáčkou. A to je o tom, že ano. Dva lidi se proti sobě utkají v omáčce.
3: Kdo udělá lepší omáčku?
2: Ne, oni se perou v té omáčce.
3: Jo, takhle.
4: No
3: takhle.
4: No, tak jsem to pochopila správně, podle mě je dobrý. A to si myslím, že je kachna.
2: A to kachna nebyla.
1: Ale omáčky to mělo blízko.
3: No to jo, nic jiného divného si neslyšela, například kdo vyhrál tu soutěž?
4: Tak to si úplně nevybavím.
3: To je škoda, protože kdybys nám řekla, my jsme si tu dělali srandu, že tady tu bitvu vyhrál Karel Vomáčka, tak bys dostala balíček.
4: Ježíš, no to jsem slyšela.
3: No ale prostě neřekla.
4: Napadlo, že to je tak jak
3: nás. To bylo úplně blbý, ne? Že nějaký Karel Vomáčka vyhraje soutěž ve Vomáčce.
4: No to jo.
3: Jo, jo. A nebo já nevím, no. Nebo ty jsi to fakt chtěla říct, jo?
4: No chtěla.
3: A slibuješ na pupík?
2: Na
4: pupík. Slibuju na holej pupík.
3: Na holej pupík, ty to neznáš, Míšo.
2: Ne.
3: Normálně na pupík se to vždycky slibovalo. Tak vyhráváš balíček raní kachny, ale chcem fotku pupíku. Jo, pošli fotku pupíku. Ahoj, Bridget.

0: Ani kachně. Tak, kysáci, dopadlo to dobře. Byla to opravdu levá haxna.
1: Haxna.
0: No, levá noha, která bohužel byla zraněná a Terka si ověřila, že opravdu mluvila o levé noze, ne o pravé.
2: Tak.
0: Ale dobrý pokus. Jo, a ještě jedno doplnění. Zdenda nám tady píše. Ahoj, když ti pošlu svůj chlupatej pupek, dostanu taky balíček Rádia Kiss. Jinak je to diskriminace. Zdendo, při vší úctě, tvůj chlupatý pupek vidět nechceme. Jo, ale zítra se snaž vyhrát v raní kachně.
2: Bez pupku.
0: Bez pupíku. Thank you.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Martine.
2: Dálnice z Olomouce na Mohelnici na 243. za mírnou zatáčkou stojí návěs, má rozškubanou gumu směrem do cesty, tak opatrně, ať do něho nevletíte.
1: A Jani, kde prší?
3: V Praze trošku průtrž mračen. Pozor, u Chodova, přímo u Westfield Chodov na směrem na Brno je hodně vody a jakmile tam projede kamion nebo auto, tak dostanete v protisměru obrovskou spršku a není nic vidět.
1: Díky za info.
4: Právě v Praze se bouralo na Novodvorské ulici a v ulici Vrbenského osobák srazil chodce. Na Litoměřicku na silnici 15 u Úštěka havarovalo auto a zpomalte na Novojičínsku v Kopřivnici, protože na silnici 58 se pohybuje kůň a podle informací běží směrem na Frenštát pod Radhoštěm.
1: Tak, kdo si teď vzpomněl na dědictví, jak odchytla...
4: Hata titla.

0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na KISSu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. Rádio KISS. Počasí.
1: Venku máme oblačnou až zataženou oblohu místy s deštěm, postupně bude oblačnosti ubývat až na polojasno. Teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia.
0: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Vláda by se na dnešním jednání měla zabývat podobou návrhu státního rozpočtu na příští rok. Ministryně financí Alena Schillerová má členy kabinetu seznámit s úpravami, které ministerstvo provedlo od posledních jednání s jednotlivými ministry. Následně rezort návrh formálně předloží a zveřejní také plánovaný schodek. Americký prezident Donald Trump oznámil, že jeho vláda přejmenovává jezero Ontario na hranici s Kanadou na americké jezero. Premiér Ontária Ford odpověděl na Trumpovo přejmenování. Na břehu jezera nechal vstyčit obří ceduly s původním názvem a přidal i jasný vzkaz teď a navždy. A teď zpátky domů.
2: Nová databáze mapuje bezbariérovost školních budov nejen na jihu Čech. Informace pomohou dětem s handicapem s výběrem školy. Ucelený přehled, jak na tom, které vzdělávací zařízení je, dosud chyběl. Do databáze mohou přispět informacemi samotné školy, ale také žáci a rodiče.
1: Sport. Tenistka Karolína Plíšková v prvním kole US Open prohrávala s Belgičankou Vande Winkelovou 2-6 a 2-5 a čelila matchballu. A i když už ztrácela naději, podařilo se jí druhou sadu vyhrát 7-5. Ve třetím setu už pak famózní obrat dokonala a ovládla ho 6-3. V rozhovoru uvedla, že vítězství si vážila o to více, že se úspěšně vrátila do dějiště v New Yorku, kde se před 2 lety vážně zranila. Zprávy v 9 jsou za námi a pokračuje ranní KISS.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. Be happy.

0: 9 hodin 10 minut, tohle to byla Becky Hill a my pokračujeme dál, máme před sebou ještě hodinku vysílání a Roman se mi směje, protože já jsem prostě úplně...
1: Já úplně cítím, jak ti drhne ten mozek po těch prázdninách.
0: Ano,
1: víš?
0: Já jsem úplně jak praštěná pánvičkou kysáci, hlavně já vždycky, když přijdu po delší době, tak to znáte. Možná se taky vracíte z dovolený a říkáte si, poznávám to tady ještě, takže Romane, vezmi to, prosím tě.
1: Helej, já mám na vás jenom jednu jedinou otázku. Mm-hmm. Jestli byste mohli promyslet a tipnout si, kde mají děti delší a kde naopak kratší prázdniny a proč, protože teď je to velký téma. Definitivně prázdky končí, zítra se jde do školy a kde si naopak můžou užívat o několik týdnů déle?
0: Ty, když to vezmeš logicky...
2: Já asi tuším, myslím, že už jsem to někde slyšel.
0: Já jsem to taky někde slyšela, ale já mám tu výhodu, že vždycky všechno zapomenu.
1: Za chvilku si dáme vědět. Radio Kiss.

0: Poslední prázdninový den. Ptali jsme se, jak to mají ostatní děti, kromě těch našich, kde mají další prázdniny nebo naopak kratší prázdniny. Patriku, ty jsi to snad někde zaslech?
1: Já si myslím, že kratší prázdniny mají v Německu, ale
0: správně,
1: nevím proč.
0: Správně, jasně. Co ty, Míšo?
2: Já jsem si typovala ty delší a říkala jsem si, že třeba v Norsku by mohly mít delší prázdniny.
0: Hele, v Itálii nebo Řecku mohou prázdniny trvat 12 až 13 týdnů.
2: No jo, v Itálii.
0: U nás je to 9, jo, cca. Na opačném konci jsou Německo, jak jsi říkal, Dánsko nebo Nizozemsko, kde mývají děti v létě volno jenom asi 6 týdnů. Ale není to tak, že by severnější země měly automaticky kratší prázdniny kvůli kratšímu létu. Rozhoduje hlavně uspořádání toho školního roku. A nizozemské nebo německé děti mají sice kratší léto, ale více pravidelných přestávek během roku. Jestli tohle náhodou není lepší,
1: hezky,
0: že potom vědí, že mají týden nebo dva týdny volná zase ještě v průběhu školního roku. Jo?
2: Já si říkám, jak spousta dospěláků třeba jezdí za prací do Německa, víš, protože se to víc vyplatí, tak jestli školáci nebudou třeba jezdit do nějaký jiný země, kde mají právě další prázdniny. No,
0: a proč jsou prázdniny na jihu tak dlouhý? Je to logický, je to kvůli vedru. V červenci a srpnu je výuka ve školách, kde často nemají dostatečný chlazení, opravdu velmi obtížná. A svou roli hraje taky turistická sezóna. Je to i historicky dané. Děti zkrátka pomáhají potom i rodičům, prarodičům, co mají penziony, hotely, ti tím žijí v Itálii, v Řecku. Takže si potom dopřejí to, že mají volno 12 až 13 týdnů. Tyjo,
1: to už je jako dobrý. Musí potom fakt bolet ten návrat zpátky do lavice.
0: To bolí vždycky. Sweet.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Pojďme se podívat na vaše vzkazy. Jako první se ozvala Lenka.
2: Dálnice D10 směrem na Prahu, 22,5 km, nehoda osobního auta.
1: Leni, díky, co ty, Pepíno?
3: Dejte si pozor, že tím dojedete z České Kamenice nahoru na Rumburk. Hnedka za křižovatkou v České Kamenici je auto příkopu, jsou u toho hasiči, prší.
1: Neřeší se jenom nehody.
4: Chtěl bych nahlásit spadlej strom, když se jede z Radotína ze spodu na zadní kopaninu. Je to takový jako zatáčce, je to trošku nepřevedný, tak nohu splynu a šťastnou cestu všem.
5: Určitě, dávejte pozor, teď trošku odbočím, máme tu někde baseballovou pálku.
1: Na co?
5: Nebo tyč?
1: Ne.
5: Radek má takový zvláštní dotaz, je teď sám na odpočívadle a něco by po nás chtěl.
6: Ahoj, já vás zdravím do ranního kysu. Já bych tě jenom poprosit, já teďka stojím tady na parkovišti, musím dělat povinnou pauzu. Patrik mě tam teďka vnuknul takovou boží myšlenku. Co kdybyste tam chvilku šoupli to, jako že mluvíte bez těch zubů?
7: Není problém, Radku. Všechno vařídíme.
5: Já ti jdu vyndat zuby, jo?
7: Dobře.

0: Zítra začíná škola, ale v některých zemích si prázdniny možná ještě užívají, protože jsme se tady bavili o tom, že v Itálii snad trvají prázdniny déle.
1: Petr k tomu má jeden dobrý postřeh.
2: V Itálii sice 3 měsíce ano, ale na úkor toho, že ty děti chodí do školy i sobotu.
1: A co je lepší?
0: Mít 2 měsíce prázdniny.
1: A nechodí v sobotu,
3: jo,
1: že?
3: Jo, určitě.
1: A Adel vzpomíná na něco, co jste taky možná zažili tady u nás v České republice, protože co se dělalo o prázdninách? No, někteří chodili na praxi.
4: Ahoj, ranní trojko, ohledně těch prázdnin. Já jsem třeba chodila na zemědělku a tam jsme měli takzvaný prázdninový praxe, protože jsme byli zemědělka, v létě byli žně, tak nás tam bylo potřeba víc. No a vlastně v prváku jsme končili o 1 týden dřív, ve druháku o 2, ve třetíku o 3, ale o těch prázdninách jsme vlastně měli 1, 2 nebo 3 týdny vlastně tu praxi, kde jsme museli být. Takže ono to 2 měsíce dalo, ale končili jsme prostě dřív. Tak se mějte. Ahoj.
0: Vy jste měli prázdninový praxe?
1: Ne, nemusel jsem mít.
3: Já jsem taky neměl.
1: A kdyby, tak bych vybral nějakou na plavečáku, kde mají točenou, nebudu říkat co.
3: Zmrzlinu. No, samozřejmě.
1: Ano, kde mají točenou zmrzlinu. Pivní.
5: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Právě teď vídáme ve studiu Martina Hovorku, který ještě dneska zaskakuje za Michala Kavalčíka. Čau, Marťas.
1: Ahoj.
0: Martine, já se trošku bojím, že nebudeš už kamarád s Míšou, protože Míša má údajně nějakou fotku tvojí ze Slovenska.
1: Uka, byl jsem na Slovensku, tak třeba někdo mě tam vyfotil někde.
2: Aha, proč si to neřekl, že jezdíš na motorce?
1: Já tam nebyl na motorce, ale...
2: Tak Míšo. To, ne, byl jsi tam na motorce.
1: A ukáž mi tu fotku.
2: Koukej.
1: Počkej, já jsem... Tak mám jí k tobě...
2: Ne, mobilní víš telefon, co? Nebo? Já jsem totiž jezdila s Martinem Hovorkou.
0: Jo, tak vypadá, ale...
2: Počkej, že jo.
0: Trošku.
2: Martine.
1: Vzdálený bratranec.
2: Martine, on když se usměje, vy vypadáte úplně stejně. Je to tedy novinář, jmenuje se Mahdy. A opravdu je ti strašně podobný. A já jsem říkala, že ti to musím prostě tak říct, až tě uvidím.
1: Tak děkuju.
0: Ty jo, motorkář Martin Hovorka.
1: To bych ještě mohl, víš.
2: Zvlaš to.
1: Do padesátky.
2: Slušelo by ti to. Martine, vysílání je tvoje až do 14:00.
1: Mám dárečky pro posluchače, 5000 nabito na kartě, takže krásný. Je
0: tak ať se to povede, držíme palce.
2: Ahoj.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Za malý moment, 10. hodina, začínáme na silnicích. Problémy hlásí dálnice D10, jedete-li právě teďka z Prahy na Chomutov, tak na 10. kilometru máme havárku. Podobný problém je ve směru na Prahu, také dálnice D7, ale 13. kilometr. Pozor na aquaplaning, na silnici je hodně vody. Aktuálně se deště a bouřky přesunuly spíše jakoby na Sázavsko, takže pokud projíždíte, dejme tomu po dálnici D1 přes Posázaví, tak i tady byste mohli chytnout aquaplaning. Dávejte na to každopádně pozdrav. Dávejte na to pozor. Zdravíme Lukáše.
2: Kdo jedete směr od Prahy na Plzeň, tak na pražském okruhu zdržení cca 15 minut.
1: Děkujeme za informaci a ještě přidáme porouchané vozidlo na dálnici D1, 35. kilometr ve směru na Prahu a havárka v Praze, v Budějovické ulici. Tady jsou sobě čerstvě dvě osobní vozidla. Jestli máte i vy informaci z té své trasy, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky za to.

0: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehký krytí. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress. Patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
2: Radio Kiss počasí.
3: Venku máme oblačnou až zataženou oblohu místy s deštěm, postupně bude oblačnosti ubývat až na polojasno. Teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Česká ekonomika loni rostla rychleji, než byl průměr zemí Evropské unie, zároveň se ale výrazně prohloubilo zadlužení státu. Státní dluh vzrostl na 3,7 bilionů korun a výdaje na něj se zvýšily na 98 miliard. Nepodařilo se odstranit slabiny, které ohrožují budoucí konkurenceschopnost země. Dnes to uvedl Nejvyšší kontrolní úřad. Mexické námořnictvo ve druhé polovině srpna zachránilo dva rybáře, kteří se ocitli na volném moři ve velkém chladícím boxu. Po prvotním vyšetření a poskytnutí první pomoci přímo na palubě lodi pro ně přiletěl vrtulník a dopravil je do nemocnice na pevnině. Rybáři dokázali ve vlnách Tichého oceánu přežít 5 dnů. A teď zpátky domů.
4: Jičín nabízí mnohem víc než Valdickou bránu nebo Valštejnovo náměstí. Kdo chce objevit méně známá místa s příběhem, měl by se vydat do Valštejnova muzea a mincovny nebo za jedinečnými židovskými památkami. Některé zážitky si zájemci odnesou doslova v kapse. Pro KIS Blanka Holoubková.
2: Sport.
3: Fotbalisté Realu Madrid rozdrtili ve třetím kole španělské ligy nováčka z Malagy 4-0 a dál mají pod vedením nového trenéra Joseho Mourinha 100% bilanci. Z 9 body vedou neúplnou tabulku. Dnes je může přeskočit Barcelona, pokud doma porazí Rayo Vallecano alespoň o 2 branky. To byly zprávy v jedné minutě a teď už startuje dopolední KIS.
5: Já jsem Martin Hovorka, přeju vám skvělé, možná někde lehce propršené dopoledne a dáme si plejáhity taky Gabry Ponteho.
2: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
6: Be happy.

Ladíte Kiss, máme pár minutek po 10. hodině, tak je 31. srpna. Já mám pocit, že takový nultý den dneska, nultý den. Všichni očekávali, že už je vlastně 1. září. Spousta lidí si to úplně spletlo a mělo pocit, že dneska je 1. 9., že už začíná škola, ale školáci mají stále ještě prázdniny, i když to počasí. No takhle, tohle je podobně nejhorší den celých prázdnin. Takže úplně to ideálně vyšlo, co se počasí týče, a odpoledne zba hezky, to se ještě úplně do bazéru, než lidi a školáci nandají aktovky na záda. Každopádně líbí se mi na tom, na té situaci to, že děti jdou do školy tento týden, po 9 týdnech, co měli volno, nastupují a hned mají zkrácený týden. Čekají je pouze 4 dny ve škole. Já to vidím tak, že si zítra plácnou s třídní učitelkou, řeknou si dobrý den, připomenou si jména. Možná se udělá ještě zasedací pořádek, ve středu učebnice, ve čtvrtek budou mít výtvarku, protože češtinářky budou ještě na dovolený, no a v pátek se možná z prázdin vrátí matikářka, tak bude 1 hodina matematiky. A je vyřešen první týden nového školního roku. My tady na Kisu rozdáváme tento týden 5 000 korun, a to na kartě, díky které můžete nakoupit. No a taky už za malý moment dopolední téma a dopolední balíček od Kisu. Asi bych to viděl téma, které bude spojené se závěrem prázdnin. Tak si na to počkejte. Teďka muzika Kelly Clarkson i Offenbach. Ať se vám skvěle poslouchá. Pavlínám Šenej, mají svátek.

posloucháte Kiss, máme čtvrt na 11, je 31. srpna a je to vlastně poslední den, kdy bychom měli skoncovat s různými letními hříchy. Kysáci, zamyslete se, co všechno jste o prázdninách dělali a s čím od září musíte přestat. Já nevím, dám příklad, jo. Ponocování, utrácení za hlouposti, každodenní zmrzlina, ignorování budíků. Zkrátka je něco, co vás o prázdninách bavilo a řekli jste si, že s tím je od září konec. Dejte vědět přes apku Rádia Kiss. Těším se na vás v éteru, no a jednomu z vás nadělím lehce před 11. dopolední balíček, kde budou dárečky, pakových pár věcí z našeho, řekněme, Kiss Shopu. Tak o to se poperte teďka o balíček a těším se už za malý moment na vaše první odpovědi. Teďka muzika Alexia nebo Timbaland, ať se vám skvěle poslouchá.

0: Ladíte Radio Kiss a dnešní otázka mezi 10. a 11. hodinou zní: co všechno jste o prázdninách dělali a s čím od září musíte přestat? Lada má slovo.
1: Ahoj Martine, tak já jsem přes prázdniny využívala každý volný den k tomu, abych si dojela na Nuža pláž se trošku pěkně doopálit. No a teď mi to teda skončí. A už nejenom protože je září, ale protože už počasí nepřeje. Měj krásný den.
0: Ty jo, Nuda pláž. A to se klidně může i v září pokračovat s opalováním na Nuda pláži. Koukám tady na to, sice teďka dneska je to možná jako zamračený to nebe, ale odpoledne 26. O víkendu zase bude nějakých 26 stupňů, začátkem příštího týdne 27. Já si myslím, že i nějaká Nuda pláž v první polovině měsíce září by klidně, Lado, mohla proběhnout. Jenom nám dej vědět zprávu, kde to je, my se přijedeme podívat. Zexový.
2: Soutěžte na rádiu Kiss s Kaufland Card Extra. Ve hře jsou poukázky v hodnotě 5000 korun. Stačí po naší výzvě zavolat do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Tak poslouchejte ranní i dopolední Kiss a vyrazte na pořádný nákup.
3: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.

0: Skvělý, úžasný Outcast s písničkou Hey Ya na Kissu. Máme pár minutek po 10:30 a řešíme tady, s čím dneska musíme skoncovat. Končí prázdniny, tak je něco, co vás o prázdninách bavilo a řekli jste si, že s tím je od září konec. Já nevím, ponocování, každý den zmrzlina, ignorace budíků. Ahoj Milane.
1: No čau Martina, Milan, hele prosím tě, já ti to trošku pozměním. Ne, co už musím přestat dělat, ale co už můžu přestat dělat. Už konečně na konci léta nebudu muset po každý po práci ještě s malým vyrážet na výlety, na kolech, do lesa, těžíš na houby. Na houby mě tady ještě čekají, jo, ale taky se těším. Čus?
0: No, budete s prckem psát úkoly, budete se učit. To je taková nová aktivita místo těch výletů, každopádně, Milane. Ale já bych se chtěl vrátit k té původní otázce. Je něco, co vás o prázdninách bavilo a řekli jste si, že s tím je od září konec. Píše Alena, slibuju, že od úterka, od 1. září žádný drinky a přejídání.
2: Čau, Marťas, tak už asi jako každý x tisíckrát, ne, ale milionkrát za život, ale jsem si na konci prázdnin řekl, že o prázdninách přestávám být, protože samozřejmě to léto v těch školských letech, když dorůstáš a vyrůstáš, je v tomhle ohledu nejhorší. Načež na to konto začala sezóna fotbalová, tam jsem hodně rychle usoudil, že spící přestávka určitě nebude, protože se to celý zase akorát tak rozjelo znovu.
0: Těším se na další vaše odpovědi a řešíme tady, s čím od 1. září je šmitec konec, protože jdeme do takzvané podzimní sezóny. Mr. President, taky Paul Keane, to je další muzika a vám všem skvělé pondělní dopoledne z Rádia Kiss.

0: Aquagen, Polkín a Pecka Eternity bude 10:45 a my se tu bavíme o tom, s čím musíme k dnešnímu dni seknout, s čím je k dnešnímu dni konec, protože začíná školní rok, končí prázdniny a jak se říká, nová doba. Tak co končí pro vás, kysáci?
1: Čauky, Pavel. No ale Martine, skončí konečně dovolený a utrácení velkých peněz. Příprava na Vánoce.
0: Vidíš to, mám teďka šetřit zase na něco jiného. Ne na dovolený, ale na dárky. Co všechno jste o prázdninách dělali a s čím od září musíte nebo chcete přestat? Irenko.
2: Ahojky, tak za mě určitě v létě grilovačky, výlety, koupáky. No a na konci srpna se člověk podívá na účet a po mírné mrtvičce si řekne, že by měl začít šetřit zase hezky od září, buď na Vánoce, a nebo na příští rok na dovolenou. Protože je to pořád dokola.
0: Tady píše Jarmil, že si každý druhý den dopřával zmrzlinový pohár a že řekl, že už s tím končí, protože přece jenom i ta točená zmrzlina se tolik prodávat nebude během podzimních měsíců.
3: Čau Martine, hele můj letní hřích, to je jednoznačně volání s mým nejlepším

0: Takže se o nás bude muset starat tatínek. Doufám, že to slyší.
1: Tatínek má určitě radost, to je každopádně. Každopádně já bych této zprávě poslal ten dopolední balíček Rádia Kiss. Prosím tě, ozvi se, ať víme, kam, na jakou adresu můžeme poslat dáreček od Rádia Kiss. No a vám všem díky, že jste byli celou hodinu s námi takto aktivní. No a po 11. hodině můžu slíbit další dáreček. Tentokrát to bude v hodnotě 5000 korun. Co to bude? Povíme si hned po zprávách. Teď September a pecka Cry For You na Kissu.

0: Jsem za volantem po celé republice.
1: Za malý moment 11 hodin dopoledne, problémy jsou na dálnici D10. Jedete-li z Mladé Boleslavy na Prahu, tak kolona začíná za nájezdem u Benátek. O kus dál je totiž havárka. V opačném směru je také kolona, a to mezi 10. a 15. kilometrem dálnice D10. Čerstvé dopravní nehody máme aktuálně v Praze, na Bubenském nábřeží, také v Novopatské. No a míříme i do Turnova, kde v ulici 28. října máme rovněž hlásenou čerstvou havárku. Za malý moment Paul Johnson, taky Bruno Mars, a jestli máte i vy informace z té své trasy, nechte nám

0: ty nejlepší posluchače v zemi.
1: Pojďme všichni kysáci a poslouchejme jenom Radio Kiss.
2: Díky apce Radio Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den. Radio Kiss počasí.
3: Venku máme oblačnou až zataženou oblohu místy s deštěm, postupně bude oblačnosti ubývat až na polojasno. Teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Ve službách silničářů je od srpna nové speciální diagnostické vozidlo nové generace. Zaznamenává trhliny ve vozovce, vyjeté koleje a další vady s přesností na necelý milimetr. Lasery, čidla a detektory jsou podle webu novinky schopné měřit i při rychlosti 100 km v hodině. Takže během sběru dat tolik nebrzdí provoz na dálnicích jako předchozí diagnostický vůz. Ropa z nedávno uzavřené dohody mezi Spojenými státy a Venezuelou bude použita k doplnění strategických ropných rezerv Spojených států, které byly v posledních letech prudce sníženy v reakci na globální narušení dodávek a vysoké ceny pohonných hmot. Oznámil to podle agentury Reuters americký prezident Donald Trump. A teď zpátky domů.
4: Nová databáze mapuje bezbariérovost školních budov nejen na jihu Čech. Informace pomohou dětem s handicapem s výběrem školy. Ucelený přehled, jak na tom, které vzdělávací zařízení je, dosud chyběl. Do databáze mohou přispět informacemi samotné školy, ale také žáci a rodiče.
2: Sport.
3: Golfistka Sára Kousková se blízkla v Irsku. Skončila druhá o 3 rány za vítězkou Alexanderovou z Jihoafrické republiky. Kristýna Napoleová obsadila v Irsku 33. místo. Jana Melichová skončila na 35. pozici. Za námi jsou zprávy a pokračuje dopolední Kiss.
5: S vámi je Martin Hovorka, bylo 11 dopoledne a pozor, mám pro vás 5000 korun. Detaily za moment.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: Be happy.

0: Tady je Kiss, máme pár minutek po 11. hodině a ten okamžik, kdy budeme rozdávat 5000 korun, je tady teď v těch následujících minutách. My tento týden soutěžíme na rádiu Kiss s Kaufland Card Extra a ve hře je poukázka v hodnotě 5000 korun. Takže dobře poslouchejte, ve chvíli, kdy zazní výzva, zavoláte na 210 323 323. Pokud správně odpovíte na soutěžní otázku, tak 5000 korun je vašich. A teď Verona, za malý moment i na, jedeme dál.
1: Kiss.

soutěž. Soutěž s Kaufland Card Extra. O poukázky za 5000 korun. Chcete vyhrát? Tak volejte studio 210 323 323.

0: Soutěž Kaufland Card Extra. O poukázky za 5 000 korun.
1: Bezmála 11:15. Tento týden, každý den ve vysílání Rádia Kiss pokládáme soutěžní otázku. Stačí správně odpovědět a vyhrát poukázku za 5 000 korun. Až výhru získáte, tak nakoupíte a získáte své extra při každém nákupu z Kaufland Card Extra. Kdo pak je na telefonu? Haló?
2: Čau, tady Zbiňo.
1: Zbiňo, další detaily o Kaufland Card Extra na kiss.cz, tak se můžeš podívat, abys věděl, jak to celé funguje. Každopádně, seš připraven na soutěžní otázku?
2: No nejsou, ale nic jiného mě nezbývá.
1: Takhle, ale já ti napomůžu, já ti dám takzvaně ABC, abys to měl jednodušší.
2: Ano.
1: Jo? Takže dobře, otázka dobře. Zní, Zbiňo, když se řekne Kaufland Card Extra, co všechno se ti musí okamžitě vybavit? Za A, těžká dřina a vstávání v 5 ráno, nebo za B, extra slevy, kupony, věrnostní body, odměny, soutěže a zkrátka nákupy plné výhod. No a nebo za C, černá díra, do které mizí tvoje ponožky při praní. Tak.
2: Ano, tak to byla zákeřná otázka.
1: Zákeřná, já jsem si říkal, že při pondělku dáme zákeřnou, ano.
2: No já si typu asi, že by to mohlo být za B.
1: Že by za B? Čekaj, já si musím poradit tady s kolegou.
2: Slevy a výhody by to měly být.
1: Čekaj, já si musím tady s kolegou poradit tady. Jo, myslíš, že jo? B? Jo. Tak kýve, že B je to správně.
2: Ano. Jo, díky.
1: Jsou to ty extra slevy, kupony, body, odměny, soutěže, zkrátka nákupy plný výhod. Neboj se, rozhodně díky Kaufland Card nebudou mizet ponožky do černé díry, tak možná prohledej pračku, kdyby ti chyběl pár ponožek třeba doma. Jo?
2: Ano, děkuji.
1: Tak posíláme, je to nabité na 5 000 korun, aby se ti jednodušeji nakupovalo takhle na začátku.
2: Dobře, dobře, moc krát děkuji.
1: Z nového školního roku. Měj se krásně, Zbiňo, ahoj.
2: Jo, díky, čau.
1: A my jedeme dál, no a nebojte, s Kaufland Card pokračujeme, protože těch soutěží tady tento týden máme ještě hafo.
3: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.
0: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.
4: Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You want to go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kiss. Ranní Kiss. Od 6 do 10. Yes. Open, come on.

Ladíte Radio Kiss. Já jsem byl včera pozván k přátelům na zahradu na kafe a ono se nás tam jakoby sešlo víc, dokonce přijeli i známí z Německa a nejenom, že se pila káva, nejenom, že se jedl nějaký ten pishinger, tak dokonce probíhaly i klasické víkendové činnosti, klasicky na zahradě cirkulárka a pak se pouštěla i sekačka, že jo? A ten bavorský kamarád byl úplně v šoku. Divil se, vy tady sekáte v neděli? On totiž nám vysvětloval, že v Německu si velmi cení nedělního klidu a mají přísný zákaz hlučet, dokonce se ani nevysává. Se zapnout lux, vysavač v neděli nelze, jako jít si vyluxovat v neděli auto v Německu, to prostě se nedělá. Takže na tu naší českou sekačku nedělní říkal, das ist nicht normal. A já mu říkal, nein, das ist super. Coolio.

Ladíte Radio Kiss, končí prázdniny 31. srpna, zítra se nastupuje do školy, i když touto dobou zítra už bude první školní den vyřešen, protože zítra to je na hodinku, možná na hodinku a půl. Každopádně, už jste si někdy spočítali zameškané hodiny během školního roku, kolik je taková praxe, takový jako průměr zameškat, já nevím, kolik, tak týden má 30 hodin vyučujících, bajvoko. Tak já jim týden ze školního roku je člověk doma, ne? 14 dní, dobře, za pololetí. Takže 60 hodin, tak jako průměr se bych typoval, ne? Jednou to jsou hory, podruhé to je nějaká nemoc. Průměr. Ale pozor, je tu dívka, 14letá, která zameškala 900 hodin. 9 měsíců nebyla ve škole. Zameškáno 900 hodin za školní rok. S maminkou jeli do Egypta. Odjeli na 9měsíční dovolenou. Já si říkám, ale jestli jako to hned ní spíš za trest jet do Egypta na rok, jako na týden dobrý do Egypta, i na 14 dní, možná i na měsíc, ale strávit 3/4 roku, 9 měsíců v Egyptě, já nevím, co tam jako bych tam dělal, teda upřímně řečeno, to se vám už všechno omrzí. Ale zase z druhé strany, já bych se to koukal pozitivně, vůbec tady neříkal o nějaký zameškaný docházce a o tom, že máma jako přecenila výchovu a tak dále. Já si myslím, že ten společný čas mamince a dceři, jako nikdo nevezme. To je super, podle mě. 3/4 roku to se dožene v té škole, Einzwei, ale 3/4 roku bejt s mámou na dovolený, to vám nevezme nikdo už. Shawn Mendes.

0: Kissem za volantem po celé republice.
1: Z Rádia Kiss zdravíme také na silnice. Problémy jsou právě teďka na výjezdu z Prahy po dálnici D10. Je to ve směru na Mladou Boleslav. Na 11. kilometru se stala dopravní nehoda a stojí se tu v koloně. Problémy hlásí také dálnice D35. Hlavní tak Mohelnice Olomouc. Na 248. kilometru jsou kusy pneumatiky na dálnici přímo. Tak tady opravdu opatrně, ať můžete včas se vyhnout. A ještě pohled na Olomouc Vyškov, hlavní tak dálnice D46. Máme porouchaný vůz, který je odstavený hned za výjezdem z města Olomouc. A jestli máte i vy informaci z té své cesty, tak neváhejte a nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Děkujeme.

0: Filmové tipy.
1: Původní seriál Disney Plus a hned všechny jeho díly najednou? Jo, bez srandy. Poste si Město krve. Díky němuž nakoukneme do Berlína, který zažil klimatickou změnu. Privilegovaná část obyvatel žije v klimatizovaný kopuli a zbytek? Mimo ni. Tam denodenně svádí boj o holý život. Venku totiž vládnou upíři. Osmidílný seriál se z velké části natáčel v Česku, tak schválně zde poznáte Brno, Prahu nebo Ústí nad Labem. Pro KIS Katka Čepelíková.
0: Dobrou náladu za každého počasí vám přeje Hektor.
2: Zastavárna zlata s nejnižším úrokem v Ostravě ve výši 5% měsíčně. Více na www.hektor.cz.
3: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket Energylandia.pl.
0: Radio KIS počasí.
4: Dobré poledne. Pro dnešek bude oblačno až zataženo, ojediněle s deštěm nebo s přehánkami. Napříč republikou budeme mít 21 až 28 stupňů Celsia.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
4: Barbora Macková skončí ke 2. září jako hlavní hygienička a vrchní ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví. Sdělilo to ministerstvo zdravotnictví. Podle informací ČTK rezignovala na vlastní žádost. Macková uvedla, že necítila jasnou podporu pro své záměry finančně a personálně systém stabilizovat. Dál zůstává ředitelkou státního zdravotního ústavu. Od června 2024 byly obě funkce po rozhodnutí vlády spojené. Jeden člověk zahynul a asi po 15 lidech se pátrá poté, co Národní park Grand Canyon na západě Spojených států o víkendu zasáhla blesková povodeň. Ta si vyžádala evakuace 60 osob, strhla balvany do řeky Colorado a poškodila jediné vodovodní potrubí, které zásobuje turisty i místní obyvatele. A teď zpátky domů.
5: Hasiči v Ústeckém kraji měli od začátku června do 21. srpna víc výjezdů než v loňském roce. Kvůli suchu platili zákazy a omezení celkem 62 dní. Šlo o mimořádně dlouhé a opakované období sucha a horka. Dodejme, že nejvíc zásahů hasiči evidovali na Děčínsku a v Ústecku. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
4: 2/4 místa přineslo českým barvám mistrovství Evropy v lezení na obtížnost. Mezi muži skončil těsně pod stupni vítězů Adam Ondra, který tak poprvé v kariéře na kontinentálním šampionátu nezískal medaili. Mezi ženami stejnou pozici obsadila Tereza Šíručková a postarala se o nejlepší výsledek české ženy na mistrovství Evropy od roku 2020. Do finále se probojovala také Michaela Smetanová, která skončila 6. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
6: Blanko, my ti děkujeme. Je tu pravé poledne, na KISu s vámi Martin Hovorka, krásné pondělí vám přeju a dáme si Mando Diao i Silver, tak ať se hezky poslouchá.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
7: Be happy.

Ladíte Kiss, my jsme tu mluvili o tom, že si v Německu v neděli nesmíte vyluxovat auto, musí být prostě ticho a klid a šmitec. No a tady se ozvalo spoustu našich posluchačů, dokonce mi i sdělili, že v Německu dokonce mají v neděli zavřené automičky, aby prostě podpořili to, že si Němci chtějí užít ten jakoby sváteční nedělní den. No a já jsem tak jako, mi to nedalo, jak jsem lustroval dál a došel jsem k informaci. Představte si to, ve Švýcarsku v neděli zakazují klepat řízky. I za to by na vás mohli zavolat policii. No tak ještě, že končí ty prázdniny, ještě, že budeme zpátky v České republice, kde kolikrát i soused zapne v poledne v neděli vrtačku a nějak si s tím úplně nikdo hlavu nedělá.

0: Ladíte Radio Kiss a v tomto čase 10 až 14 pravidelně slýcháte Moudro dne. A ještě, že máme naše pravidelné posluchače, jako třeba Lukáše, který mi napsal: Martine, chybí Moudro dne. Hele, já jsem opravdu zapomněl. Normálně jsem zapomněl. Počkej, ale zkusíme tady zavolat našemu posluchačovi, jestli třeba nemá nápad na nějaké Moudro dne. Počkej, my mu zavoláme. Třeba nám poradí, protože tohle je čistá improvizace. Já jsem neměl nic připraveného. Akorát já mám dojem, že náš posluchač asi třeba teďka obědvá. Ne, pozor, on neobědvá, on tady je podepsaný jako autobusák Lukáš. No to je marný, on teďka není na konečný, to znamená, on teďka šoféruje, nemůže vzít telefon, to je jasný. Takže bychom dali, dobře. Já dám teďka Moudro dne pro všechny, co šoférují autobus. Normálně, říkaj, musím něco napadnout, ale jo, něco bych měl. Takže Moudro dne pro všechny, co šoférují autobus, pro všechny, jak se říká lidově, autobusáky.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje Moudra dne.
0: Optimista vidí v dobíhání autobusu sportovní výzvu. Pesimista vidí ujíždějící šanci. A realista ví, že když zamává, řidič stejně nezastaví, ale aspoň udělal něco pro své kardio.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
2: To děláte chybu.
3: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až 7 000.
4: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

Letos v létě nás Shakira bavila písničkou Die Die, bylo to zejména kvůli fotbalu, ovšem pozor, tahle pecka je v remixu od Clean Bandit, takhle moc se ten remix povedl, že se dokonce objevil v našem vysílání. Máme pár minutek po půl jedné, ladíte Kiss a pojďme se podívat, co se stalo o víkendu na Jihlavsku u jedné čerpací stanice. Muž, který šoferoval vůz značky Mercedes, klasického Mergla, tak od stojanu nevysunul a nevrátil tu pistoli, kterou tankoval, nevrátil ji zpátky do stojanu, nechal ji ale zasunutou ve svém voze a odjel. Odjel a samozřejmě utrhla se, jak celá ta tankovací pistol od toho stojanu, poškodil si i svůj vůz, no 200 tisíc korun. Tomuto tankování přišlo hodně draho. Já si myslím, že on jako nechtěl odjet, že by najednou řekl, a já ujíždím a teďka prostě ušetřím 2500 korun. Já si myslím, že byl roztržitej, nebo že někdo mu třeba telefonoval, on zapomněl, že tankuje. Manželka mohla sedět v autě na spolujezdci, něco po něm chtěla, nevím, peníze prostě, aby si mohla koupit na nuka nebo něco. On zapomněl, že tankuje a pak se stal takovýhle malér. No tohle to si bude vyčítat pán ještě hodně dlouho, i když jestli má na Mergla, tak bude mít i na takovouhle drobnost, jako je pokuta, nebo pokuta, jako je ta suma 200 tisíc korun, což je ta škoda, která se tam na té čerpací stanici odehrála. Tak přejeme hezké odpoledne a méně roztržitosti. Skútr!

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď.

Když Enrique Iglesias začínal svou kariéru a nechtěl využít slávy svého slavného otce, Julia Iglesiase, začal zpívat pod přezdívkou a peníze na nahrání prvního demosnímku si půjčil od své chůvy Elvíry, které také z vděčnosti věnoval své debutové album. No, tak dalí CDčko jedno, no, tak to se vytrhnul teda. Tohle byla ale pozdější hitovka Enrique Iglesiase, tohle byla skladba, se kterou bodoval v miléniu, Can You Hear Me? A já bych vás rád tímto nalákal na tento pátek, kdy tu na Kissu máme speciál Best of Millennium, který je plný drbů, vzpomínek a písniček právě z nultých let. Teď Becky Hill. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Ladíte Kiss, vyrážíme na silnice. Pozor na dálnici D1 ve směru na Brno na 162. kilometru u Velké Bíteše je uzavřen sjezd i nájezd. A to ve směru právě na Brno, tak je potřeba s tím počítat a využít objížďky. Dále víme o kolonách, které jsou momentálně na dálnici D1 ve směru od Rousínova až k brněnskému křížení s D2. Tady je kolona a v ní si postojíte navíc kolem 25 minut. A pokud vás čeká cesta z Olomouce na Vyškov po dálnici D46, tak hnedka za Prostějovem jsou na dálnici kusy palety. Tak s tím počítejte. Jestli máte i vy informaci z té své trasy, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Děkujeme.

0: Kiss Paráda. Kiss Paráda. Kiss Paráda. Kiss Paráda. Hlasuj pro nové hity Kiss Parády Rádia Kiss. www.kiss.cz. Kiss Paráda. Kiss Paráda. Kiss Parádu s DJem Baselickrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu. Objevte magický svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce, druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket Energylandia.pl.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
0: Radio Kiss počasí.
2: Pro dnešek bude oblačno až zataženo, ojediněle s deštěm nebo s přeháňkami. Napříč republikou budeme mít 21 až 28 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Pražský dopravní podnik dokončil několik let trvající rekonstrukci stropní desky ve stanici metra Florence, u které v úterý skončí dopravní omezení v ulici ke Štvanici. Ještě budou pokračovat práce na modernizaci podchodu, takže do prosince zůstanou uzavřeny dva vstupy do metra. 14-letá dívka se v Římě pomocí mezinárodního SOS gesta zachránila před pokusem o sexuální napadení. Všimli si toho pozorní policisté, kteří okamžitě zasáhli. Signál pomoci je mezinárodně rozšířené gesto, kterým lze jednoduše a beze slov dát okolí najevo, že je člověk v ohrožení. A jak SOS gesto vypadá? Otevřená dlaň s palcem schovaným dovnitř, přes který se následně zavřou ostatní prsty v pěst. A teď zpátky domů.
3: Nový Bor plánuje proměnit bývalou školu u Sklářského muzea v expozici Mezinárodní sklářské sbírky. Kolekce čítá 1500 děl od 500 autorů. Vznikla na sympozích v letech 1982 až 2003. Liberecký kraj loni koupil za 20,5 milionu a městu ji zapůjčil s podmínkou, že ji vystaví.
0: Sport.
2: Hokejový obránce Brandon Davidson končí v angažmá v extraligovém Brně. Kometa uvedla, že se s 35-letým Kanaďanem dohodla na ukončení spolupráce. Důvodem je přetlak v kádru. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje Martin Hovorka.
4: Je tu 13. hodina, mám pro vás skvělou muziku, za malý moment Loubega a nebo taky Dimitri Vegas, tak hezké pondělí.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

Ladíte Radio Kiss, máme pár minutek po 13. hodině a nás teďka čeká v playlistu písnička, která se jmenuje Bad Day. A musím teda říct, že Bad Day rozhodně neměl náš posluchač, který se dovolal po 7. hodině, který vyhrál, přátelé, v naší hře 7-7, 7000 korun. Padla šestka, my jsme dali 7000 korun a uvidíme, jak úspěšní budete na začátku nového školního roku, tedy zítra v 7 hodin. Tady je Daniel Potter na Kissu.

Robin Schulz na Kissu s písničkou Better Times. Pokud dáváte zítra děti do školy, tak já bych to typoval tak den dva, pak lékárna, rýmička, kašlíček, no a než se z toho dají dokupy, tak máte konec září a vlastně první školní měsíc bude za námi. To bude fofr, hele. Každopádně taková novinka, která nastupuje na scénu zítra 1. září, tak nově platí, že prvňáčci v České republice již nemohou běžným způsobem propadnout. To je teďka novinka. Je nějaká novela, která říká, že postoupí každý žák prvního ročníku do vyššího ročníku automaticky, bez ohledu na svůj prospěch. To je vlastně dobrý. To je dobrá vidina toho, že jde šestiletý dítě do první třídy a nemusí se učit. Žádný úkoly, žádný vymenovaný slova, neořezaný pastelky, vyrušovat může v hodině, prostě rok ještě pohoda. Ale potom v té druhé třídě, tak tam si myslím, že by jim to učitelka jako pěkně spočítala, takže zase tohle to není úplně ideální způsob, jak tomu přistupovat, takže možná asi tím starým způsobem, který známe my ze školních lavic, učit se trošku jako, aby to lícovalo a aby potom v těch dalších ročnících to přinášelo ovoce. Chumba Wamba, taky R.I.O., to je další muzika, kterou vám budeme teď nabízet na Kissu. Radio Kiss.

0: soutěžte na rádiu Kiss s Kaufland Card Extra. Ve hře jsou poukázky v hodnotě 5000 korun. Stačí po naší výzvě zavolat do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Tak poslouchejte ranní i dopolední Kiss a vyrazte na pořádný nákup.
1: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.

Na rádiu Kiss jeden z největších hitů milénia, to byl Eric Fritz a písnička Call on Me. A když jsme u této skvělé hudební dekády u miléniovek, tak já vás za malý moment budu zvát na Maiden Rádia Kiss, který bude právě plný hitů z nultých let a proběhne už v listopadu v O2 aréně. Detaily za malý moment, teďka si dáme Ace of Base, což by svým způsobem mohla být vzpomínka na víkend, který je za námi, protože Rádio Kiss mělo Maiden, měli jsme 90s party v Lokti v západních Čechách v amfiteátru a bylo to skvělé. Takže tady je jedna hitovka z 90. Ace of Base.

Ladíte Radio Kiss a pojďme si říct, že ve Francii vždycky vznikala kvalitní taneční muzika. David Guetta je toho jasným důkazem a když přidáme jména jako Daft Punk nebo Mojo, tak to pouze potvrdím. Každopádně i tohle byl Francouz, to byl Hugel, což je samozřejmě DJ, producent i remixer, není úplně mladý. Je mu 38 let a aktuálně drtí hudební hitparády po celém světě, a to s písničkou Move on to the Sun, kde mu skvěle sekunduje hlas americké zpěvačky Altranade, která už svoje největší hity měla v 90. letech. A teďka se jakoby vrací na scénu, já už jsem ji objevil v několika písničkách, takže přátelé, Altranade, a té je 58. No, taky babička brzo. Nechci se samozřejmě nikoho dotknout tímto věkem, nekrásný věk samozřejmě, a kdybyste viděli, jak skvěle vypadá ta Altranade aktuálně. No nic, tak to byla písnička Move into the Sun a my teďka Move in to the O2 Arena, protože tam bude Radio Kiss a já to rovnou prozradím, protože člověk by se měl stále na něco těšit. Tak tedy 21. listopadu Radio Kiss v O2 Aréně s naším světovým hudebním konceptem Millennium Explosion, kde na jednom pódiu během večera vystoupí více jak desítka hvězd, jen tak namátkou Košín, Paffendorf, ATC, Groove Coverage, Bass Hunter a taky třeba i Safri Duo. Takže moc se těšíme, vstupenky jsou v prodeji a bližší informace ohledně letošního Millennium Explosion se na Radio Kiss brzy dozvíte. Radio Kiss Millennium Explosion. Já jsem Martin Hovorka, přeji vám hezký zbytek dnešního dne, předávám slovo dál, protože nastupuje odpolední Jump, Radek a Magda jsou připraveni, už jsou na značkách, dopí kávu a za malý moment je tady máte.

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Hezké odpoledne, máme tady dopravu.
2: Nehoda na dálnici D0 ve směru na D1, je to na 81. kilometru. Bouralo se bohužel taky na D1 ve směru na Prahu na 16. kilometru a jedna dopravní nehoda v Ústí nad Labem v ulici Vinařská.
1: Zlín, Březnická a bouralo se také v Uherském Brodě, a to v Brodské ulici.
2: My vám přejeme šťastnou cestu.

0: taktiky ze světa trendsu.
1: Ahoj, tady DJ Bejslikr. Každý týden ti servíruju ty nejlepší pecky z trendsové scény. Těším se na vás.
0: Trendspark. Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss. Radio Kiss počasí.
2: Pro dnešek bude oblačno až zataženo, ojediněle s deštěm nebo s přeháňkami. Napříč republikou budeme mít 21 až 28 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Vláda schválila změnu platových tabulek ve veřejné sféře od ledna. Žádný z tarifů by neměl být pod minimálním mzdou nebo zaručeným platem. K tomu by se měly částky zvýšit mezi 5 až 9%. Jednání budou pokračovat v září. Po jednání vlády to oznámila ministryně financí Alena Schillerová. Podle ní by do výdělků mělo meziročně plynout o 36 miliard korun víc. Turisté v tureckém letovisku Alanya zažívají nepříjemné chvilky. Tamní moře je totiž špinavé a v poslední době se objevují videa, na kterých tmavé splašky tečou přímo do vody. Na některých záběrech je patrné, že se hladina zbarvila do černa. Pro tamní návštěvníky pláží to znamená, že mohou být vystaveni zdravotním komplikacím. A teď zpátky domů.
3: O víkendu skončila uzavírka, která kvůli rekonstrukci v Plzeňské ulici trvala od začátku května. Uzávěra platila v úseku mezi ulicemi na Čečeličce a Holečkova, kde se opravovaly vodovodní a plynovodní sítě. Připomeňme, že části Plzeňské byly uzavřeny kvůli opravám už loni od května do srpna. Z Prahy 5, Lucie Sinková.
0: Sport.
2: Golfistka Sára Kousková se blízkla v Irsku. Zadařilo se jí na Irish Open. Sára Kousková skončila druhá o 3 rány za vítězkou Alexandre Vovou z Jihoafrické republiky. Kristýna Napoleáová obsadila 33. místo. Jana Melichová skončila na 35. pozici. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
4: A my dva vám přejeme moc hezký a nový, skvělý start do nového pracovního týdne.
5: S náma je tam Scatman, nebo taky Star Club.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy. Chiki-chi.

0: nejlepší od 90. let.
1: Non-stop.
0: Kiss.
1: Radio Kiss.

0: 14 hodin 10 minut, my vám přejeme moc hezké odpoledne, je pondělí posledního srpna.
1: To znamená.
0: Jsme smutný, děti, jsme smutný, nebudeme lhát.
1: Jsme smutný? Smutný.
0: Smutný, jenom, jo?
1: Smutný. Čověče, já nevím, jak ty, já jsem úplně v pohodě teda. Každopádně určitě pro děti, co, že jsem v pohodě?
0: No, ne, proč, jako nejsi smutná?
1: A proč bych měla být smutná?
0: Jasně, takže jako posíláš ty děti do školy.
1: No, jasně.
0: Aha. Děti ta květas, jo? Ano, to je výborný, to je přesně ono.
1: Ale oni si ty děti určitě těší, že jo? Co si budeme povídat? Některý, třeba tvůj Eli, jo?
0: Ten jo, tak ten jde do třetí, že jo? Počkáš, bude do osmí třeba, nebo do devátý.
1: Nicméně ten začátek toho školního roku, ten start bývá vždycky hezký, co si budeme povídat. Jo. Zase se potkáváte s kamarády, který jste celý léto neviděli. A nějaký nový zkušenosti určitě ve škole taky přijdou, takže já bych se toho nebála.
0: My vám přejeme hezký odpoledne, ale o tom ještě budeme určitě hovořit. No a za chviličku soutěž.
2: Radek Hrdina a Magda Vronková.

0: Kiss Hit. V jedné vteřině.
1: A za chvilku zmiňovaná soutěž, ta je mezi námi. Samozřejmě, pokud by se nezadařilo mě, nebo samozřejmě kolegyni, podle toho, kdo hádá tady v odpoledním jumpu na Kissu, tak přichází ten řadu vykysáci přes mobilní aplikaci. Tedy den, co jsem si tady nachystal.
2: To teda netuším, co jsi se nachystal. Každopádně, mám se bát, nemám se bát?
1: Já myslím, že to je jednoduchý.
2: Dobře.
1: Ona touhle peckou, která je předělaná, otevřela svoji solovou kariéru a dám ti dobře indici ještě, byla členkou veleúspěšné kapely.
2: Aha.
1: A nakonec to zaparkovala velmi dobře i v manželství, co se týče teda toho pozlátka, co vidíme. A vzala si jednoho z šéfů stáje F1.
2: Ježíš Maria.
1: To ne.
2: Není to Schwarzenegger, Nicole, ne. Dobře.
1: Ne.
2: Dobře,
1: asi
2: tak pojď.
1: Nikoho nevzala zatím.
2: Okay.
1: Co jim, jo, takže.
2: Tak pojď do mě.
1: Jak se jmenuje? It's raining
2: men. Gary Halliwell.
1: Yeah. A jenom doplňují samozřejmě, z který slavný kapely je?
2: Old Spice.
1: No mám podpaží, jsem rád, že to cítíš, ale...
2: Spice Girls.
1: Spice Girls. Je to tak.
2: To byl takový ten for, ne? Víš, jak se budou jmenovat Spice Girls po 20 letech? Old Spice.
1: No, ale furt vypadají dobře. Nedávno jsem ji někde viděl a musím říct, že dobrý, no.
2: Tak Beckhamka asi nejvíc.
1: Asi vede. Takže máš bod.
2: Juhu! Kiss Hit.

0: I my samozřejmě se moc rádi ohlídneme za sobotní mejdanem u Hradu Loket, protože to bylo naprosto geniální.
1: Fantastický. Pro mě to byla teda premiéra u Hradu Loket, ještě jsem tam předtím na žádný akci nebyla.
0: Mm-hmm.
1: A musím říct, pecka, naprosto fantastický. No ale samozřejmě bez vás, kysáci, by to nešlo, aby to bylo takhle skvělý, takže my vám strašně moc děkujeme za vaši energii, bylo to úžasný.
0: Dokonce mi přišla zpráva jedna typu, že mrzí tohoto daného člověka, že koukal na počasí a že mu to ukazovalo, že bude pršet. Přátelé, ani kapka.
1: Ani kapi,
0: to až, bylo tak nádherně.
1: Až když to skončilo, tak začalo trošičku kapat.
0: My vám vždycky říkáme, že to je objednaný prostě. To je, takže příště neváhejte, ať je to jakákoliv party s rádiem Kiss. No a sami slyšíte, ten dozvuk na mě stále patrnej. S klukama malejma na ledě, potom Kiss party, včera jsem ještě moderoval závod. No, takže ještě mi chviličku dejte.
1: Já jinak bych chtěla moc poděkovat všem, kteří si šáhli na moje pozadí během toho, co jste mě nosili tam na rukou vyloženě, takže všechny zdravím, no a jinak to bylo moc fajn.
0: Taky mi přišla jedna zpráva na tohle právě.
1: Jo? A co?
0: Že máš tvičet výzadek.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď.

0: jedno opravdu sladké, ale opravdu sladké mistrovství světa. A dokonce takové mistrovství, kde se vy sami můžete stát porotci. Mistrovství světa v dělání tiramisu.
1: Miluju.
0: Hledá porotce a stát se jim může téměř kdokoliv. V italském Trevízu se hledá 130 amatérských ochutnávačů a porotců. Místo v oficiální veřejné porotě získá ten, kdo 12. září v 10 ráno nejrychleji a nejlépe zvládne online kvíz o 15 otázkách zaměřený na pravidla. To už se potom, když tak můžete někde dohledat, kde to probíhá. Každopádně umíš si představit, že bys byl amatérským ochutnávačem tiramisu?
1: Umím, ale má to jedno úskalí.
0: Jaký?
1: To je, že pokud tuhletu pochutinu, výbornou za mě, teda jí mám fakt moc rád, když je povedena, tak když se jí přejíš, aby potom jako snad to ještě měla chuť?
0: To je asi se všem, člověče, když ochutnáváš vína, ochutnáváš sýry, ochutnáváš...
1: Tak člověče, u vína to nemám.
0: Nemáš.
1: Ale, no, ale znám kluka, hokejistu, a my jsme se kdysi dávno vsadili, že on je tyčinky Mars. A tenkrát se s ním někdo vsadil, že sní celý balení, jako krabici, což je asi 630 tyčinek, za nějaký rozumný čas. Přátelé, dal 18 tyčinek a v životě jsme ho už neviděli tuto tyčinku jíst.
0: Já se mu nedivím teda.
1: Takže tady to úskalí jsem myslel. Takže kdyby náhodou, přihlašte se a dejte nám vědět, ale tiramisu, závidíme.

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, podíváme se do našich měst, kde všude se bohužel bouralo. Tak jedna nehoda je v Pardubicích v ulici Ke Kobelnici. Bouralo se taky v Litoměřicích v ulici Bratří Mrštíků, no a jedna dopravní nehoda i v Ostravě v ulici Slovenská.
2: My vám přejeme šťastnou cestu a je tady další hodinka odpoledního jumpu.

0: tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku.
1: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
2: Dobrou náladu za každého počasí vám přeje Hektor.
3: Zastavárna zlata s nejnižším úrokem v Ostravě ve výši 5% měsíčně. Více na www.hektor.cz.
4: Rádio KISS počasí.
5: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně i oblačno. A nejvyšší teploty napříč republikou budou mezi 20 až 26 stupni Celsia.
4: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
5: Vrchní soud v Praze dnes potvrdil europoslankyni Janě Naďové 3letý podmíněný trest se zkušební dobou na 5 let a peněžitý trest 500 000 korun za dotační podvod a poškození finančních zájmů EU v kauze Čapí hnízdo. Zamítl její odvolání. Rozhodnutí je pravomocné, lze proti němu podat dovolání k nejvyššímu soudu. Naďová vinu odmítá, k dnešnímu veřejnému zasedání nepřišla. Do řady vozů s označením California, což jsou kempingové vozy, poprvé v historii Volkswagenu přibyl model, který je poháněn výhradně elektřinou. Vůz má obchodní název ID California Cruise a jedná se o verzi modelu ID Bus. Nabízet se bude jak v kratší, tak v prodloužené verzi. A teď zpátky domů.
6: Lázně Bohdaneč obnoví dva rybníky, horní a dolní truhličky, které jsou pozůstatkem perštejnské rybniční soustavy. Desítky let se o lokalitu nikdo pravidelně nestaral. Zarostla dřevinami a rákosem. Díky spolku Pestré Polabí se podařilo místo vyčistit. Teď přijde na řadu obnova vodních ploch. Pro KISS Lucie Sinková.
4: Sport.
5: Tenista Tomáš Macháč prožívá zřejmě nejsložitější návrat po zranění v kariéře. Poté, co prohrál v nedělním prvním kole US Open se 110. hráčem světa, Britem Tobym Samuelem, řekl českým novinářům, že po léčbě trhliny v levé noze stále není na herní úrovni, jakou by si přál. Uvedl, že zatím nehraje ani 20% ze svého tenisu. Tolik zprávy na KISSu a Blanka Holoubková.
7: Artemasa nebo Hathaway, další muzika na Radio KISS.
8: Magda, Radek, odpolední Jump, my vám přejeme moc hezké odpoledne.
4: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
7: The

0: Sem tam si všimneme nějaké bulvární zprávy, jestli zahraniční nebo české. A Magda teď připomněla, že bychom měli popřát Táně Brzo Bohaté, samozřejmě Miss Světa České republiky, která se opět vdala.
1: Tak ona už není hlavně brzo bohatá.
0: Není
1: ona
0: už, jo?
1: Není, už dávno není přece.
0: Já se zase vrátila k tomu, ano, že vlastně jako vaří.
1: Ano, kuchařová. Přesně tak, kuchařová a ona se nám zase vdala, takže mě strašně pobavila vlastně zpráva od Ondřeje Brzo Bohatého, jejího ex-manžela.
0: Aha.
1: Se k tomu jako vyjádřila, vlastně strašně pogratulovala a dotyčnému novému Ondřeji popřál pevné nervy.
0: Jako vážně?
1: Jo.
0: Já jsem to nečel, takže
1: jo,
0: nevím.
1: Jo. Takže já si ale myslím, že je hezký, že je zase jako šťastná.
0: Ty jo. Mě asi teďko jediný, jako, co mě na tom lehce zajímá, jinak je to jejich věc, jako za co se ten novomanžel bude převlíkat. To v opravdu jako teďko netuším, no. Ale to se možná časem dozvíme.

0: 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: A dneska se nám v Domagdi bude říkat hodně zvesela, protože ráno se zadařilo takhle na startu nového pracovního týdne, protože Pavlovi to prostě padlo. Ale co mu padlo?
2: Co mu padlo? Padlo mu krásných 7 000, respektive padla mu 6 na hrací kostce, ale to samozřejmě znamená, že automaticky se připočítává bonus 1 000 korun, tudíž celých 7 000. Nádhera.
1: Líp to nešlo vůbec otevřít takhle při startu nového pracovního týdne, uvidíme, jak to bude zítra, ale takhle to bylo dnes ráno.
3: Házím. Pavle? Posíláme 7 000!
1: Míše je zpátky a hned to přineslo Pavlovi, čověče, takovýhle štěstí.
2: Čověče, asi ten výlet na motorkách jako pěkně sednul, takže bude teďka házet 7 000. Jo? Užme palce.
1: Ty počkej, a to jsme tady ještě v historii jako neměli.
2: 5
1: celý týden. No, šanci máte hned zítra v 7 ráno.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: Soutěžte na rádiu Kiss s Kaufland Card Extra. Ve hře jsou poukázky v hodnotě 5000 korun. Stačí po naší výzvě zavolat do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Tak poslouchejte ranní i dopolední Kiss a vyrazte na pořádný nákup.
1: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Je to už skutečně jenom kousíček a začne nám extraliga ledního hokeje, to znamená nejvyšší hokejová soutěž České republiky. Magda, ta obráží moc ráda zimáky.
2: Ano.
1: Viď?
2: Ano, velice ráda.
1: Jí nezajímá hokej, ona jezdí jenom do VIPu, prostě se najíst a napít. Ale pozor, to k tomu taky patří dneska.
2: Člověče, ale já občas i zafandím, jako, jo? No, když hraje Liberec nebo Třinec.
1: Do toho. To je tak asi všechno. No, jenže do Liberce ani do Třince nepůjdeme, půjdeme do Kladna. Hokejisté Kladna vyřešili přetlak v kádru. Na výpomoc prvoligému Chomutovu posílají hned pětici převážně mladých hráčů. Za Piráty si zahrají obránci Martin Matějíček, Tomáš Vandas, útočníci Adam Bareš, Ondřej Vlaha a Sebastian Redlich. Jsme domluveni, že v případě zdravotní situace, herní formy nebo z jiných důvodů bude kdokoliv z nich stažen zpátky k nám, takže taková hostovačka, ale Kladno bude potřebovat, okamžitě se vracej.
2: Tak jo, sezona začíná.
0: Gudas, Voráček, Pastrňák! Branky Body Jump na Rádio Kiss.

0: Přátelé, ti z vás, kdo mají malé děti a ještě dětičky vozíte takzvaně v kočárcích, tak teďka dávejte dobrý pozor, jo. Tohle by vás totiž mohlo zaujmout. Lamborghini totiž teďka vydalo novou kolekci kočárků.
1: Má to všechno to, co kočárek má mít, nebo to má i motor?
0: Člověče, nevím, jestli to má motor, taky mě zajímalo vlastně, jakou rychlostí to jezdí, když je to teda Lamborghini kočárek.
1: Tak jestli to je taková ta, jak se říká, placka, že jo?
0: Ne, je to normálně klasický prostě kočárek, jo, ale asi to nemá žádný motorek, no. Spíš je to jenom jakoby značka Lamborghini, no, že tam logo.
1: Teda podívám, abych vám to trošičku to. Musím říct, že to ano, skutečně vypadá jako úplně normální kočárek. Akorát ta cena, mám něco takový tušení, že bude úplně jiná.
0: Bude trošičku asi vyšší.
1: A nejvtipnější na tom je, a je to tak, že samozřejmě hromada kupců na to bude stát frontu.
0: Bude to limitka totiž.
1: No, a úplně nejvíc je, že tomu dítěti je to úplně jedno.
0: Ale když se potom zeptáš, čím jsi jezdil jako malý Lamborghini kočárek.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Kde jsou kolony, tak to ví Martin.
2: Předpokládám, že někde na Žabovřeský je nehoda, protože tady stojíme v Pisáreckém tunelu a vůbec se to nehejbe. Teď jsme pouštili dvě sanitky a asi to bude na dlouho.
3: Bouralo se bohužel taky v Pardubicích, je to v ulici ke Kobelnici, no a jedna dopravní nehoda také v Chomutově v ulici Pražská.
1: Ode mě Olomouc, Hněvotínská ulice, tady se boural stejně jako na Barandovském mostě tady u nás v Praze a ještě Patočkova z Prahy.
3: Tak šťastnou cestu s Rádiem Kiss.

0: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kriký. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
1: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket Energylandia.pl.
2: Radio Kiss počasí.
3: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně i oblačno. A nejvyšší teploty napříč republikou budou mezi 20 až 26 stupni Celsia.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Práce přes platformy, jako jsou rozvážkové služby, by měla mít od ledna nová pravidla. Pokud bude mít práce znaky běžného zaměstnání, pracovník bude považován za zaměstnance. Pokud platforma neprokáže opak, nad rozhodováním algoritmů navíc bude muset být lidský dohled. Návrh zákona schválila vláda. Odbory ho ale kritizují kvůli obavám z rozšíření švarc systému. Když Apple před lety představil vlastní čistící hadřík za bezmála 600, stal se na sociálních sítích okamžitě terčem posměchu. Přesto se z kousku látky s vyraženým logem stal nečekaný fenomén, který se rychle vyprodal. Nyní se tento doplněk vrací v nové verzi, u níž Apple po vlně zdražování zvolil překvapivou cenovou strategii. Zlevnil jej o 68%. A teď zpátky domů.
4: Třeboň je lázeňským městem už 660 let. Její lázeňská tradice je ale téměř o 80 let starší. První slatinné lázně se ve městě otevřely už v roce 1883. Dnes se Třeboň může pochlubit dvěma lázeňskými domy, Aurorou a Bertou. A významné akce navíc chystají lázně i v příštích letech. Z Třeboně Lucie Sinková.
2: Sport.
3: Pivot Martin Kříž v neděli před domácím publikem a rodinou absolvoval rozlučku s českou basketbalovou reprezentací. V posledním utkání v národním dresu přispěl v nečekaně dramatickém duelu s Norskem v předkvalifikaci o mistrovství Evropy 8 body, 3 doskoky a asistencí k výhře 108-97 po prodloužení. Zprávy na Kisu přinesla Blanka Holoubková.
5: Cyril bez Metoděje a ICMC, muzika další na Kisu.
6: Magda Vronková, Radek Hrdina a odpolední Jump.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Za malou chvíli, přátelé, se společně vydáme do Maďarska, kde se stal, no, takový malinký, no, lehký nešvárek.
1: Je, takže to za chvilku uslyšíme. Tak jo.

0: možná v tuhle chvíli, pokud máte třeba ve voze děti nebo něco podobného, tak pozor obezřetně, jo, aby se třeba zbytečně neptali.
1: Aha.
0: Jo? Ale bude to samozřejmě solidní vstup, ale kdyby náhodou. Památník. Těch je hromada, že jo, člověk si připomíná nějaký důležitý věci.
1: Ano.
0: Nejinak tomu je i samozřejmě v maďarském městě Devesír, ano, snad to říkám správně, nevím, kde odhalili minulý týden památník k 500. výročí bitvy u Moháče. Jo, nějaká bitva 500 let dozadu.
1: Jasně.
0: No, hned si to všimli ty, co byli na místě, kdy se stáhlo to prostě radlo, nebo jak se tomu říká ten lantuk.
1: Mm-hmm.
0: Socha tady vydržela opravdu, ano, několik dní a byla urychleně odstraněna.
1: A z důvod?
0: Na první dobrou to vypadá jako totem, jo?
1: Jasně.
0: Ale když se člověk zadívá, tak aniž byste to viděli, přátelé, tak já vám to popíšu. Na špici toho totemu, jo, je asi tak 70 cm velký robertek, který má křídla.
1: Je to tak?
0: No.
1: Já na to teď koukám. Ty křídílka, říkám, pěkný, co tam je na tom divnýho? Aha, ta špička.
0: Ta špička. Opravdu ten řezbář, nebo sochař, nevím, si opravdu záležet na té špičce a už je pryč a bude se to předělávat podle jiného návrhu. Jenom abyste si udělali ten celek úplný, tak ten návrh byl zadán AI. A AI ho takhle vyprdla a ten frajer, co to dělal, už to dělal jenom podle toho, jak měl.
1: Já ti říkám, že si z nás ta umělá inteligence dělá furt srandu.
0: Jo, já o tom nepochybuji. Přátelé, okřídlený robertek byl viděn v Maďarsku.
2: Radek a Magda. Odpolední jump. Na Radio Kiss.

0: všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
0: To děláte chybu.
2: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až 7 000.
3: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: chlapci, před malou chvílí se mi to potvrdilo. Tahle ta záležitost, která dneska obletěla celý svět. Já jsem to viděla dneska už ráno na internetu a nevěřila jsem, že je to skutečnost. Fakt jsem si myslela, že je to zase nějaký AI výmysl a tak dále. Co se stalo?
1: Ano, co se stalo?
0: Co se stalo?
1: Co se stalo?
0: Co se stalo? Přelet letadel jihoafrických aerolinek nad stadionem.
1: No a?
0: Člověče, dva...
2: Měli tady nad barákem furt?
0: No, takhle v takovýhle blízkosti asi úplně ne. Bylo to 15 metrů nad tím stadionem, to přiletělo.
1: 15 metrů nad stadionem. Hmm. A nechtěl přistát nebo něco? Na tom stadionu zase splet, jako. Nemusel mít potíž.
0: Mělo to být jakoby právě nějaká show právě nad tím stadionem.
2: Tak počkej, tak to bylo naplánovaný, ne?
0: To bylo naplánovaný,
2: a,
0: ano.
2: No, tak to je dobrý.
0: Ale bylo to prostě fakt jako 15 metrů nad tím stadionem. A já jsem to ráno opravdu viděla na nějakých videích. A skutečně to bylo prostě něco neuvěřitelného.
1: 15 metrů je docela málo. A musí to být zážitek.
0: Musí to být teda neskutečný.
1: To vidíš i do okýnek, co ty frajeři jedí. Počkej, byli tam lidi?
0: Byli tam lidi, samozřejmě.
1: Jako ne na stadionu, myslím v tom letadle.
0: To jinak nevím, kdo by to řídil.
1: Ne, myslím cestující, ne
0: letadlo. Jo, cestující. To nevím.
1: To nevím?
0: Nemyslím si.
1: Tak, to bylo prázdný. Já bych takovouhle věc zažít chtěl.
3: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu.

0: Možná jste dobrodružné povahy, ale myslím si, že jsou věci, které asi úplně zažít nechcete. Zase na druhou stranu, kdyby vám někdo řekl, že je přežijete. Možná jo. Dva Mexičani, pojďme se na ně podívat a trošičku si je představit, ve věku 53 a 32 let. Rybáři. Vydali se na rybolov, jenže ejhle, nějaký komplikace. Loď šla ke dnu.
1: Aj.
0: Aj, říkáš správně. Jim se podařilo naházet do vody nějaký věci, prostě, které by je mohly udržet na hladině.
1: Jasně.
0: A jedna z těch věcí, která jim vlastně zachránila život, byl takový ten velký box z polystyrenu.
1: Mm-hmm.
0: Do toho se dávají ryby a tohle.
1: Jasně.
0: Abych vám to připodobnil, je to velmi podobné tomu, co mají třeba kluci na motorkách, když vám vezou pizzu.
1: Mm-hmm.
0: Jo, vzadu na těch skútrech a tohle. Akorát samozřejmě ve větším měřítku. Já nevím, můj odhad je metr a půl na metr a půl. Aha. Jo, ale polystyren, nic jiného.
1: Na tom jako plavali, jo?
0: V tom byli oba dva a takhle se houpali na vlnách. 5 dní a 5 nocí. 240 kilometrů je lokalizovali od břehu. Bez jídla, bez vody. Celých 5 dní, takže samozřejmě jejich stav byl hodně takovej pokroušený.
1: Jasně.
0: Dneska už jsou jakoby na tom samozřejmě podstatně líp a všechno bude dobrý.
1: Jo.
0: Ale klobouček dolů, protože tohle dobrodružství, wow.
1: Zaplať pánbůh, že to takhle dobře dopadlo.
0: 5 dní, já se to nevím představit.
1: Ne.
0: Já už mám hlad teďkon, a to jsem je před chvilkou.
1: A hlavně, ztroskota tam s tebou.
0: To by byla věc. To by byla jízda. Žeraloci by se Magdo tebou nažral.
2: Odpolední jump. Od 2 do 6. Na Rádiu Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Zanzan, Ostrava z Bystří, máme tady komplikace a Lucka má informace.
2: Ahoj, vyhněte se cestě z Ostravy na Havířov Porudné, je tady nejspíš nehoda. Už od Radva nic to stojí, jedeme na jedničku v obou směrech, respektive v tom jednom směru.
3: Děkujeme mockrát, Lucie. Jedna dopravní nehoda na dálnici D0 ve směru na D1, je to 21. kilometr. Na D0 se bouralo bohužel znova, tentokrát ve směru na Ruzyni na D7 a tam je to na kilometru 28.
1: Zlín, Štefániková a Kroměříž, to je Havlíčková ulice, kde se bouralo.
3: Šťastnou cestu s rádiem KIS.

0: když ostatní usínají, my zůstáváme s vámi. Toto jsou noční moderátoři Rádia Kiss, kteří pro vás vysílají od pondělí do pátku, od půlnoci až do 6 do rána.
1: Zdraví vás Kuba,
2: Lenka,
3: Alex,
4: Katka
5: a Lukáš.
0: Rádio Kiss vysílá
6: non-stop.
0: Rádio Kiss počasí.
7: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně i oblačno. A nejvyšší teploty napříč republikou budou mezi 20 až 26 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Pražská policie se bude zabývat případem ženy, která utrpěla popáleniny při akutním císařském řezu ve fakultní nemocnici Bulovka. Podnětem k tomu byla medializace případu. Zdravotníci podle dostupných informací chtěli ženě zastavit krvácení. Od chirurgického přístroje ale vzplál oheň v době, kdy byla pacientka potřena dezinfekcí. 24-letá žena má po incidentu popáleniny 2. a 3. stupně na 15% těla. Nebezpečná jízda v protisměru se ve Velké Británii a Irsku stává novým trendem na sociálních sítích. Mladí řidiči své riskantní kousky natáčejí a sdílejí kvůli lajkům a sledujícím. V posledních týdnech přitom při podobných videách zemřelo více než 10 lidí. Britská vláda proto vyzývá provozovatele sociálních sítí, aby zakročili a takový obsah odstraňovali. A teď zpátky domů.
8: Pražský dopravní podnik se o víkendu pustil do přestavby první části rozvětvení kolejí na křižovatce Olšanské a ulice Jana Želivského. Jde o součást projektu výstavby a napojení budoucí tratě Olšanská-Habrová. Omezení je až do soboty 10. října. Práce si vyžádaly obousměrné přerušení provozu. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
7: Česko bude hostit závody světového poháru ve veslování i v roce 2028. Domácí svaz informoval, že na dnešním kongresu delegáti přidělili vrcholnou akci Račicím. Labe Arena bude hostit i následnou dodatečnou olympijskou kvalifikaci. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje odpolední jump.
9: A my si dáme mléčného Davida Getu anebo Tom Boxera.
10: My máme ještě jednu hodinu, budeme doufáme zpříjemňovat čas.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
9: Be happy.

0: Máme krátce po 17. hodině, my vám přejeme hezký podvečer tady z Rádia Kiss, Magda, Radek, no a ještě necelá hodinka odpoledního jumpu, no a taky jsme zapomněli kouknout, kdo dneska má svátek.
1: Dneska jsou to Pavlínky, všech 35 863 má dneska svátek.
0: My vám přejeme všechno nejvíc nejlepší, na ně nezapomeňte, Pavlínka, nesmrtelná teta, princezna Pavlínka, ty bláho.
1: Čověče, Pavlínku.
0: Myslím, že on jí tam právě Blažek jako oslove Pavlínko, ale nejsem si úplně jistý, to mi teď jako naběhlo.
1: Teď bych taky za to ruku do ohně nedala, nicméně mají dneska svátek, tak si ho pořádně užijte.
0: My vám přejeme hezký podvečer a za malou chvíli Magda má připravený určitě nějaký zvířecí, víte že?
1: Zvířecí ne.
0: Aha.

0: Víte že?
1: Tak nakonec pojďme do té rubriky se podívat směrem k 1. září. Ano. Děti jdou do školy, že jo? Někdo tak... úplně slaví, úplně to slyším průřezem České republiky, někde ne. No ale pojďme si kouknout, od kdy se tady u nás chodí 1. září do školy. No úplně od startu to není. Rok 18. století 1774 Marie Terezie, ne. Tam se to neucelilo, začalo se chodit povinná školní, ale rozhodně ne od 1. září.
0: Tak kdy?
1: 19. století, pozor, tam se to odvíjelo hlavně na vesnicích, že děti chodili do školy často až od listopadu, možná od prosince, protože pomáhali rodičům na polích.
0: Jasně. Žně
1: a tak dále.
0: Ano.
1: Rakousko-Uhersko, tady se sjednotila docházka na 8 let, ale lišily se starty. Až tramtarará, Československo od roku 1918, kdy bylo stanoveno, že začátek vyučování bylo stanoveno na 1. září.
0: Fíha, vidíš, to
1: vyučování až
0: vyučování je fakt pozic, ano. A jinak třeba v USA, tam už v některých státech se začíná třeba od poloviny srpna,
1: čověče.
0: Zajímavý.
1: No je, protože mi přijdou někdy úplně takový jako pitomý.
0: Možná potřebuji víc času právě.
2: Jump! Jump! Odpolední Jump!

0: Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Tak do světa sportu koukneme, jukneme, no a koukneme na co, čověče, co by si vybrala?
2: Mistrovství Evropy žen ve volejbale dneska, pokud byste chtěli třeba holkám fandit, tak můžete, začíná to v 19 hodin večer a je to s kým? Dneska si to holky rozdají se Švédskem.
1: To zní hned jako, musím říct, jako, no ne, no tak jako, že jo, no.
2: No.
1: Nicméně je to osmi finále, jak říká Magda, dnes 19. hodina, držte holkám palce a některý zápasy opravdu odehrály moc hezky, tak uvidíme, doufáme, že Švédky přejedou volejbalově a že zítra si řekneme, že postupujou dál.
2: Tak držíme palce, holky.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: 17 hodin 40 minut, necelých 20 minut do 18. hodiny při pondělku, poslední srpen. Kdy se končí prázdniny?
1: Zítra začíná škola, takže si to parádně všichni užijte, ten začátek. Hezký start vám přejeme všem školákům a samozřejmě i rodičům, a ať vám ten první den s těma dětma vyjde hezky.
0: Je to tak, takže školáci, jestli jdete do první, druhý, třetí, anebo vejš, každopádně klídek, bohoda, já mám tušení, že tenhle týden vás nechá ještě. No a vy prvňáčci, vy si to užijte.
1: Přesně tak, no a za chviličku už startujou taky jukeboxy, tak si nechte něco hezkýho zahrát od Vojty.
0: Ahoj.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Blížíme se k 18. hodině, zprávy na Kisu za chvíli a teď zprávy o tom, jak to vypadá na silnicích. Zdržení je na D1, máte-li namířeno směr Brno, a to mezi 6. až 13. kilometrem. Zdržení je pak i na trase z Ostravy směr na Brno, a to mezi 211. až 207. kilometrem a potom ještě mezi 201. až 197. Zdržení taky na D2 před příjezdem do Brna a taky třeba na Pražském okruhu na D1 mezi 22. a 19. ale ve směru na letiště je to mezi 4. až 6. a potom ještě také mezi 14. až 19. kilometrem.

0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. Rádio Kiss počasí.
1: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně i oblačno. A nejvyšší teploty napříč republikou budou mezi 20 až 26 stupni Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Do českých hor i lesů míří i letos řada turistů. Tuzemská dovolená totiž nestrácí na popularitě, jenže objevování výhledů a přírody by mělo úzce souviset s ohleduplným chováním. Usoudila to agentura Czech Tourism. V nové brožuře proto lidem radí, čemu se při turistických výletech vyhnout a co je naopak žádoucí. K odpovědnosti přitom stačí drobné změny v přístupu. Americký prezident Donald Trump v pondělí na sociální síti zveřejnil video vygenerované umělou inteligencí, které podle něj zobrazuje zničení iránského ostrova Kark. Národní iránská ropná společnost podle iránských médií popřela, že by se ostrov stal terčem útoku, a uvedla, že provoz tamních ropných zařízení nebyl narušen. A teď zpátky domů.
2: O víkendu skončila uzavírka, která kvůli rekonstrukci v Plzeňské ulici trvala od začátku května. Uzávěra platila v úseku mezi ulicemi na Čečeličce a Holečkova, kde se opravovaly vodovodní a plynovodní sítě. Připomeňme, že části Plzeňské byly uzavřeny kvůli opravám už loni od května do srpna. Z Prahy 5, Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Fotbalisty Liverpoolu posílí francouzský křídelník Bradley Barcola, který přestoupil z PSG za 145 milionů eur, 3,5 miliardy korun. A to už byly pro dnešek poslední zprávy na Kisu s Blankou Holoubkovou. Teď už jsou tady večerní jukeboxy.
3: A Vojta Sklenář vás vítá na jejich startu. No a přeju samozřejmě krásný večer. Poslední srpnový.
0: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss.
1: Be happy.

0: Za námi Popelář a s vámi Sklenář. Tak přeju ještě jednou hezký večer při pondělku, jak už jsem nastínil, poslední srpnový večer je tady, to znamená, že vlastně my máme poslední prázdninový jukebox, protože zítra už 1. září a zítra bude tedy vlastně první novoškolní jukebox. Teď ale ten poslední prázdninový, tak ať už se vás prázdniny nějakým způsobem týkají anebo netýkají, tak do 10. večerní máte čas na to, abyste si vybrali muziku, tak buď volejte sem k nám a nebo posílejte hlasovky, jinak dneska, když je 31. srpna v kalendáři Pavlína, no a jednou Pavlínou začnem, protože jedna Pavlína by něco chtěla k tomu svátku.
1: Ahoj Vojto, tady Pavlína, mohl bys mi zahrát prosím tě od interpreta Don Diablo Radio Baby k dnešnímu mému svátku? Díky.
0: Zahraju rád a popřeju všechno nej i všem ostatním Pavlínám, co teďkon ladí, ale i vám všem krásný večer, no a vybíráte a těším se, co dáme zase za chvilku.

0: 210-323-323, velmi jednoduché telefonní číslo, dovolat se zas tak jednoduché není, ale po každý se to někomu podaří. Kdo pak je teď na telefonu? Ahoj.
1: Čau, tady Marťas.
0: Čau, Marťas.
1: Neboli alias DJ Nitram u telefonu.
0: DJ jakej?
1: Nitram? Jo. Moje jméno pozáru, kamaráde.
0: Jo, takhle. Já jsem právě si říkal, tyjo, proč se jako Nitram? Mně napadl třeba Nitrák, jo, ale...
1: Ježišmarja, Nitrák, ne, hele, to by bouchlo.
0: To jo. Tak co ti pustím, hele, co ti pustím?
1: Prosím tě, kámo, nějakou pecku, jsem tady jako kotelník, takže prostě nějaký six, že by si zvládnul.
0: Six bych určitě zvládnul. A prosím tebe...
1: Hoď mi ho tam.
0: Hodím, a ty jsi říkal kotelník.
1: Já jsem kotelník.
0: Kde, prosím tebe, teďko jako je potřeba kotelník?
1: Ústí nad Labem Střekov, Setúza, viď, ohříváme vodu a zároveň prostě jako to, no.
0: Jasně.
1: Na kotelníci dají tři.
0: No tak vás tam zdravím samozřejmě a 3 šestky vám tam posílám a měj se krásně. Čau.
1: Čau, ale kamaráde. Yo, feel

0: Radio Kiss, hezký večer vám všem, hezký večer při pondělku, poslední den v měsíci srpnu, zítra nám startuje září, ale to nic nemění na tom, že na Kissu pořád vždycky ráno rozdáváme peníze.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Radio Kiss.
2: Do práce nebo do školy až po 7 ráno?
1: To děláte chybu. Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až 7000! Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: večer na Kysu jsme si dali úterý, které nás čeká samozřejmě zítra. Nás teď aktuálně čeká další jukeboxová muzika a Honza vybírá.
1: Ahoj Vojto, tak když teda zítra jdu do toho druháku do školy, tak bych tě poprosil o zahrátí písničky Machina Time. Byl by to tobě do studia a všem, co zítra jdu do školy. Hodně štěstí a děkuju moc, Honza.
0: No tak Honzo, i tobě samozřejmě zvládni to, i když ten první den, to je brnkačka, že? To je nic. Akorát jenom to značí, že ty prázdniny prostě utekly. Tak Machina Time teď, pokud byste taky něco chtěli pustit, tak stejně jako Honza, použijte naší aplikaci, pošlete mi hlasovku a nebo točte naše studio 210 323 323.

0: Muzika na vaše přání do 22. Dneska při pondělku vás čeká, teď nás čeká někdo na telefonu, Radio Kiss.
1: Ahoj, tady Matěj.
0: Čau Matěj.
1: Ahoj, já bych poprosil od Imagine Dragons Thunder.
0: Chceš ty je ještě někomu, a nebo prostě jenom tak jako všem?
1: Já bych je určitě pustil všem, co poslouchají Kiss a co samozřejmě zítra jdou do školy. Není to nic jednoduchého, ten poslední den prázdnin, ale věřím, že to všichni zvládneme.
0: A ty jdeš teda taky, jo?
1: Jo, my tři taky jdeme teda do čtvrťáku, takže poslední středoškolský prázdniny, ale slyšel jsem, že někdo teď mluvil, že jde do druháku.
0: Ano, ano.
1: Tak
0: ano.
1: Věřím, že to všichni zvládneme.
0: No hlavně teda, že jo, čtvrťák, ten je hodně důležitý, viď? Hlavně to, co je na konci toho čtvrťáku, viď?
1: No tak samozřejmě, maturita, formalita no, se říká, tak uvidíme, jestli je to pravda.
0: Budu ti držet palce a Matěj, pojďme se domluvit, pak dej vědět, jak zdopad, jo?
1: Dobře, tak
0: sice,
1: já určitě
0: sice
1: se
0: ještě nějaký ten čas to je, ale ono to uteče, že jo? Vem si, jak utekly ty prázdniny. Jako nic, že jo? To budeš souhlasit.
1: Právě,
0: asi,
1: to. A bude to jenom horší se říká, ano, to, ano. Že nechci to představovat.
0: Ano, za chvíli Vánoce a maturita potom. Tak
1: no právě,
0: se
1: to už. Tak jo,
0: a muzika, čau.
2: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: 18. hodina pomalu končí, za chvilku 19. No a před 19. pohled na silnice, zdržení na D1, pokud máte namířeno z Vyškova směr Brno mezi 213. až 205. kilometrem. Zdržení je na D2 před příjezdem do Brna a taky třeba na Pražském okruhu, a to konkrétně směr letiště mezi 14. až 19. kilometrem. Vy všichni, co ladíte za volantem, přejeme jak jinak než šťastnou cestu.

0: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehký krytí. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press. Patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
1: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
2: Jdeme otevřít další hodinu na Kisu, další hodinu jukeboxovou. Vy vybíráte Já hraju a na úvod 19 teď Shaggy.
3: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Další hodina Juboxu nám odstartovala i po 7. večer, budete vybírat a já budu hrát a vybíráte buď přes náš telefon, který má číslo 210 323 323 a nebo přes aplikaci KISSu, kam posíláte vaše hlasovky.
1: Prosím tě, zahraj Armina se Sašou Everlasting pro všechny, co poslouchají, všechny v Grameru, co poslouchají a hlavně pro Andreje vedle mě na AP80, ať nám to do 10 uteče, díky moc, Lucka.
0: A já myslím, že Luci to uteče už 100% vzhledem k tomu, že necelý 3 hodiny. To je hned, tak Armina Saša bude. Zuzka chtěla taky Armina a Sašu.
2: Ahoj Vojto, prosím tě, zahraj písničku od Armina a Saši. A bylo by to pro všechny kysáky, pro mě a hlavně pro mého syna Míšu, který zítra nastupuje na střední školu. Tak bych mu chtěla popřát, aby tu školu zvládl celou úplně bez problémů až k maturitě a aby se mu na té škole moc líbilo. Takže pozdravuju všechny školáčky. Ahoj!
0: Tak taky zdravíme samozřejmě a držíme palec, jak se říká, a ještě někam bude song Luky.
3: Ahoj Vojto, zahraj nám prosím tě něco tady do Chorvatska, do Pakoštané. Hlavně Bubákovi, který u nás peče u grilu. Máme tady krásně teplíčko, hele, léto nekončí, tak něco letního tam vyber, necháme to na tobě, díky moc, ahoj.
0: No, tak užívejte u grilu s Bubákem.

0: 210-323-3323, to je náš telefon, tak ho pojďme vzít teď, Radio Kiss.
1: Ahoj, tady Roman z Anglie.
2: Čau, Romane. Já jsem si říkal, co to je za předvolbu, tuhle neznám.
1: No, jako můžu ti říct, že po třetí a podařilo se mi to.
2: No, vidíš to, šikovnej. A nebudeš to mít drahý, když oni nejsou
1: nebudu.
2: EU, ne přece?
1: No, je to mimo, no, ale tak.
2: Máš to služební, ne, ten telefon?
1: Nemám. Cashby.
2: Tak mám prosím, no, povídej.
1: Měl bys ta public domain?
2: Určitě, to víš, jo.
1: No, to by bylo moc super.
2: Tak jo, tak pustíme. A kam konkrétně?
1: Hele, bude to pro Krtka k Brandeisu, pro Peťáka do Neratovic, no a pro všechny, kdo si mě pamatoval, kdo mě znají, no, po těch x letech, co jsem pryč.
2: A jak dlouho seš pryč už?
1: Hele, 20 let.
2: A jezdíš sem občas, nebo vůbec?
1: Jo, třeba? Občas, jo, byl jsem tam s dcerou v Čechách na začátku července.
2: Takže letos návštěva už proběhla.
1: No jasně, no,
2: tak
1: jasně,
2: super. Proběhla. No tak zdravím do Anglie a pouštím Operation Blade. Čau.
1: Super, díky, ahoj.

0: Ladíte Rádio Kiss a já vám všem přeju hezký večer. Při pondělku myslím si, že úplně všichni, nebo aspoň velká většina z nás, chodíme nakupovat, někdo samozřejmě víc, někdo míň. No a kdyby nám někdo dal peníze na nakupování, to by se nám líbilo, co? No my vám je dáme.
1: Soutěžte na Rádio Kiss s Kaufland Card Extra. Ve hře jsou poukázky v hodnotě 5000 korun. Stačí po naší výzvě zavolat do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Tak poslouchejte ranní i dopolední Kiss a vyrazte na pořádný nákup.
2: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.

0: Nicki Minaj dospívala, kdo teď bude zpívat, co teď pustím za muziku, no nějakou podle vás, protože je tady jukebox a jste tady vy a konkrétně je tady Tomáš, který má přání.
1: Prosím tě, co takhle na rozhybání, DJ Quicksilver, Planet Love, dlouho jsem neslyšel, to krásná stará vypalovačka a hlavně pro mou rodinu a pro všechny kysáky. Čágo.
0: Tak jo, dáme to tady, Tome, už je to připravený a připraven jsem taky splnit zase další přání hudební zase za pár minut. Komu to bude, buď někomu přes naší aplikaci, tak pošlete hlasovku, a nebo 210-323-323, kdo se dovolá, tak k tomu zahraju.
2: Good evening, citizens of Earth. This will be your last chance to escape. I want to invite you to a new world. A world of liberty. A world of peace.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. 210 323 323 naše telefonní číslo, které když vytočíte a budete mít trošku toho štěstí a dovoláte se, tak nějaká muzika bude. A samozřejmě muzika bude i pokud mi pošlete hlasovku přes aplikaci Radio Kiss. Teď ale jdeme na ten náš telefon, který jsem zmiňoval jako první. Radio Kiss.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Kdo tam?
2: Zdravím vás. Tady Renča z Horní Dobroče.
1: Ahoj, Renčo. Jseš nějaká rozveselená? Nebo to máš jako takovou radost, že jsi se dovolala?
2: No, jsem se lekla úplně.
1: Ty jsi se lekla, já jsem tě vylekal tím, že jsem ti zvednul telefon.
2: Jo, no jo.
1: To je hrozný. To je hrozný,
2: co? Dovolá,
1: to je hrozný, já tě vylekám zkusím. Takhle. Ty no. Brďo. Tak co si pustíme?
2: Co si pustím? Něco pro děti. Jedou konečně do školy.
1: Konečně do školy už, viď?
2: No jo, už se
1: těším. Bylo to dlouhý.
2: No, bylo.
1: Kolik jich máš?
2: Dvě.
1: To je tak holka, akorát, viď, se říká.
2: Akorát.
1: Viď? A ještě to máš takhle. Holka, kluk, no ty máš prostě splněno ano. Takhle, no.
2: No.
1: Tak co jim pustíme? Co jim pustíme, prosím tě?
2: Tak třeba oni poslouchaj Moravu.
1: Tak jim pustíme Moravu.
2: Moravu, jo.
1: A jak se jmenujou ty tvoje děcka?
2: Anetka a Ládík.
1: Tak je moc zdravím. No a ať jsou hodný v té škole, že jo, taky, samozřejmě.
2: No to doufám.
1: Určitě, jo. Posílám to a měj se, ahoj.
2: Tak děkuju, nashle.

0: Filmové tipy.
1: Tak sláva, konečně je v kinech komedie s nevšedním námětem. Tak vyzavřít oka a představovat si. Amerika a u moci nová strana, která zákonem zakáže mimomanželský pohyby v ložnici. Z tohohle kontroverzního pravidla ale existuje jedna zásadní výjimka. Jediná noc v roce, kdy se nesezdaní mohou spustit. Kdykoliv, kdekoliv, jakkoliv. A kolikrát a taky s kým budou chtít. A právě během této techtle-mechtlý noci se odehrává příběh s názvem Na jednu noc. Běží v kinech. Prokys, Katka Čepelíková.

0: Blížíme se ke 20. hodině, s vámi na Kissu Vojta Sklenář a začíná další 60-minutovka muziky, kterou vybíráte vy.
1: To nejlepší od 90. let i v juboxech Rádia Kiss.

0: Posloucháte Kiss a načali jsme další hodinu, ve které budu hrát podle vás. Je tady totiž pondělní večerní jukebox, poslední prázdninový. Ano, poslední srpnový v roce 2026.
1: Ahoj, to prosím, zahraj mi to song Ferrari. Pro moji ženu krásnou a pro mě opekáme, grillujeme a užíváme si poslední den prázdnin. Mě se krásně, ahoj, zdravím všechny kysáky. Čau, Petr Ledenice, Jižní Čechy.
0: Tak Ferrari dáváme, kam ještě bude Vlasto?
2: Mohla bych nechat, prosím, zahrát nějakou pěknou písničku pro Zdeňka, pro moje zlato, že mu děkuju za krásný víkend, že jsem to nečekala a že ho moc miluju. Je právě na cestě do Brna, má před sebou dlouhou noční a pro všechny kysáky, co poslouchají. Díky, Vlasto.
0: A ještě někam zahrajeme.
3: S kamarátom Martinom právě vypušťujeme bazén, lebo tu v Anglicku skončila sezóna, takže už jsme není taký pozitivní, že by ještě nějaké to leto přišlo. To nám ještě potrvá nějakou hočku, dvě možno, tak nám zahrajte hocičo, něco ale také rychlejší, aby nám to išlo, lebo jak tak pozerám na čistotu toho bazéna, to budeme šurovat do polnoci. Tak zdravíme všetkých, čau.
0: No a já myslím, že tohle je hodně rychlý. Hodně rychlý, na šurování bazénu, to půjde, Stano, tak zdravíme.

0: Ladíte Kiss a posloucháte Jukebox, díky moc za to, co si dáme teď, Ondro.
1: Ahojky, prosím tě, je možnost zahrát Adagio for Strings od Tiesta. Bylo by to pro mě a do tebe do studia ti to pěkně utíká. Děkuju, Ondris.
0: Tak Ondris, já taky děkuju, ty jesta pustím, ale ještě bude někam.
2: Ahoj Vojto, můžeš prosím zahrát pro moji úžasnou maminku, pro moji úžasnou sestřičku a pro mýho úžasného strejdu nějakou hezkou písničku. Díky, čau Tomáš.
0: Tak úžasného ty jesta dáme.
3: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.

0: Summer Nights 95, protože to je MC Erik s Barbarou. No a písnička, kterou podle mě taky není potřeba představovat, je tahle. So we say hey, we're not gonna break. Protože to je oficiální hymna mistrovství světa ve fotbale, které proběhlo letos. DNA. No a když se řekne mistrovství světa ve fotbale, tak možná se vám vybaví ještě letošní finále. A určitě, pokud jste fotbal sledovali, tak jste někomu fandili. A pokud jste fandili Messimu, tak jste měli letos zklamání. No a to, co se šuškalo, tak už je to fakt. Lionel Messi totiž dneska na svém Instagramu oznámil, že končí reprezentační kariéru. Letos to teda bylo stříbro, v roce 2014 taky, no a v roce 2022 s Argentinou vyhrál mistrovství světa. Ale další start v dresu Argentiny už nepřidá. No, mohl počkat, že jo, ještě na nějaké to mistrovství. Já myslím, že by to dal za 4 roky, 100%. Každopádně už je jasný, že ne. Že reprezentační dres Argentiny Leo prostě neobleče. Myslím si, že Argentina hodně pláče. Don't cry for me,
1: Argentina. Be happy. Be happy. Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss.

0: Ladíte Kiss a posloucháte Jukebox, přeju vám všem hezký večer při pondělku, no a čím ten večer bude pokračovat, jakou muzikou, Milane?
1: Ahoj, tady Milan, prosím tě, zahraj nám tam od Emily May, bylo by to pro nás, pro mě a pro moji ženu Jary, jedeme zrovna z Plzně na Klatovy, byli jsme odvést naší dceru a pro všechny fajn lidi, co poslouchaj. A samozřejmě po tebe do studia. Díky, Milan, ahoj.
0: A já taky díky a Emily s Ondrejem Kandráčem, teďkon pošlu do našeho vysílání. Kam to ještě bude, Jano?
2: Ahoj, zahraj prosím tě něco pro mojeho miláčka Martina, který teď dodělává školku, má to krásný, je strašně šikovný, ale čeká ho ještě hodně práce, tak ať mu to jde od ruky, ať se mu daří a že se na něho moc těším. Až se k tobě k sobě doma přitulíme. Díky, Janka.
0: Chcete taky něco pustit, tak slyšeli jste jak na to. Ideálně poslat hlasovku přes apku a nebo zavolejte k nám do studia. Do rána.

0: Boombox Rádia Kiss.
1: Pokračujeme dál v tom, co vy vybíráte. Teď Marcel na telefonu, ahoj.
2: Ahoj, tady Marcel, zdravím všechny kysáky.
1: A kysačky a kysáčata, všechny prostě, všechny zdravíš, já tě taky zdravím a zahraju ti muziku a vybral si Loft Summer, takže... Tak jako, jo, že to léto pomalu končí.
2: Dovolený, teď jsme byli v Itálii ráno a teď se vracíme z Kalábrie, přistáli jsme v Pardubicích, takže chci zahrát tuhletu písničku pro všechny i posluchače.
1: Určitě zahraju, no a jak bylo? Asi skvěle, že?
2: Jo, 37, takže jsem rád, ano, jenom tady hele 23 stupňů, takže super, ale už se opravdu těším tady do České republiky a na české jídlo, knedlíky a tak dále.
1: A dáš si už dneska i jako večer nějaký knedlík?
2: No, mám hlad jako vlut, takže něco lehčího, ale jinak opravdu vybalit a spát, a aby Anetka, moje dcera, 13 letá, zítra mohla jít do osmičky a samozřejmě do školy.
1: Jasný, tak je důležitý, že i ona si to užila, doufám, co?
2: No, já určitě, protože samozřejmě... Moře teplý, 30 stupňů, hezký tam byly večery.
1: Krás.
2: A samozřejmě vyblbili jsme se na pedibordu a na kajaku a všechno možný.
1: Tak super, tak jo, tak teď pouští muziku, mějte se a dobře dojeďte, ahoj.
2: Jo, ahoj.

0: hodiny Juboxu dneska večer už za námi a poslední, čtvrtá nás čeká teď. Je 9 večer, s vámi Vojta Sklenář a pouštím Erasure.
1: To nejlepší od 90. let i v Juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Posloucháte Kiss, Jukebox je tady a bude tady ještě necelou hodinu a teď vybírá Petr.
1: Ahoj, tady Petr, chtěl bych tě poprosit nějakou muziku od Gabriho Ponte. Všechny má dobrý, ale kdyby to šlo de muzika Tonante, bych byl hrozně moc rád. Bylo by to pro mě za volant autobusu, pro tebe do rádia, protože ti to moderování jde. A pro všechny řidiče modrých autobusů po Plzeňském kraji, moc ti děkuju, ahoj.
0: Petře, já taky děkuju za pochvalu a já si myslím, že tobě jde i to řízení autobusu, jo. Tak teď pojede Gabri Ponte a co bude za chvilku, vybere zase někdo z vás. Kdo pak to bude, za chvilku dáme někoho na telefonu 210 323 323.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox
0: Rádia Kiss.
2: Je to pár minut, co jsem sliboval, že vybere teď někdo na telefonu 210-323-323 a Láďu mám právě na drátě. Ahoj.
3: Čau. My tady připravujeme mašinu na závody KMB Motor Racing Team. Jedeme ve středu Most, poslední závod náš, jedeme na titul, tak bychom si rádi nechali zahrát toho Tiesta. To jsme si domluvili. 414, síla srdci, pro všechny motorkáře.
2: Timiho Trumpeta.
3: Pardon.
2: Pohodě. A to vybral kolega, že jo, se kterým tam dáváte tu mašinu.
3: Ano, kolega, to je náš jezdec.
4: Dáně 414, zdravím všechny motorkáře, čus.
2: No tak držíme samozřejmě palce, takže tuhle středu a vždycky Most, jo?
3: Ano, přesně tak.
2: Tak jo, tak držím palce ještě jednou a hraju muziku, čau.
3: Díky, čau.

0: Show Rádia Kicks.
1: Pokud byste rádi měli nějakou věc s naším logem, není nic jednodušší, než si něco koupit na našem Kiss Shopu a že tam toho pro vás máme, milí kysáci a milé kysačky. Jak pro pány, tak pro dámy i pro děcka tam najdete spoustu, ale opravdu spoustu skvělých věcí s naším logem. Říkám si, že léto ještě nekončí, určitě někdo vyrazíte někam na dovolenou. Tak třeba osuška s logy Rádia Kiss, tak ta je k mání, taky si můžete koupit skvělý Kiss set, to znamená tri mikina k tomu a nebo černobílou kšiltovku s naším obrovským logem a spoustu dalších, tak omrkněte náš Kiss Shop na adrese shop.kiss.cz.
0: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss.

0: is the answer.
1: Morandi, Angels a Radio Kiss a Jubox a v něm Fido teď.
2: Ahoj, tady Fido, zdravím vás všechny, do studia zdravím. Já bych chtěl poprosit něco zahrát od Scootera a bylo by to pro moje nejlepší kolegy, teďko co jezdí v kamionu, oni budou vědět, na pro koho to je. A zároveň zdravím i všechny do toho kamionu a kolama dolů, chlapi.
1: A anténkou nahoru, že jo, aby to bylo kompletní. Tak Scootříci, teď v našem vysílání Endless Summer jsem vybral pro vás, co byste si přáli, prostě mít jenom nekonečné léto.
3: Party people! The sky has changed. Can you smell the sun? It's time for the most exciting.

0: Míříme do finále. Poslední muzika podle někoho z vás bude teď v našem vysílání. Jinak po jukeboxu bude to nejlepší z dneška. Tím vyplníme čas mezi 22. a půlnocí. A od půlnoci bude jukebox noční. No a ten večerní jukebox uzavřeme s Petrem na telefonu teď. Hezký večer ti přeju.
1: Ahoj všem.
0: Tak ty uzavíráš večerní jukebox. Ty seš vlastně Petře, poslední, kdo vybere muziku v srpnu u nás na KIS.
1: No tak to je náhoda.
0: A vybral si song No Limit, tak kam poletí?
1: Tak bude to pro všechny, co poslouchají, a dejme tomu i pro všechny ty školáky, kterým končí ty prázdniny, tak ať zase se pěkně zapojí do toho kolotoče a ať se hezky učí.
0: Ty máš nějakýho školáka, nebo?
1: Ne, nemám.
0: Nemáš. Budeš mít? Plánuješ to?
1: Už asi ne.
0: Už asi ne, ale kdyby byl, tak nezlobil by ses, jo? Takhle to můžem říct, co? No tak paráda. Peťo, mějte se hezky, posílám to zase někdy. Čau.
1: Ahoj.

0: To nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Katy Perry nám dohrála pár minut po 10. večerní a už jenom necelé 2 hodiny a začne nám září. Jo, prázdniny, fuč. Než září začne, tak si dáme to nejlepší z posledního srpnového dne u nás na Kissu. A čím začneme? Samozřejmě, že ránem, kde jste dneska slyšeli i některé zajímavé přeřeky a taky jste se například i dozvěděli plány naší ranní trojky na další dny a týdny.
2: Jdeme do finále. Teď už ty dovolený nebudou tak častý, ty prodloužený víkendy a podobně, protože si mákneme. Září, říjen, listopad, prosinec, Vánoce, ano, budeme muset taky pomalu začít řešit, no některý jsou rádi, mají osypky z toho, ale tak co, že jo. Heleď, moc by mě zajímalo, máte v plánu něco v následujících týdnech, měsících, co si buď to chcete splnit, anebo prostě budete muset udělat, protože to jinak nepůjde?
3: Já asi jako každý rok, vždycky léto, prázdniny si užiju a od září si říkám, musím zhubnout. Jak vidíte, nedaří se to.
2: To si říkáme po Silvestru, teď je to po prázdninách. Počkej, neměla jsi být ve formě přes léto naopak?
3: Měla,
4: to
3: ale
4: nevyšlo.
3: Já jsem si řekla, že se to asi odložilo.
2: Takže kolik kilo cca
3: dolů? Bych já chtěla schodit.
2: Abys byla spokojená.
3: 7.
2: To není málo.
3: Není.
2: Ale jak už to máš na celámu, víš, jo. Dřív jsi byla taková u toho vážná, teď už víš. No když to nebude, tak co, zblázní se svět?
3: No to ne, ale já se jenom takhle chci chránit před lupiči, víš. Oni mě pak neunesou, když budu těžká.
2: To je docela divný argument, ale v pohodě.
4: Jako nedošlo mi to v první chvíli, ale dobře.
2: Takže Míša by si ráda v příštích týdnech a měsících dopřála pár kilo dolů.
3: Ano. Víc než pár, Patriku, ty máš něco?
4: Já hubnout asi nechci, já jsem docela vyžle. Já bych sem rád, protože prázdniny mě nějak vysály, takže bych sem rád začal šetřit, ale jakože fakt jako echt šetřit, protože vím, že to bude potřeba a že jsem prázdniny až moc občas někde rozhazoval, to byla dovolená, tohle, to tamhle.
2: Jo, ale zase víš, co to byly líbánky a to jste si zasloužili, ano. Měli jste svatbu, to jste si zasloužili.
4: To já vím,
2: jo.
4: Samozřejmě, jakoby nebylo to, že bych to rozhazoval, jak se mi zachce. Užili jsme si to, patřilo to k tomu, ale myslím si, že je čas teďko na to šlápnout a něco si zase našetřit.
3: Něco máš ty, Romane?
2: My to máme jasně daný. Věnovat veškerou pozornost Davidovi, protože jde do 9. třídy, no a čekají nás přijímačky na střední.
4: Oh.
2: Takže vybrat střední vůbec netušíme ještě jako pořádně.
3: Ajajaj.
2: A za druhé, vždycky v pondělí a ve středu mu říct, jdeš na to doučování? Ty češtiny a ty matiky? Nevím, jak to máte vy, rodiče, ale my jsme Davídkovi sehnali. Davídkovi pořád říkám, ty, on už je to chlap vysoký jako já.
4: Přijde mi v občanku.
2: Doučko, aby byl i on klidnější, protože pak budou klidnější rodiče, no prostě budeme klidní všichni doma a nějak to zvládneme, no.
3: Ale je pravda, že lidi si často dávají nějaký předsevzetí právě od září.
2: Tohle nemusí být předsevzetí, tohle je prostě něco, co nás čeká, čemu se budeme chtít věnovat. A teď je otázkou, kysáci, co máte vy teď v plánu? Co budete muset udělat nebo co si chcete splnit? Ale nejde nám o to, jako že jsou to nějaký ohromný přání. Ale co teď budete prožívat v příštích dnech a týdnech a měsících? Aby jsme věděli, jak po případě pomoci vám, že jo? Nějak.
3: Třeba si někdo chce pořídit nový auto.
2: No dobře, začínáš, to jsi mi moc pomohla.
4: Hezký, teda. Roman říká, malý přání, nový auto.
3: Já vím, že to Roman zrovna řeší, takže.
2: Jo takhle.
3: No ano.
2: Já vám prodám to moje.
1: Já jsem řekla nový.
2: 9 let starýho Seatka, potřebuju na protiúčet. Samozřejmě vám dají za to málo, že jo, když jdete někam do prodejny.
1: No jasný.
2: Je, Míšo, tak děkuju.
3: Nemáš zač.
2: Kysáci, projedem se dneska odpoledne. Ale je to servisovaný.
3: Testovací jízdy od 10.
4: To je ve vůni, prosím tě.
2: Zimáky v ceně.
0: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní Kiss.
1: Přál si to náš posluchač, když je dneska 31. aby jsme si dali Silvestr na nečisto nějaké přeřeky. Bohužel, tohle bude tím pádem hodně krátký vstup, protože není vlastně jediný, který by se tady odehrál za poslední měsíce.
2: To je hodně laciná raní kachna teda.
3: Kežby to tak bylo.
1: Skoro každý den, no.
2: Jo, máme tady už slušnou sbírku. Na
1: teď nevím,
2: Silvestra.
1: Když jsi byla na Slovensku, Míšo, teď na tom výletě, to jsi to byla v tu chvíli, kdy Blanka vysílala za Terku a vymyslela nám nový název?
2: To jsem slyšela.
1: To jsi tu ještě
2: to
1: byla,
2: jsem
1: jo?
2: To ještě byla.
4: Bývalé střelnice v Hulkvákách.
1: Hulkváky.
3: To byly Hulváky, že jo?
1: Ano,
3: Hulváky.
1: Správně. A počkej, ale potom jsme měli sportovní informaci a tam taky něco nastalo.
4: Francouzský celek doma prohrál s Fenerbahce Istanbul 1-2.
3: Ono je to Fenerbahce.
2: Je, Blanička.
1: A ona ještě, když to tu mám napsaný správně, proč to čtu prostě úplně jinak potom, jo. Radek, nedávná, že jo, Radek Hrdina z odpoledního jumpu, dopravní informace.
5: Já tady mám České Budějovice, lidická třída, dále tady mám v Praze u Technopichu, u Technoplynu. Technoplynu, tady v Praze, tam se bouralo.
3: To je nejvíc.
2: Technopich.
3: Lesní.
1: Jak tě to může napadnout?
2: Já vůbec nevím.
1: Míša.
6: A vážnou nehodu řeší v Opavě v Krnovské, kde osobák srazil vlak.
2: Oni ty auta dělají pořád větší a větší.
1: Kdyby kamion nebo nákladňák, ale osobák, že srazí vlak.
2: No to se nepovedlo.
1: Zajímavé.
6: V závěru pracovního týdne je s vámi Míša Dinhová.
1: Taky Roman Anděl.
3: A Patrik Pelton. A nemusím jít mít...
1: Jak
3: jo, prostě když se to zaciklí, tak se to zaciklí.
1: Na silnici 35 u obce Tržek vyjeli vozidla ze stavby.
0: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: A to je to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní Kiss.
1: Snad se ještě uslyšíme, nebudete za chvilku vypínat rádio z toho důvodu, že budete v práci, kde se například rádio poslouchat nemá, to jsme tu taky minulý týden řešili. Bohužel, no někde to tak je, bezpečnost práce a tak dále a tak dále. Horší ale je, když se nám ozvete a jste k nám až moc upřímný.
2: Mě to tak nebaví.
3: Co?
2: Proč?
1: To je co? Eva.
3: Co jí nebaví?
1: No ráno.
3: Proč jako? Co děláme blbě?
2: Že už bychom třeba nebyli tak...
3: Jako, že nemáme mluvit?
2: Zábavní. Tak si nevím.
1: Ne,
2: ty jsi mě dostal teď.
1: Ne, možná je to, nevím, no.
2: Romane, nechceš náhodou nám ještě něco pustit?
1: Jak to myslíš?
2: Já mám totiž trošku pocit, že si tam někde něco useknu.
1: Tam něco chybí. Jestli tak maximálně tak 2-3 vteřiny.
2: No to můžou právě. Být podstatný vteřiny.
4: Ranní trojko, ahoj, vy jste prostě skvělí. Tady je tak hnusný počasí, strašně leje. Mě to tak nebaví, ale když jedu v tom autě a poslouchám vás, tak se prostě pořád směju. Díky za hezký každý nový ráno s váma. Ahoj.
1: To říkám.
2: Tak to jsem si úplně oddychla. Evi, taky ti přejeme krásné ráno.
0: Ranní Kiss.
5: Ranní Kiss.
0: Každý všední den od 6 do 10.

0: Je to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss. My pokračujeme dál, máme před sebou ještě hodinku vysílání a Roman se mi směje, protože já jsem prostě úplně...
2: Já úplně cítím, jak ji drhne ten mozek po těch prázdninách.
1: Ano, já jsem úplně jak praštěná pánvičkou kysáci, hlavně já vždycky, když přijdu po delší době, tak to znáte. Možná se taky vracíte z dovolený a říkáte si, poznávám to tady ještě, takže Romane, vezmi to, prosím tě.
2: Hele, já mám na vás jenom jednu jedinou otázku. Mm-hmm. Jestli byste mohli promyslet a tipnout si, kde mají děti delší a kde naopak kratší prázdniny a proč? Protože teď je to velký téma. Definitivně prázdky končí, zítra se jde do školy a kde si naopak můžou užívat o několik týdnů déle?
3: Já si myslím, že kratší prázdniny mají v Německu, ale
2: správně,
3: nevím proč.
2: Správně, jasně. Co ty, Míšo?
1: Já jsem si typovala ty delší a říkala jsem si, že třeba v Norsku by mohly mít delší prázdniny.
2: Hele, v Itálii nebo Řecku mohou prázdniny trvat 12 až 13 týdnů.
1: No jo, v Itálii.
2: U nás je to 9, jo, cca. Na opačném konci jsou Německo, jak jsi říkal, Dánsko nebo Nizozemsko, kde mívají děti v létě volno jenom asi 6 týdnů. Ale není to tak, že by severnější země měly automaticky kratší prázdniny kvůli kratšímu létu. Rozhoduje hlavně uspořádání toho školního roku. A nizozemské nebo německé děti mají sice kratší léto, ale více pravidelných přestávek během roku. Jestli tohle náhodou není lepší,
3: hezky,
2: že potom vědí, že mají týden nebo dva týdny volná zase ještě v průběhu školního roku. Jo?
1: Já si říkám, jak spousta dospěláků třeba jezdí za prací do Německa, víš, protože se to víc vyplatí, tak jestli školáci nebudou třeba jezdit do nějaký jiný země, kde mají právě delší prázdniny.
2: A proč jsou prázdniny na jihu tak dlouhý? Je to logický, je to kvůli vedru. V červenci a srpnu je výuka ve školách, kde často nemají dostatečný chlazení, opravdu velmi obtížná. A svou roli hraje taky turistická sezóna. Je to i historicky dané. Děti zkrátka pomáhají potom i rodičům, prarodičům, co mají penziony, hotely, ti tím žijí v Itálii, v Řecku. Takže si potom dopřejí to, že mají volno 12 až 13 týdnů. Tyjo,
3: to už je jako dobrý. To
4: musí potom fakt bolet ten návrat zpátky do lavice.
2: To bolí vždycky.
0: Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Každý všední den od 6 do 10.

0: Soutěžte na rádiu Kiss s Kaufland Card Extra. Ve hře jsou poukázky v hodnotě 5000 korun. Stačí po naší výzvě zavolat do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Tak poslouchejte ranní i dopolední Kiss a vyrazte na pořádný nákup.
1: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Rekapitulace pondělka s datem 31. srpna nám pokračuje dál i teď po 23., tak vám všem stále přeju hezký pozdní večer, možná někomu už hezkou noc. No a v téhle hodině uslyšíte Radka a Magdu, čili to nej z dnešního odpoledního jumpu a taky to nejlepší od Martina Hovorky, který dneska byl za Michala, ale taky uslyšíte i to nejlepší od 90. let. Tak co budeme hrát do půlnoci? Třeba koukám Eiffel 65, Alice DJ, Labuš, Sean Baker, Gigi D'Agostino a to rozhodně není všechno.
0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.
2: Já jsem byl včera pozván k přátelům na zahradu na kafe a ono se nás tam jakoby sešlo víc, dokonce přijeli i známí z Německa a nejenom, že se pila káva, nejenom, že se jedl nějaký ten pišingr, tak dokonce probíhaly i klasické víkendové činnosti, klasicky na zahradě cirkulárka a pak se pouštěla i sekačka, že jo? A ten bavorský kamarád byl úplně v šoku. Divil se, vy tady sekáte v neděli? On totiž nám vysvětloval, že v Německu si velmi cení nedělního klidu a mají přísný zákaz hlučet, dokonce se ani nevysává. Zapnout lux, vysavač v neděli nelze, jako jít si vyluxovat v neděli auto v Německu, to prostě se nedělá. Takže na tu naší českou sekačku nedělní říkal, das ist nicht normal. A já mu říkal, nein, das ist super.
0: Posloucháte to nejlepší z vysílání.

0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.
1: Končí prázdniny, 31. srpna, zítra se nastupuje do školy, i když touto dobou zítra už bude první školní den vyřešen, protože zítra to je na hodinku, možná na hodinku a půl. Každopádně, už jste si někdy spočítali zameškané hodiny během školního roku? Kolik je taková praxe, takový jako průměr, zameškat? Já nevím, kolik. Tak týden má 30 hodin vyučujících, bajvoko. Tak já jim týden ze školního roku je člověk doma, ne? 14 dní, dobře, za pololetí. Takže 60 hodin, tak jako průměr se bych typoval, ne? Jednou to jsou hory, po druhý to je nějaká nemoc. Průměr. Ale pozor, je tu dívka, 14letá, která zameškala 900 hodin. 9 měsíců nebyla ve škole. Zameškáno 900 hodin za školní rok. S maminkou jeli do Egypta. Odjeli na 9měsíční dovolenou. Já si říkám, ale jestli jako to hned ní spíš za trest jet do Egypta na rok, jako na týden dobrý do Egypta, i na 14 dní, možná i na měsíc, ale strávit 3/4 roku, 9 měsíců v Egyptě, já nevím, co tam, jako bych tam dělal, teda upřímně řečeno, to se vám už všechno omrzí. Ale zase z druhé strany, já bych se to koukal pozitivně, vůbec tady neříkal o nějaký zameškaný docházce a o tom, že máma jako přecenila výchovu a tak dále. Já si myslím, že ten společný čas mamince a dceři, jako nikdo nevezme. To je super, podle mě. 3/4 roku to se dožene v té škole, einsvaj, ale 3/4 roku bejt s mámou na dovolený, to vám nevezme nikdo už.
0: Posloucháte to nejlepší z vysílání

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Možná v tuhle chvíli, pokud máte třeba ve voze děti nebo něco podobného, tak pozor obezřetně, jo, aby se třeba zbytečně neptali.
2: Aha.
1: Jo? Ale bude to samozřejmě solidní vstup, ale kdyby náhodou. Památník. Těch je hromada, že jo, člověk si připomíná nějaký důležitý věci.
2: Ano.
1: Nejinak k tomu je i samozřejmě v maďarském městě Devesír, ano, snad to říkám správně, nevím, kde odhalili minulý týden památník k 500. výročí bitvy u Moháče. Jo, nějaká bitva 500 let dozadu.
2: Jasně.
1: No, hned si to všimli ty, co byli na místě, kdy se stáhlo to prostě radlo, nebo jak se tomu říká ten lantuk.
2: Mm-hmm.
1: Socha tady vydržela opravdu, ano, několik dní a byla urychleně odstraněna.
2: A z důvod?
1: Na první dobrou to vypadá jako totem, jo?
2: Jasně.
1: Ale když se člověk zadívá, tak aniž byste to viděli, přátelé, tak já vám to popíšu. Na špici toho totemu, jo, je asi tak 70 cm velký robertek, který má křídla.
2: Je to tak?
1: No.
2: Já na to teď koukám. Ty křídílka, říkám, pěkný, co tam je na tom divnýho? Aha, ta špička.
1: Ta špička. Opravdu ten řezbář, nebo sochař, nevím, si opravdu záležet na té špičce a už je pryč a bude se to předělávat podle jiného návrhu. Jenom abyste si udělali ten celek úplný, tak ten návrh byl zadán AI. A AI ho takhle vyprdla a ten frajer, co to dělal, už to udělal jenom podle toho, jak měl.
2: Já ti říkám, že jsi z nás ta umělá inteligence dělá furt srandu.
1: Jo, já o tom nepochybuji. Přátelé, okřídlený robertek byl viděn v Maďarsku.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Tak nakonec pojďme do té rubriky se podívat směrem k 1. září. A děti jdou do školy, že jo? Někdo tak úplně slaví, úplně to slyším průřezem České republiky, někde ne. No ale pojďme si kouknout, od kdy se tady u nás chodí 1. září do školy. No úplně od startu to není. Rok 18. století 1774 Marie Terezie, ne. Tam se to neucelilo, začalo se chodit povinná školní, ale rozhodně ne od 1. září.
2: Tak kdy?
1: 19. století, pozor, tam se to odvíjelo hlavně na vesnicích, že děti chodili do školy často až od listopadu, možná od prosince, protože pomáhali rodičům na polích.
2: Jasně. Žně
1: a tak dále.
2: Ano.
1: Rakousko-Uhersko, tady se sjednotila docházka na 8 let, ale lišily se starty. Až tramtarará, Československo od roku 1918, kdy bylo stanoveno, že začátek vyučování bylo stanoveno na 1. září.
2: Fíha, vidíš, to
1: vyučování až
2: vyučování je pak pozic, ano. A jinak třeba v USA, tam už v některých státech se začíná třeba od poloviny srpna, čověče.
1: Čověče.
2: Zajímavý.
1: No je, protože mi přijdou někdy úplně takový jako pitomý.
2: Možná potřebuji víc času právě.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: I'm a fireball.
1: 1 minuta po půlnoci a to znamená, že startují noční jukeboxy. Od mikrofonu vás zdraví Lenka.
2: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
1: Be happy.

0: Noční Jukebox.
1: Jukebox. Až do 6 hodin do rána jsem tady pro vás a písničky na vaše přání. No a pojďme rovnou na to. Na telefonu je Mára. Ahoj Máro.
2: Ahoj, zdravím.
1: Taky tě moc zdravím. Jak se máš takhle po půlnoci?
2: Tak já jsem teďka dobře, jelikož jdu z práce popolední.
1: No, tak to se máš, to je pravda.
2: Takže úplně super, no. Těším do postele už a skončím, až se vyspím zase a zejte zase na novo.
1: Jasně. Co ti zahrajeme na přání, na dobrou noc?
2: No, tak na tu dobrou noc, tak tam dáme Paul Fandyka na ten Matiu.
1: Ano, a pro koho to bude?
2: Bude to hlavně do studia, a ti to do té 6. hodiny do raní uteče.
1: Děkuji.
2: No, dále by to bylo pro všechny řidiče autobusů, co jsou teď momentálně na linkách, tak ať jim to uteče taky. No, hlavně pro ty školáci, no, ať se jim ten vstup do školního roku vydaří hlavně.
1: Přesně tak, dneska 1. září, tak jo, tak jdeme na to, měj se krásně a tobě dobrou noc.
2: Taky dobrou noc, ahoj.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Připomínám, telefonní číslo sem do studia Rádia Kiss 210 323 323. Stačí vytočit a přát si nějakou vaši oblíbenou písničku, nebo taky můžete nahrát hlasovku přes apku Rádia Kiss. No a ještě dneska výjimečně třetí možnost. Dávala jsem na Instagram příspěvek, takový trošičku týkající se dnešního datumu, a to 1. září, protože máme první školní den. No a mě zajímá, trošičku zavzpomínáme, jakou máte vy vaši takovou back to school písničku? Vzpomínky na songy, které byly, když jste chodili do školy, ať už na základku nebo na střední, to je vlastně úplně jedno. No a rozhodla jsem se, že dneska budu plnit přání i z vašich komentářů. A tentokrát splním přání Ajce, která má písničku Alphaville Big in Japan. Vybrala jsem tenhle ten song. Big in Japan, rok. Kolik je to rok? Pojďme se na to podívat. Rok 1984. Ajko, už jsi chodila do školy, jo? Hele, tak jo, posíláme a kysáci, vy mi volejte 210 323 323.

to Turn the Lights Off. Máme jednu minutu po půl jedné kysáci, já vám přeju krásnou noc. A noční jukeboxy až do 6 hodin do rána, myslím si, že nad ránem už nás budou poslouchat i nějaký školáci třeba, kteří dneska 1. září jdou opět po letních prázdninách do školy. No co si budem povídat, nezávidím jim to, ale trošku mě to inspirovalo. Dneska písničky Back to School, vzpomínejte, jaký songy hráli, když jste vychodili do školy, dejte mi vědět klidně přes apku Rádia Kiss, no a nebo zavolejte do studia na telefonní číslo 210 323 323. Teď už je před námi Venga Boys. Radio Kiss.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Jdeme na další písničku na vaše přání, kysáci. Na telefonu je Jíťa. Ahoj, Jíťo.
2: Ahojky, rádioky, zdravím.
1: Taky tě moc zdravím. Prozraď, co pak děláš, seš v práci na noční?
2: Nejsem na noční, mám noční doma, dělám tady věnce, připravuju přípravu na Vánoce, takže dělám tady věnce na Vánoce.
1: Přípravu na Vánoce? Počkej, máme 1. září.
2: No, dělám přípravu na Vánoce.
1: Aha, dobře, tak jo. A to děláš přípravu domů nebo někam jako jinam?
2: Jinam. Aha,
1: dobře, tak jo, pěkná činnost takhle ještě při končícím létě. A co zahrajeme?
2: Gypsy King a bylo to pro všechny mý kamarády Pavlíny a bylo by to písnička i pro mýho kamaráda Pepču. Uh-huh. A bylo by to Gypsy King.
1: Tak jo, Megamix, Gypsy King, měj se krásně, ano, a ti to jde od ruky, ahoj.
2: Ahoj, děkuji.

0: všední ráno na Rádiu Kiss. Na Rádiu Kiss.
1: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
2: To děláte chybu.
3: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až
0: 7 000.
3: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Někdo jiný nehraje více písniček na přání.
1: Ještě před jednou hodinou stihneme písničku na vaše přání. Na telefonu je totiž Martin. Ahoj, Martine.
2: Ahoj, ahoj.
1: Co jsi tam vybral za song?
2: Byla by to Tarantela od Gabriho Ponteho.
1: Jasná věc. A pro koho to bude?
2: Pro tebe do studia, pro všechny kysáky, kteří poslouchají.
1: Mhm.
2: A pro nás, pro řidiče v mezinárodní dopravě.
1: Tak jo, tak pojďme na to, já ti přeju krásnou noc, ať to všechno zvládneš. Měj se, tady už Gabri Ponte.

0: 21 hodina ráno a na Kisu se samozřejmě nespí. Pojďme si dát další songy na vaše přání.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Noční Jukebox. Jukebox.
1: 210 323 323 to je telefonní číslo, které můžete vytočit a když se dovoláte, tak si samozřejmě můžete přát nějakou písničku, kterou chcete vyslyšet nebo tou písničkou někomu udělat radost. Záleží jenom na vás. No a nebo taky můžete využít aplikaci Radia Kiss a poslat mi hlasovku. Mám tady jednu hlasovku od Pavla.
2: Ahoj, krásný večer, tady Pavel. Já, co se týče písniček ze školy, tak si pamatuju Eminema, ale nevím, jaký song. Každopádně byl to Akon a jeho Lowly to bylo, nebo nějak takhle. A byla to krásná, nebo je to krásná vzpomínka, když se na to vzpomenu, je to peckojní a taky tě to poprosím, jestli by to šlo zahrát. Pro všechny kysáky, co jsou na noční, ať nám to uteče. Děkuju, Pavel.
1: Tak Pájo, přidávám se k tobě. Akon a Lonely, legendární písnička, také z mých školních let, takže pojďme si to dát, rok 2005.

0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: Pokračujeme v songách na přání 210-323-323. No a na tohle telefonní číslo se dovolal další volající. Kdo pak je tam?
2: Ahoj, pěkné brzké ráno, přeje Roman.
1: Romano, přeju ti taky hezké velmi brzké ráno nebo noc. Co pak děláš, jsi v práci?
2: Ne, nemůžu spát, tak poslouchám Kids.
1: Aha, no tak máš pohodičku, nemusíš nic.
2: Ano,
1: a jenom pohodička. Tak jako odpočíváš, tak to je dobře, jo. Co zahrajeme?
2: No já bych si dal tak Shaggyho.
1: Shaggy, Bombastic, skvělá pecka, pojďme si to dát. A pro koho to bude ta písnička?
2: Pro všechny, co nemůžu odpovědat, co jsou v práci, co poslouchají.
1: Dobře, tak jo, tak jdeme na to a já ti přeju, ať pak brzo zaspíš, měj se hezky.
2: Děkuji pěkně.
1: Ahoj.
2: Ahoj.

0: Sunfeld, Time After Time, máme za minutku, půl druhé kysáci, já vám přeju krásnou noc a připomínám telefonní číslo 210-323-323, na tohle číslo stačí zavolat a přát si nějakou vaši oblíbenou písničku, anebo taky můžete využít apku Rádia Kiss a poslat mi hlasovku. Jinak dneska 1. září, to znamená první školní den pro všechny, kteří jsou školou povinní, no a taky trošku tomu uspůsobujeme noční jukeboxy, takže pokud chcete dneska v noci zahrát nějakou vaši písničku z dob, kdy jste chodili do školy, ať už na základku nebo na střední, tak mi určitě dejte vědět a já vám ji moc ráda zahraju. Teď už je před námi Aqua a Barbie Girl a musím se přiznat, že tenhle ten song určitě frčel v době, když já jsem chodila do školy.
1: Radio Kiss.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Fajn.
1: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
2: Nebudeme to zdržovat a jdeme rovnou na další písničku na vaše přání. Kdo pak je na telefonu? Halo?
3: Haló, Iva.
2: Ivo, moc tě zdravím.
3: Honzíkovi ukončení sezóny, zámek Ratochvíle, Jeruzalém.
2: Aha, dobře, moc zdravím. Písnička Jeruzalém. A pro koho to bude k narozeninám?
3: Děkuju, super, děkuju.
2: A pro koho to bude?
3: Pro Honzíka k narozeninám.
2: Ano, dobře, tak jo, tak posílám písničku. Honzík, nějaká party.
3: Děkuju.
2: Měj se hezky, ahoj.

0: Soutěžte na rádiu Kiss s Kaufland Card Extra. Ve hře jsou poukázky v hodnotě 5000 korun. Stačí po naší výzvě zavolat do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Tak poslouchejte ranní i dopolední Kiss a vyrazte na pořádný nákup.
1: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Ještě před druhou hodinou stihneme jednu písničku na přání, a to konkrétně od hlasovky od Vaška.
2: Ahoj, tak k tématu, co jsem poslouchal ve školních letech, je od Lunetiku a ty hudba tvůj like. A když by nešlo zahrát tuhle, tak když tak o tom Springu něco. Děkuju, ahoj.
1: Lunetici a tě hudba tvůj lék, taky opět moje školní léta. Kysáci, pokud máte nějakou písničku, kterou máte spojenou s tím, že jste byli školou povinní, určitě mi dejte vědět přes apku Rádia Kiss, jaký songy to byly, a hlavně dneska vám je budu hrát. Zavzpomínáme na vaše školní léta, protože 1. září je tady, děti jdou do školy a my pracující samozřejmě toho 1. září až tak nehrotíme. Samozřejmě pokud máte doma děti, tak je to taky něco trošku jiného. Tam se to maličko hrotí. Pojďme na to, krásnou noc.

0: Noční jukeboxy jsou v plném proudu, od mikrofonu vás zdraví Lenka, jdeme na DJ Boba.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.